Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i Prčák.
0: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
0: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
2: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kin.
2: Lovím pouze imperiální válečné

Odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: vše, co potřebují za...
1: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.

0: tady je Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Dobrý den, Mrázek ústředná.
3: No.
0: No, to je vynikající. Poslyšte, s kým, jak se jmenujete?
3: Můžete mi prosím říct, že jste tady moje telefonní číslo?
0: 0603 811 072.
3: A, jasně, ale kde jste ho vzali, se ptám.
0: To je, to nám vygeneroval náš počítač, víte?
3: Aha.
0: Podívejte se, mám pro vás soutěž na Evropě 2 o hodnotnou cenu. Chcete soutěžit?
3: No, povídejte.
0: Pojďte se, nebudem to zdržovat, já vám řeknu rovnou odpověď, jo? Rovnou.
3: Jo.
0: Jste pro?
3: No, jasně.
0: In die Sonne sein und die Hunden bagen! Máte nějakou tušku nebo něco?
3: Mám, no, můžete to říkat slovo po slovu.
0: Eigentlich.
3: Jak ein?
0: Eigentlich.
3: Eigentlich.
0: Die Sonne scheint.
3: Die Sonne.
0: Scheint?
3: Scheint, tak osvítí, jasně.
0: Und, no. Die Hunden bagen.
3: Hunden jako psi.
0: Jawohl.
3: Hunden wagen.
0: Jako psi. Bagen.
3: Bagen nebo wagen?
0: Bagen jako bagen.
3: Bagen.
0: Výborně, pojďte se. Přeju vám všechno nejlepší, držím palec. Za chvíli vám zavolá pan Mareš, takže buďte na telefonu.
3: Díky, naschle.
0: Naschle.
3: Ano?
4: Dobrý den, tady Leoš Mareš, živý vysílání Evropy 2, kdo pak tam je?
3: Dobrý den, Ondra.
4: Ondro, tak jsme ve finále naší soutěže Výroky a výrony slavných.
3: Mhm.
4: Znáte tuhle soutěž?
3: Znám.
4: Posloucháte, jo?
3: Poslouchám, samozřejmě.
4: A jak často?
3: No, jak to jde, no.
4: Jo? Mhm. A který poslední výrok nebo výron se vám líbil?
3: No, teď si nemůžu vzpomenout, bohužel.
4: Ne, jo? Mhm. No tak pojďme rovnou k otázce, jo?
3: Dobře.
4: Tak, jaká byla první věta Václava Havla po jeho prvním zvolení prezidentem v roce 89?
3: Hmm. Moment. Jo. Už asi vím.
4: Víte, jo?
3: Můžu.
4: Vy si vzpomínáte si?
3: Vzpomínám si, no.
4: Můžete, no?
3: Můžu.
4: Ano.
3: Eigentlich die Sonne scheint und die Hunden bagen.
4: Tohle řek na úvod, jo?
3: Hmm.
4: V téhle řeči?
3: To správně.
4: No, jste si jistý, že to v téhle řeči?
3: No, určitě.
4: Jo?
3: Mhm.
4: Vy se vyznáte v historii, že jo?
3: Trošku jo, ano.
4: Vy jste asi ze Sudet, že jo?
3: Z Mostu.
4: Tak to z něj skočte.
1: Let's go!

den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, já jsem z výzkumáků, my děláme přehled o tom, jaký mají lidi fonetické schopnosti v tuhle hodinu. Kdybyste byla tak hodná, můžete mi říct A?
2: Ne, nemůžu.
0: A mohla byste mi říct ne, nemůžu?
2: Co to je za blbost?
0: A nebo jestli můžete říct, co to je za blbost? Já bych potřeboval právě tyhle ty fráze, to mám napsaný tady. A ne, nemůžu, a pak tady mám napsáno, co to je za blbost. Vy jste to řekla dobře, ale ve špatném pořadí. Haló? A mohla byste chvilku mlčet? Já vám děkuju, nashledanou.
3: Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
4: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: 0-0. Tady svítí na hodinách. A začíná další asi slunečný týden. A to zprávami v 6. Evropa 2 a Katka Říjová.
1: Dobré ráno. Na vojenské letecké základně Mountain Home v americkém státě Idaho došlo během přehlídky ke střetu dvou stíhaček. Letecká show byla ukončena, piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. V Praze dnes začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House. Potrvá do neděle. O víkendu zdarma zpřístupní více než 100 budov a prostorů. Návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti i výjimečná díla současné architektury. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: V Klatovech bude od 1. července městská hromadná doprava zdarma. Město tak bude na MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů. Navíc Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moci nastupovat všemi dveřmi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovenci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20 hodin a 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Velmi opatrně teď na dálnici D35, pokud jedete z Ostravy do Olomouce, nepřehlédněte předmět na vozovce na kilometru 272.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháněky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na příjemných 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě ale místy denní teploty nepřesáhnou 13 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první zprávy a teď už začíná pondělní ranní show na Evropě 2.
0: Jdeme na to!
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: It's over, zpívá Lenny na konci první písničky ranní show. Řekl bych, že je to přesně naopak. Přesně naopak. Naopak teď, dnes a tak nějak vůbec všechno začíná. Tak, pracovní týden, pondělní ráno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začíná, mám pocit, opravdu léto, léto.
1: Jo, a jak jsi na to přišel?
0: O víkendu 48 tisíc stupňů.
1: Tak bude. Já ti něco řeknu.
0: Bude.
1: Já jsem dneska ráno škrabala zamrzlý okýnko.
0: Že ty to máš ráda, přiznej se. Já jsem ráno taky škrabal, ještě v posteli. Bez prše potom. Ty to máš ráda. Takže teď...
1: A to nebyl peeling auta, jako v tvém případě, ale...
0: No peeling, spíš teda můžu říct takovou věc, a ta teďka bude mimo kontext. Byl jsem o víkendu na jednom rozhovoru, řekněme, jak to říct, jo. Já budu ti trošku spoilovat, ale...
1: No, bavil jsi se s mámou.
0: Ne, je to takový, je to strašně

0: máš nějaký zlozvyky? A já říkám, no. A teď...
1: Tak to neřekli, ale...
0: Ještě jak vlastně seš tam s nima, tak vlastně, nevím, máš jakou větší míru otevřenosti. Tak jsem říkal, no já se pořád tak nějak jako vonípávám.
1: A to je pravda,
0: krábu
1: to
0: se
1: nikdy neříkal.
0: No, jsem nikdy nedokázal říct a ta holka se na mě podívala a říká, šimpanzí efekt. A já, no jo.
2: Ranní show Evropy 2.
1: A teď je to dobrý nebo špatný šimpanzí efekt? Šimpanzi jsou jako docela chytrý, ne?
0: Nevím, ale přišlo mi to strašně dobrý. Šimpanzí efekt. Já si dokonce myslím, že to neexistuje, ten termín. Že to prostě jako dala jako random, ale vlastně to přesně popisuje tu situaci. Hmm. Že to neexistuje. Zkus to vygooglovat. Já si myslím, že to vytvořila ta jedna, oni si říkají redaktoři. My jsou redaktoři. Co představ, 30 stejných redaktorů.
1: Hele, šimpanzí efekt existuje, ale tady teda popisuje něco jiného.
0: No určitě nepopisuje to, že si dospělej 50-letý chlap vonípává prostě tady kůžičky, nebo nevím co prostě.
1: A vybíráte si s manželkou i blechy?
0: Blechy a to ne. A pak jsem měl samozřejmě jako holuby z nosu, ale to je takový.
1: To je evergreen.
0: Tak to už je taková klasika. Yeah, they say.

0: Love Somebody v 6.13. Ranní show na Evropě 2. Tak, my jsme tady otevřeli tak jako nechtěně termín šimpanzí efekt, což je termín, kterým jsem byl jaksi počastován o víkendu. Nicméně, Katka to jako dojela tady, ten výzkum toho termínu a zjistila zajímavé věci.
1: No je to zajímavý.
0: Takže co je šimpanzí efekt?
1: Takže v přírodě...

0: je, když se šimpanz dostane do nebezpečného souboje, ve kterém prohrává, použije chytrou taktiku, vezme mládě a podrží ho před svým agresivním protivníkem. Agresivní alfa samec okamžitě pocítí pokles hladiny stresových hormonů a sklidní se. Podobně to funguje i u lidí. Se předstrčíš nějaký malý dítě. Když na tebe někdo, nějaký útočník chce zautočit, vyndáš rychle dítě z kapsy.
1: To je šimpanzí efekt, jo.
0: No.
1: To je dobrý.

0: Netušil jsem, že první čtvrthodinu ranní show v tomto týdnu strávíme se šimpanzím efektem. Ale to jsou ty nevyspytatelné cesty boží. Nevyspytatelné cesty ranní show. Takže my to ještě dojedeme do reklamy. Ještě se vrátíme k šimpanzímu efektu. Takže zazněl termín šimpanzí efekt. Pojďme si to představit. Co to je šimpanzí efekt?
1: Je to takovej pojem, který se mimochodem překládá z baby chimp efekt, abyste mohli zaflexit.
0: Baby chimp efekt.
1: A je to psychologický a behaviorální koncept. Jo. Jak přítomnost zranitelného jedince, například mláděte, dokáže okamžitě utlumit agresi a emoce.
0: Takže počkej, jak přítomnost zranitelného jedince, to znamená třeba tady v ranní show já, jak dokáže utlumit tvoji agresi?
1: Jakože se na tebe podívám a okamžitě, no to ne, ty funguješ spíš jako spouštěč.
0: Ne, to byl humor.
1: Já vím. Neříkej.
0: Já jsem spouštěč agrese.
1: Nech to bejt. Využívá se v psychologii, marketingu a zákaznickém servisu, jo?
0: To mi zajímá, to mi zajímá. To znamená vlastně, ty když ukážeš zranitelného jedince nebo věc, tak to sníží okamžitě tu agresi.
1: Tak, a právě.
0: Ono je to samozřejmě obráceně. To znamená, že vlastně já občas jako nějakým způsobem tady vyšiluju, ale prostě vidím najednou tebe a udělá se mi najednou hezky.
1: Jo. No.
0: A v marketingu se to používá
1: jak? Právě, to je zajímavý, že ty nemusíš jakoby po každý lovit z kapsy nějaký mládě nebo nějaký roztomilý koťátka, aby si uklidnil svého soupeře nebo protivníka.
0: Ano.
1: Ale když se třeba jedná o komunikaci se zákazníkem, tak stačí, když je naštvaný, že mu dáš, že jakoby skorotneš ty a že mu dáš emoci, že je viděn a pochopen a člověk se přirozeně uvolní.
0: Třeba?
1: No tak to ti říkám. Tak prostě já nevím.
0: Já to chápu, já vás chápu.
1: Přijde jako já nevím, tak třeba ty naštvaný fotbaloví fanoušci, kdyby tam jakoby někdo byl a řekl jim, vy jste šikovní, máme vás rádi, víš, tak by třeba tak najančili.
0: Jo, nebo místo, kdyby tam Spartani, jako hráči, byli s těma dětma, jak chodit za ty ruce.
1: No.
0: Tak by na ně, podle mě, s těma světlicema nezautočili, ne?
1: Je to teorie.
0: I když.
1: Je to teorie.
2: Tati, ETF je teď...
3: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
10: Nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
15: Toto je.
16: Dobravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
21: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
22: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
23: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
24: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
25: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
26: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.
29: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6.29. A já jsem slyšel dneska ve zprávách 6 strašně krásnou věc od Katky. A poprosím jí, aby to ještě zopakovala. Jednalo se o takovou akci, open house, si říkala. A já si myslím, že tyhle ty vždycky nabídky na tyhle ty akce, lidi to mají rádi, je to super. My jsme byli o víkendu na Kytičkách. Moje tchýně objevila na Instagramu nějakou pozvánku, že obec, která se jmenuje Stehelčeves, a tam nějaký gardenista na svém statku prostě dělá festival pivoněk. Přijeli jsme tam lidi, mraky, lidi to milujou. Prostě sedělo se v zahradách, jedla se bábovka, koláče, pila se káva, všude kolem tebe květiny, sad. No, fascinující místo, evidentně to všichni znali, jo, tak jsme se potom bavili o tom, jak to vzniklo, není to podstatné, to bylo. A ty, jak jsi zmínila ten open house, tak já úplně říkám, Ježišmarja, pojďme se na to podívat ještě jako podrobněji, protože lidi to mají rádi a člověk může zažít věci, které by vůbec nečekal.
1: Takže, dneska začíná týden open house, který bude trvat do neděle. Co to znamená pro nás tento týden, že se konají různé doprovodné akce, vycházky, výstavy, přednášky a tak, a vyvrcholí to právě o víkendu tím, že se otevře zdarma 100 budov a prostorů.
0: To je super, ale.
1: Můžeš zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti, i výjimečná díla současné architektury.
0: No dobře, ale to je takový hrozně nekonkrétní. Mě by to jako zajímalo, jako, že si víme, kam můžeme jít. Jestli třeba, nevím, paní Kellnerová je taky součástí open house. Že bychom se k ní šli podívat třeba jako na návštěvu. Klasicky šmejděníčko šmejdění. Jako vizitírování. Lidi milují vizitírovat.
1: Jako koukám, tady těch budov je opravdu mnoho, ale zrovna jakoby usedlost paní Kellnerové tady nevidím.
0: Usedlost. Tak co tam je teda jakože?
1: Anežský klášter, no, arcibiskupské gymnázium, areál Jinonice, Brumlovka, ta budova velká, Branický pivovar, činoherní klub,
0: no?
1: Domov pro seniory, Chodov.
0: Aha.
1: No.
0: Dál?
1: Ježišmarja, tady toho je, tak ono je to podle abecedy.
0: To jsem pochopil.
1: Grabova vila.
0: To jsem se tak nějak, jakoby, jak jsi to tak říkala, činoherní klub, domov důchodců, že to jede podle abecedy.
1: Gymnázium na Zatlance, jízdárna Savarin, no tak kongresové centrum Praha.
0: No.
1: Lichtenštejnský palác, Lobkovický palác.
0: Vidíš, tam možná by to bylo hezký se podívat. Lichtenštejnský palác, Lobkovický palác. Já poslouchám.
1: Masarykovo nádraží, Národní divadlo samozřejmě.
0: No jak samozřejmě, to
1: no
0: je
1: tak
0: super.
1: Tak jakože to je hlavní tahák, asi. Palác Adria, Palác Archa, Nuselská radnice, Nová spirála, Palác Atlaskino, Palác Dunaj, Karlín, Palác Metro, to samý paláce, teď jsme u Péčka.
0: Evidentně.
1: Kvádrio. Pražský hrad, pozor.
0: Vidíš to, tam si ani málem nedojela.
1: No, nedo...
0: Protože k Pavlovi můžeme normálně.
1: Jo.
0: Na kávu.
1: Ano.
0: Pražský hrad se otvírá, super.
1: Veledrom na Třebešíně, velký strahovský stadion, Vila Lana, vodárenská věž Letná, zámek Veleslavín a tak.
0: Děkujeme. Ranní show Evropy 2. Teď jenom poprosím, když to budeš říkat, tak u toho tak nevzdychy, aby, no tak... aby nebylo evidentní, že jsi otrávená. Jako. Skvělá, až vyzdychy.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6 hodin 35 minut. Tak, o víkendu jsem byl v baru s manželkou.
1: No tak, ježišmarja, z kterýho úhlu pohledu to budeme rozebírat?
0: Zajímá tě to?
1: Zajímá mě to z pohledu nejdřív, dobře, nepiješ alkohol, co jsi dělal v baru?
0: No ne, tak to není podstatný, já tam byl jako ze společenského jako důvodu, jakože lidi, setkání. Muzika, byli jsme na večeři a pak kampujeme do baru a jestli pak víš, kde jsme skončili?
1: V kozičce.
0: Je to tak, jak to víš? Byly nějaký možnosti a žena říká potom, hele, tak to rozhodně ty, říkám, jdeme do kozičky. Přišli jsme tam docela brzo, skoro nikdo tam nebyl, jo, což teda se potom nedalo říct o 2 hodiny později, ale byli jsme tam asi, já nevím, kolik bylo, 10:30, 11:00, nevím, ale teď příběh.
1: To už otvírají, jo, takhle brzo.
0: No, oni mají od 5:00.
1: Aha.
0: Kdyby ti to zajímalo, bylo ti smutno, mají už od 5:00.
1: Ale já bych tam pak byla sama, ne, od 5:00.
0: Tak v 5:00 bys tam byla asi sama. Nicméně my jsme seděli, přišli jsme tam a bavili jsme se tam s jedným člověkem, známej.
1: Jágr.
0: No, jak to říct? Teď přemýšlím, co s tím, jak jsi to řekla. Přemýšlím teďka, co s tím.
1: Tak říkáš, byl jsi, že jsi šel do kozičky, tak jako první, co mě napadne, jestli tam byl nebo nebyl.
0: No, tak vlastně to je vtipný, že jsi to řekla. Tak přišli jsme do kozičky a tam byl nějaký pán.
1: Ano.
0: Jo? A tak my jsme se bavili a najednou vidím, že on zved telefon a s někým telefonoval, já nevím s kým, a slyším, jak říká, no, dokoukáváš hokej, jo? Jo, jo, jo. No tak pak přijď, já to zkrátím, no a pak přišel Jágr.
1: Hustý, on fakt přišel.
0: Takhle ta historka není tak dobrá tím, že jsi to řekla, ale...
1: No, tak ale já jsem to nemohla vědět, že jo?
0: To je jasný,
1: že se nesmíš na mě za to zlobit.
0: Já se tebe nezlobím.
1: No tak zkazala jsem ti trochu historku, kterou jsi si připravila, ale...
0: Což ale ve finále je taky historka teďka. To jsem takhle vyprávěl.
1: Ale tak jestli chceš, tak já taky můžu něco vyprávět a taky mi to můžeš zkazit.
0: To jsem takhle vyprávěl jednou takhle historku, Katce.
1: A ona, chápeš to, ona řekne pointu po druhý větě.
0: No je to tak. Takže prostě my jsme jako tak seděli, bavili jsme se a najednou přišel Jágr. No, tak to bylo takový zábavný.
1: Potom hokej.
0: Dokoukával evidentně hokej.
1: A co říkal na ten výsledek?
0: Že už na to nekouká, na ten hokej moc.
1: Jo. Jako od soboty, jo?
0: Ne, nebavili jsme se o hokej vůbec.
1: No a jak se má?
0: Jak se má? Strašně mu to slušelo, říkala moje žena. Byl úplně oholený.
1: A jaký má teď účes?
0: On měl kšiltovku, já vlastně nevím.
1: Co teď totiž znamená, jakoby účes na Jágra?
0: Měl bílou kšiltovku, takže nevím, jaký měl účes. A byl úplně dohladka oholený. A vypadal strašně dobře. On je mohutný.
1: Tak asi když posiluje.
0: On je veliký. A říkal mi, hele, já jsem měl vždycky prostě rád to sladký, jo, ty dezerty, já to prostě miloval. Jo. Já jsem byl vždycky nejtěžší hokejista v NHL, jo. Tam prostě všichni měli body fat v procentech, jo. Všichni měli 8, 10, já měl vždycky 20.
1: Jo, jako ti... průměrná žena.
0: Jo, to je průměrná
1: no,
0: žena?
1: No, myslím si, že jo.
0: Víš, co pil? To je totiž to. Pil cappuccino. Dal si cappuccino, no mé tam
1: měl. V jednu ráno dát si cappuccino.
0: Pozor, to on to ještě jako vychytal, měl cappuccino. A měl tam srdíčko, si mu tam namalovali prostě tou...
1: Latte art.
0: Si mu tam namalovali nějaký obrázek. Takže on si dal cappuccino. Potom si dal tatarák.
1: Krása.
0: Tatarák normálně, prostě tatarák, cibule, topinky. A potom si dal znovu cappuccino. A my na něj koukali a říkali jsme, Jaromíre. A on, já to mám rád. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak, pojďme se podívat na silnice. Na dálnici D46 pozor na 10. kilometru, pokud jedete z Vyškova do Olomouce, překáží tam porouchané vozidlo. A k nehodě se zvěří došlo na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku.
3: Spoléhněte se na model Škoda.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. For Life a Madaga.com.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Se

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
1: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.

0: 6.46, posloucháte ranní show na Evropě 2. Už tady ve zprávách zaznělo, že Češi si prohrou se Slovenskem zkomplikovali postup do další fáze mistrovství světa v hokeji. Tak, a já tomu moc nerozumím, ale mám tady Davida Jordána, který tomu určitě rozumí, což je tady náš teenager, videomaker, který je sportovním fanouškem. Davide, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nerozumím tomu, že je to komplikace, myslel jsem si, že na nějakém jednom špatném výsledku nezáleží. Takže čeští hokejisti první zápas vyhráli a pak prohráli se Slovenskem
1: prodloužení.
0: A co to znamená, že si zkomplikovali postup?
1: Ne, já si myslím, že jsme si udělali takový zajímavější.
0: Zajímavější jsme si to udělali.
2: Mě to úhel pohledu, no.
0: Ty jsi říkal, že jsme si zkomplikovali postup.
2: Ale máš pravdu, měla jsem říct, nyní to bude zajímavější. A ta zajímavost se rozklíčuje dnes od 20:20 v utkání se Švédy.
1: No, ale hlavně nás čeká ten zápas se Slovákama, že jo?
0: Tak počkej, tak moment.
1: V průběhu turnaje, to bude ten
2: to
1: highlight.
2: To bude teprve zajímavý.
0: A v čem je teda komplikace?
1: No, zatím v ničem, no.
0: Zatím v ničem?
1: Zatím je to všechno otevřený, ale otázka je pak samozřejmě, jak to bude po tom zápase se Slovenskem.
0: Takže vy teda Švédsko přeskakujete?
1: Ne, tak to mě vůbec nezajímá.
0: Zápas se Švédskem vás nezajímá?
1: Ne, to mě ani nezvedne ze židla, tady to.
0: Tak tam ta sestava samozřejmě není úplně ideální, to víme, ne? Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s utkáním našich proti Švédsku.
4: Dále.
3: Trenere.
4: Ano.
3: Mám tady tu sestavu toho Švédska na dnešek.
4: Už to sehnal, jo? A jak to vypadá?
3: Je to špatný.
4: Jak to?
3: Je to špatný. Vypadá to, že je to těžký.
4: Jak to?
3: Sestava v bránce extrém.
4: Ježíš.
3: Obrana Klaxon, Robinson, Seberkrem. Další obraný dvojce Ibalgin, Trautenberg. Rozerval, Parkund. A útok Pivson, Simpson, Sony Ericsson, Parkinson.
4: Tak to skračujem. Do toho nejdu.
3: Teď těžký, budeme mít co dělat, co?
4: Hlavně ta předposlední trojka, tam by to je blbý. Rozerval.
3: Rozerval Parkund, to je strašná.
4: Toho tam nechci vidět. Evropa 2.
0: Tady tedy náš kolega ve studiu David Jordán zápas se Švédskem neřeší. Vy teda se soustředíte na to Slovensko.
1: Na to Slovensko, no.
0: A to je mimochodem kdy?
1: To bude 23.5.
2: To je v sobotu.
1: To je v sobotu.
0: Takže teď dneska Švédsko, v sobotu hrajeme se Slovákama. To je udělaný schválně podle mě, aby lidi na to mohli koukat o víkendu. Aby ten zápas byl o víkendu atraktivní, ne?
1: Určitě.
0: Určitě. A s Ruskem teda nehrajem?
1: No zatím ne, možná v playoff.
0: V playoff jakože...
2: V playoff ale v roce 2040, ne? Třeba.
0: V playoff to je nějaký jakoby... je pravda, že jestli bude třeba válečný konflikt, jo, můžeme tomu říkat prostě světová válka.
2: Mm-hmm.
0: Jak říkáš tomu tak nějak, ne?
2: Jo. To se ujalo.
0: Třetí světová válka. Myslím, že ve třetí světové válce bychom hráli s Rusákama playoff. Jakože kdo prohraje, vypadne.
2: Náhlá smrt.
0: Náhlá smrt, kdo prohraje, bude vyřazen. A za Rusko vždycky nastupoval útočník, to se měl vždycky... Víte, kdo hrál za Rusko? To byl...
1: Ovečkin.
0: Saša, ale nejlepší byl Stokurev. Sergej Stokurev.
2: To byl tvůj vzor.
0: To byl můj vzor.

0: Za 7:07, to je přesný čas. 18. května, Katka ráno škrabala, to už říkala, ale jinak víkendová třeba předpověď na ten další víkend je až skoro 30 stupňová.
1: No 25, zase jako, zase pojďme stát nohama na zemi, ale jako je to teda, ty výhledy jsou jako fajn.
0: Je to tedy 25, dobře.
1: Je to 25 a já musím teda říct, že můj manžel toto použil, aby se jakoby vymanil ze svých povinností, protože nám nějak jako přestal topit kotel a máme doma teď jakoby opravdu zimu. Jakože je tam třeba, nevím, nějakých 17-18 stupňů.
0: Jasně.
1: A já jsem říkala, jako tak někam zavolej, tak to řeš prostě, tak se poraď aspoň s GPT a odvzdušni to, nebo co se děje. A on mi právě říkal, jakoby podíval se na tu předpověď a říkal, hele, tak jakoby od středu už to bude v pohodě, tak to řešit nebudem, ne?
0: To nemá smysl,
1: ne,
0: ale podívej
1: nebude
0: se.
1: Nebude to řešit.
0: To jistě, to není co řešit, už to bude dobrý od středu.
1: Problém se odkládá na říjen. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Evropy 2. Nové styly. Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
13: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
14: Já se tak těším.
15: Na co se těšíš?
14: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
15: Je, yeah, a kam?
14: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
15: Fakt? Já chci je taky.
14: Tak mrkni na www.piggy.cz.
15: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: 7 hodin, 1 minuta, posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady stále moderátorská dvojice Katka Říhová a Legoš Mareš. Před námi soutěž.
1: Říkali.
0: Cože?
1: Tak ti říkali.
0: Legoš, za nás Legoš nebyl, samozřejmě, my jsme měli Merkur.
1: Aha.
0: Existuje vůbec Merkur ještě?
1: Asi jo.
0: Včera jsem byl s dcerou na nějaké výstavě takových plechových obrů, jo, z plechu prostě udělaný auta a roboti a filmové postavy, Avatar a tohle. A pak v rohu tam byla taková malá výstavka, nejznámější česká stavebnice, Merkur, tam byla napsaná. A já na to koukal a říkal jsem si, jak nás ten Merkur strašně bavil a jak je to z dnešního úhlu pohledu totální retro.
1: To jo.
0: Že to je vlastně trochu mimo už.
1: Vidíš to a Lego? To
0: Lego,
1: furt jede.
0: Lego přežilo všechno. Lego jede. Navíc pojďme si říct, to, že se dělá tady, je taky přidaná hodnota. Ty to nevíš.
1: Nevím.
0: Ty to nevíš. Ty to nevíš, že Ukladná je obrovská továrna.
1: Tak my tady máme Legoland.
0: My tady máme Legoland. Je pravda, že by tady Legoland měl být. Měl by tady být. My pro vás máme teďka soutěž. Volejte 257-408-88. My každý den hrajeme o jiné Lego téma. Čeká vás úplně nová fotbalová edice. Také novinky k premiéře Star Wars filmu. Dále parádní závodní auta Lego Technic. Ale taky zvířátka a oblíbené postavičky pro holčičky. Zahrajeme si 21 Pilots a potom už volejte 257-408-88 a Legoš vám zvedne telefon do ranní show.

Je to tady 7-7, ranní show na Evropě 2. A teď, přesně teď, soutěžíme o 5

0: poradím, to je to poslední mistrovství. Zdánlivě jednoduchá otázka, ale vlastně chápu, že zase tak jednoduchá není. Takže,
1: já bych nevěděla. Ty bys to ani omylem.
0: Ty bys to nevěděla. Tak kdo vyhrál vlastně mistrovství světa naposledy?
2: No, tak.
1: To víš, je to velká cena, není to jednoduché.
0: Silvo, povídej, musíš to typnout už. Negoogluj a říkej. Haló? Tak o Silvu jsme přišli. To je škoda. Tady ranní show, dobré ráno. Haló?
3: Dobré ráno, slyšíme se.
0: Tak ty to budeš vědět, ale to je poznat.
3: Ano, budu to vědět.
0: Takže?
3: Lionel Messi s Argentinou.
0: Je to tak. Je to tak. Don't cry for me Argentina. Tentokrát neznělo, protože to vyhráli. Je to tvoje, baby. Máš radost?
3: Mám hroznou radost.
0: Dobrý, viď? Tak díky. Chápeš to normálně, Lionel Messi s Argentinou? A zeptám se tě, že ty jsi takový, vypadáš chytře. Kdo to vyhraje letos? Co myslíš?
3: Já si myslím, že to letos vyhraje Francie. A možná Portugalsko, protože to je Ronaldovo poslední toho mistrovství, že jo.
0: A nebo někdo jiný to vyhraje?
3: No uvidíme, uvidíme.
0: A my, jako Česko?
3: No, tak, nebudem si nic zalhávat, jo. No, vidíme prostě.
0: Tak gratulujeme, ať je Lego. Měj se hezky, papa.
3: Děkuju. Čau.

0: Mimochodem, mistrovství světa ve fotbale začíná
1: už 12. června. Se to blíží.
0: My tady zatím blbneme s hokejem ještě. My jsme se zabavili. Vyplňujeme čekání hokejem.
2: Ale prosím tě.
0: No ne.
2: Tak tohle je hlavní

0: Argentina jako šampion mistrovství světa. Teď ve 7:45 na Evropě 2 ranní show zprávy. Katka Říhová má slovo.
1: Dobré ráno, nový týden přináší do Česka více slunečních paprsků a vyšší teploty, které se postupně budou pohybovat kolem 20. V odpoledních hodinách se však budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by pak měl přinést teploty atakující hranici letních 25 stupňů. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom irská média. O zemřelé Češce média neuvádí žádné další informace. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Náklady budou téměř 207 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily pokuty ve výši 100 milionů korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Čerstvá nehoda je na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na 5,5 kilometru u sjezdu na Jeneč. Je to hromadná nehoda v levém pruhu a už od 10. kilometru je zdržení asi 20 minut.
0: Teď to, neber si to osobně, není to útok, jo?
1: No.
0: Je jenom je to jako postřeh takový malej. Ty to říkáš strašně vesele. Ty tebe podle mě zblblo to slovo čerstva.
1: Jo.
0: Jo? A ty to dáváš, ty jsi to dala normálně jako, že jako když otvíráš obchod s lahůdkami a máte něco čerstvého. Víš, že to slovo čerstvé je vnímáno jako pozitivní. Aha. A že to chceš a ty úplně, ty jsi měl úplně úsměv a říkal si, máme tady čerstvou dopravní nehodu.
1: Máš pravdu.
0: A to bylo
1: čerstvé chlebíčky.
0: Máme tady čerstvou dopravní nehodu. Úplně voňavou ještě, prostě rozumíš, že ještě ani kouř se nerozpílil. Lidi teprve vypadávají z okýnek.
1: Máš pravdu.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jakým
1: prostě, když máš něco čerstvého, tak to chceš prodat.
0: Čerstvoučká krev teprve vytejká.
1: Ne, to snad ne, pro boha. Tak, na horách dnes po ránu mrzne, jinde jsou teploty v širokém rozmezí od 1 do 10 stupňů. Dnes bude oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy jen kolem 13. Tolik zprávy, je pondělí 18. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Možná vás to překvapí, ale Češi občas podvádí. My se na to podíváme v české volbě. Co si Češi nejčastěji berou? Neřeknu to. Česká volba za chvíli.
4: Náš výkup je teď.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
10: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
11: Be smart. Get wings.
12: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
13: Totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nabité.
15: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Co to je?
18: Dopravárt, vezeme vám pračku.
17: A co teď?
18: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
17: No tak to si rozumíme.
19: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
20: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
23: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
24: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady.
0: Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: 7.26 a je to tady. Je to tady Česká volba v ranní show. Zeptám se, udělám takový úvod, říkal jsem to před chviličkou, že Češi občas podvádějí. Mm-hmm. Můžeme obecně tu otázku konfrontovat s Katkou.
2: Měla jsem minulý týden schůzku se svojí daňovou poradkyní, tečka.
1: Že takhle se odkopeš. Dobře, já tě podpořím, já taky. Jako jen tak, jako, abys tom nebyla sama.
2: No, teď pohodě.
1: Ale my se budeme bavit o něčem úplně banálnějším. O něčem úplně obyčejným. Co si Češi nejčastěji berou do kina? Na černo. I na to je žebříček. Třeba mě to překvapilo, že já si nikdy do kina nic na černo nevzal, aha, ani jsem nevěděl, že to je možný.
2: No tak to já jo.
1: Jo, třeba pátý místo je bageta. To mě překvapilo, že lidi si propašujou do kina bagetu a teď to tam prostě tlačej.
2: My jsme teda vždycky jakoby do mojí velký kabelky nacpali nějaký hambáče.
1: Tak hambáč je tady taky, bageta lomeno fast food.
2: No.
1: Ty jsi měla svůj hamburger jo. A ten si tlačila jo. Prostě.
2: Je to tak.
1: To je dobrý. Jako vážně?
2: No, vážně.
1: Teď ten celofán rozděláváš.
2: A lidi kolem tebe závidí.
1: Ježí, bagetku, to bych si taky dal nějakého krokodý hlavy.
2: No.
1: Tak je to pátý místo, ale čtvrté místo, domácí popcorn. Že si normálně teda, jsem ani nevěděl, že to jde, že jako, a to oni se sebou mu i tu mikrovlnku. A teď, jo, že jak si jako uděláš domácí popcorn?
2: Prosím.
1: To je v takovém tom stavu nekonzumovatelným, ne? V tom pitlíku, no? Že to prodává.
2: No ano. A ty si to doma ale uděláš.
1: A nebo si vemeš sebou tu mikrovlnku, normálně staneš, ty to tam slyšíš.
2: Nebo poprosíš obsluhu u toho popcornovače, jestli by si tam nemohl nasypat vlastní kukuřici. Já si chvilku mě tady nechte, otočte se, nedívejte se.
1: Já si představu, že v rohu je ta mikrovlnka, jak to učí. Teď běží ten film, tam je nějaká milostná scéna, no to cink. Takže lidi si pašujou svůj popcorn, zřejmě je levnější, že?
2: Tak to, zcela jistě. 5 korun versus 300.
1: Jako nosit si ale vlastní popcorn do kina.
2: No, jako...
1: Tady je ranní show.
2: Musíš mít odvahu.
1: Dobré ráno, haló.
3: Ahoj, ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
3: Míša.
1: Míšo, my tě posloucháme. Já si jenom představuju, Míšo, než budeš pokračovat, je to jako kdyby jsi si do kina propašovala svůj vlastní film. Víš, že máš iPad, sedíš v kině, koukáš se, to je blbý tohle a pustíš si svůj vlastní film.
2: Jo.
1: Víš? Tak Míšo, povídej.
3: No já jsem chtěla říct, že my jsme jednou šli do kina a koupili jsme si v obrovský balík KFCčka, takovou tu papírovou tašku.
1: No.
3: A zjistili jsme, že ji nemáme kam dát, tak jsem si ji dala pod šaty a vypadala jsem jako těhotná.
1: Jo, ty jsi chtěla pronést kolem trhačů lísku, jo?
3: Jo, takže jsme normálně vymysleli trik, že prostě...
2: A ona to porodila kuřátka malý.
1: Slepičko. Ale že papáš, jo, jo. Že papáš svoje děťátka hned. A je teda pravda, že oni by tě mohli zastavit? To je nelegální brát si prostě KFC normálně do kina.
3: Já vůbec nevím, no, upřímně.
1: Já si myslím, že oni by jenom blbě koukali na tebe.
3: Když, no, ale je pravda, že nás asi jednou už taky poslali s pitím zpátky.
2: Já se totiž řekli... myslím, že tam je nějaká cedulka, zákaz nošení vlastního jídla a pití.
1: No tak můžeme to rovnou dojet, protože třetí místo jsou gumové bombóny, druhý jsou chipsy a první je skutečně, řekněte to? No?
3: Já to mám říct?
1: No?
3: To pití?
1: Pití! Ty jsi to fakt řekla, pití! Vlastní količka prostě příjemná. A teď ještě si vezmi, třeba oni mají partnery třeba Pepsi a ty si přesneš Coca-Colu.
2: To je bláho, to je na pokutu.
1: To je na vězení, to je celá předběžného zařazení. Celá předběžného zadržení. Děkujeme, Míšo. Čau. Čau.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
1: Ale lidi volají dál, jako kdyby česká volba nekončila. Ranní show, dobré ráno. Haló?
4: Dobré ráno.
1: Tak povídej.
4: Tady Tomáš, já jsem jenom chtěl říct těm gnům a fast foodům, že bývalý kolega tento povýšil úplně na jinačí úroveň, jak některé fast foody vlastně poskytují bezedný kelímek.
1: Bezedný kelímek,
4: tak
1: no.
4: Kolega, kolega ten si nosil skina, když vlastně předchozí návštěvu skončil, tak si přinesl vlastně jejich papírový kelímek a potom, když šel na další návštěvu, tak si zašel do fast foodu, kde si vybral bezvedný kelímek a někde za rohem vlastně si nalíval ten bezvedný kelímek do nekonečna a přelíval si to vlastně do toho papírového.
1: Ty to chápeš?
4: Papírového kelímku.
2: Jako při návštěvě kina.
1: Já tě poprosím, aby jsi vzal telefon k uchu a řekl nám to ještě jednou.
2: Protože tenhle lifehack, ten bychom neměli minout.
1: To bychom neměli minout a já jsem to moc nepochopil, ty jo?
2: No já si myslím, já mám jakoby svoji verzi, která se mi v hlavě jako přehrála, no. Ale nevím, jestli je správná.
1: A to?
2: To, že před návštěvou kina tenhle pán navštívil nějaký fast food se svým bezedným kelímkem, který si prostě nosil. Už jako historicky.
4: On navštívil jednou kino, vzal si vlastně v tom kině si vzal její kelímek s nápisem nějakým toho kina. Kina se stěl domů a potom, když šel vlastně do kina znovu,
2: jo,
4: tak šel do fast foodu před tím kinem, vybral si nějaké medičko s bezedným kelímkem a chtěl vlastně s přítelkyní pro ten bezedný kelímek a někde prostě tak, aby ho nikdo neviděl, si přelíval vlastně ten nápoj do toho kelímku.
1: Stejně to nechápu.
2: Je to hodně komplikovaný.
1: Je to komplikovaný, že ty máš asi ten kelímek z toho kina, ne?
2: No právě.
1: Proč před další návštěvou kina proč jel do fast foodu?
2: Protože tam mu fungoval ten bezedný kelímek, ale v kině už dělal, že má jakoby nápoj z kina. S obsahem.
4: No on měl reálný papírový kelímek z toho kina. On si ho musel přinést domů, on musel jít do toho kina, navštívit kino, vzít si prostě jejich kelímek, potom šel domů, za týden šel do kina znovu a musel si vzít domů ten jiný kelímek. A mezi tím si vlastně koupit ten bezjedný nápoj.
1: No hele,
4: třeba
1: v sexu se choval jak?
4: Jo, tak to radši nebudu. Tak to
2: nebyl jsi úplně spokojený.
1: Ne,
2: prostě,
1: řekni to prostě, jakoby, jako nebyl jsi spokojený s tím, jakože ve finále, ten tvůj kamarád.
4: To nevím.
1: Byl to také, byl to také bezjedný kelímek. Kéž by. Každopádně díky.

0: Ranní show pokračuje, to je ranní show na Evropě 2, je 7.36. Dobré ráno, říkáme našemu dalšímu posluchači. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj, tady Jana.
0: Jano.
1: Já jsem chtěla jenom ještě k tomu tématu, já jsem ročník 89. A jelikož jsme třeba s kamarádkou, když jsme byli ještě na střední, jo, tak jsme třeba měli, že jo, od rodičů nějaký peníze, ne, když jsme ještě nechodili třeba v prváku, když jsme začínali chodit třeba na ty brigády, jo, tak samozřejmě ty lístky, že jo, něco stály, no a aby jsme ušetřili, tak jsme si taky chodili třeba v Letňanech do Teska, jsme si chodili kupovat bramburky nebo něco, kamarádka dokonce propašovala třeba i celou kolu, a jelikož jsem matka samoživitelka dvojčat,
0: ano,
1: tak když byli malí, jo, a byli ve školce, tak když jsem s nima šla třeba na Toy Story, tak taky jsem propašovala popcorn, že jsem
0: počkej,
1: si vzala velkou tašku.
0: Počkej, a propašovala no. Si někdy do sálu i dítě, když jsi matka samoživitelka, teď jsi měla malý dítě, že jo, tak mu nekoupila prostě vstupenku.
1: Dvojčata
0: ještě ke všemu.
2: A ten už tady šel ten chlapeček. Ne, se vám jenom zdá.
0: Ne, máš miminka, miminka, a teď je propašuješ je prostě pod kabát, aby si nemusela kupovat vstupenku, jako. To si taky...
1: Ne. Ty jsem koupila pro sebe i pro děti, ale protože jako popcorn samozřejmě za 300, že jo, a
0: rozumím.
1: Ještě to pití jsme si tam teda koupili, jo, to jsme koupili, ale ten popcorn, ten jsem propašovala.
0: Tak oni ty miminka vlastně taky svým způsobem, jestli si kojila ještě, tak taky si ty miminka propašovali svoje vlastní pití vlastně do sálu, že jo.
1: No tak s miminkama bych tam nechodila, že jo.
0: Ale proč?
2: Proč?
0: Jakože tak budeš s nima doma jakoby tvrdnout doma, normálně sebereš a jdeš do kina?
2: Nebo na koncert?
0: No,
2: na festiák?
0: To je jiný příběh, to je jiný příběh. Ale
1: když
0: může...
1: byly miminka, tak jsem s nima nikam takhle nechodila, to se mi nikam netahala, protože by z toho nic neměli a asi já bych taky toho nic.
0: No, ty miminka ne, ale ty jo, a dokonce je v úterý, myslím, Bio Oko dělá rodičovský to... představení. A tam normálně chodí rodiče i s kočárkem. Kočárek je tam zaparkovaný, má je v sále. Ono je trošku rozsvíceno.
2: Trošku rozsvíceno a film je potichu, ne?
0: Potichu. A normálně tam jsou jako malí děti, tam lezou po zemi, jsou tam mimina v kočárcích a rodiče se koukají.
1: No. Tak já mezi ty bio lidi nepatřím.
0: Bio lidi? Ne, to je bio... Ne, počkej. To nejsou bio lidi. To je normální.
2: Myslíš, že do Bio Oko chodí jenom biomatky?
0: No, to je bio illusion, ale to je bio jako biograf. To nemá s bio lidma nic společného. Ranní show Evropy 2.
3: Hele motorka. A nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Hele, další motorka. Hele, zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
5: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
9: Prosím tě, ukáž.
10: Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
8: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
14: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
17: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
18: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
19: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

0: Dětská soutěž z Beats for Love. Je to tady. Mám pocit, že si to lidi minulý týden vymanifestovali. Naši posluchači totiž volali do vysílání při různých náhodných momentech a dožadovali se vstupenek na Beats for Love a my jsme vždycky říkali, my nemáme ale žádný lísky. A oni ne, určitě tam něco máte.
1: Přesně, jakmile hrála o trošku rychlejší písnička, už volali.
0: Jo. I moje třeba, jo, tam se svalnaté se lidi. Beats for Love a já. Nemáme. No ale jak jste to chtěli, tak asi jste si to normálně jako vypřáli.
1: Jo.
0: Jako malí děti. No ale já bych sem opravdu chtěl to Kinder vajíčko. Tak my pro vás Kinder vajíčko máme. Soutěžíme právě teďka o balíček pro dvě osoby. Teď dobře poslouchejte. Ten balíček obsahuje dvě celofestivalové vstupenky na festival Beats for Love. Ale pozor, k tomu ještě 2000 korun na kartu od ČSOB a Visa. Navíc v pátečním finále soutěžíme o balíček pro ne dvě, ale čtyři osoby, kde budou čtyři celofestivalové vstupenky, 2000 korun na útratu na kartu od ČSOB a Visa a ubytování v luxusním glamping stanu pro čtyři osoby na celou dobu festivalu. To bude ale v pátek.
1: Největší festival taneční hudby v Česku a ve střední Evropě je tady a díky generálnímu partnerovi festivalu ČSOB můžete vyhrát nejen vstupenky, ale taky 2000 korun na útratu na festivalu. Letos se těšte třeba na tato jména. Calvin Harris, Marshmallow, Paul van Dyk, duo Dimitri Vegas and Like Mike, Fedele Grande, Pendulum, Glockenbach, Alesso, Rehab, Gordon, Gorgon City a mnoho dalších.
0: Tak, v tom výčtu vystupujících byl Marshmallow a to je náš výherní song. Takže ten teďka zazní, možná, a jestli nelžu, tak volejte. Protože to je signál.

0: Soutěžte s ČSOB a Visa o vstupenky a peníze na útratu na festival Beats for Love a zažijte největší festival taneční hudby ve střední Evropě. Je to tak. Tak kdo se dovolal jako první na výherní song? Ranní show, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Renča.
0: Tak. A máme nějakou otázku pro slečnu, nebo to je konec už?
2: Máme otázku.
0: Ještě máme otázku, Renčo, ještě to nemáš v kapse. Ještě to nemáš v kapse. Nemáš to v kapse. Já jenom zopakuju, že největší festival taneční hudby v Česku a ve střední Evropě je tady díky generálnímu partnerovi festivalu ČSOB. Tedy díky generálnímu partnerovi festivalu ČSOB. Můžete vyhrát nejen vstupenky, ale taky 2000 na útratu na festivalu. Katka říkala, kdo tam všechno vystupuje. Takže kdo chce na tento festival, na největší festival taneční hudby ve střední Evropě, jít a zažít tu nejlepší atmosféru, vidět to všechno během 4 dní, vidět během těch 4 dní nejvíce interpretů na metr čtvereční, stačí se dovolat a odpovědět na jednoduchou otázku a o to se pokusí teď Renata.
2: Renato, víš, která karta je na festivalu Beats for Love nejužitečnější?
0: Za A, ČSOB Love Card, protože nabízí slevy na vstupenky, slevy na merchandising a cashback z plateb na festivalu a další spousty hudebních zážitků se slevou. To je možnost A. Nebo za B. Nejužitečnější kartou na Beats for Love je tvoje SIM karta. Nebo za C, grafická karta, normálně na počítači. Ne, ne. Je to tak. Je to za A.
2: Jsi dobrá.
0: Lekla jsi se. A ty jsi Renáta, podle mě, já to slyším úplně, jak mluvíš. Ty budeš podle mě Renáta, viď?
1: Jo, jo, Renáta.
0: Je to Renáta, když ne Renáta. Blá,
2: to je takhle poznat,
0: to je
2: jo.
0: To je poznat. Renato, Renato, já mám taky radost. Takže se v létě asi vidíme. Ono se říká jakoby na začátku prázdnin, ale ono to je za chvíli. Teď je 18. května.
2: No.
0: To je za chvíli.
2: Za chvilku.
0: Tak my ti moc gratulujeme, je to tvoje a zítra další možnost. Ahoj!
1: Moc děkuju, ahoj!
2: Ahoj!
3: Připoutej se.
4: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
5: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
6: Chceme zabránit další válce.
4: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
5: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
11: Nová série OnePlay Originál.
12: Simona Moniová.
11: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
13: Já se tě nebojím!
11: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
14: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
15: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
16: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
17: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Modelu. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.
9: podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
12: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
18: No, Alena Walker, Faded.
13: Jo, Faded.
19: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
13: Imagine Dragons.
19: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
12: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
20: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
21: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
22: Piggy tábor na Monínci?
21: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
22: Ty jo, to bude super zážitek.
21: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.
12: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2, 105,5 FM.

0: show
1: Are you ready?
0: Evropy 2.
2: Are you ready? Přátelé, je 8 hodin. 8 hodin. No, já bych chtěl teď něco říct.
3: Tak říkej.
2: Teď 8 hodin bych sem chtěl něco říct. Je pondělí 8 hodin. To je takový opravdu začátek, že jo? Mm-hmm. Vemte si, že začíná školní týden. I když mám pocit, že občas školáci teďka, ne občas, já se nechci nikoho dotknout, ale mám pocit, že školáci už mají jako nějakou pohodu a to je teprve půlka května.
3: No, pohodu, mají maturity, ne?
2: No tak pozor, tak bavíme se o maturitním ročníku, ale jinak, to už jsou výlety, školy v přírodě, chodí se do zoo, chodí se ve školkách to samý.
3: Je to tak.
2: Prostě je to tak nějaký volnější.
3: Už si jezdí kam chtějí.
2: A to je teprve květem, co to bude v červnu. No nicméně. Pondělí 8 ráno. V práci třeba, jo, se lidi schází, teď říkají, co je o víkendu a tohle. Dámy a pánové, co my tady v práci? Je 8.
3: Já jsem úplně napnutá.
2: Jsi napnutá?
3: Úplně.
2: Ty nevíš, co teďka chci říct?
3: Ne.
2: Ty to nevíš? Ne. Tak já to řeknu. My máme na Evropě 2 novinku. Furt nic? Už tušíš trošku, viď?
3: No, tak já nevím. Asi jo.
2: Přesně za hodinu. Už víš.
3: Už vím.
2: Přesně za hodinu, přátelé. Je nová show. Nová show. To mrkáte na drát. Co? Ranní show jako dobrý, ale to je furt dokola 28 let.
3: To už nikoho nepřekvapí.
2: To už nikoho nebaví.
3: Jenom moderátory.
2: Jenom moderátory, ale ty to zase baví o to víc. Jo? My jsme třeba, čím víc jakoby je těch stížností, tím nás to víc baví. Ne, to ne. Přátelé, víte, že roky po ranní show byla afterparty. S Pavlem Sejnarem. Pavel Sejnar se ale v pátek rozloučil s vysíláním a posunul se až na 11. Takhle, rozloučil se s vysíláním po nás.
3: Ano.
2: Rozloučil se s afterparty a přesunul se na 11. Zůstává tedy vyset ve vzduchu otázka, co se teda sakra bude dít mezi tou 9. a 11. A my vám to teď neřekneme. Neřekneme to.
3: Teď to chceš říct,
2: no asi jo. To řekneme, ne. Je to událost. Je to událost. Za hodinu to začne, poprvý. Nebo ne?
3: Ještě by tak, si nechal. Takhle, když dorazí, tak ano.
2: Samozřejmě dorazí, jsou teďka nervózní někde určitě už. Nejsou
3: ty
2: tady už.
3: Počkej, ty jsi řekl, jsou. Takže už jsi prozradil.
2: Že jsou dva.
3: Že jsou, no to minimálně
2: jsou.
3: Dva.
2: Jsou minimálně dva. Jedna z nich.
3: Zase si něco prozradil.
2: Jeden člověk z těch dvou je holka. Takže teoreticky můžou být klidně i tři.
3: Ano.
2: Třeba to ani neví ta holka, že už.
3: Jo.
2: Že už
3: jo,
2: jsou tři. Jo. Už jsme tři. Ne, já nevím. Nicméně, řekni, nebuď slušná, řekni jména. Nebo ale, ne? Nebo ne ještě?
3: Já se podívám na Evropa2.cz,
2: jestli už to
3: je v programu.
2: Už to práskli.
3: Jestli, programu, je to tak, je to tak.
2: Tak moment. Tak je my to tak. Neřekneme. Neřekneme. Mareši, nedělej hariky, nedělej Zagorku a řekni to. Takže... Přátelé, mezi 9. a 11. začíná vysílat nová moderátorská dvojice, i když oni už spolu vysílali, ne?
3: Vysílali. No, úplně ne.
2: Jednou už spolu vysílali minimálně.
3: No, tak to jo.
2: Jako záskok.
3: Ano, oni se to spolu zkusili, ale jinak vysílal každý sám a teď se dali dohromady.
2: Takhle, zkusili si to.
3: Zajiskřilo to mezi nimi.
2: Zkusili si to spolu. To je prostě jako, když se spolu vyspí kluk s holkou. Zkusej si to. Ale řeknou si docela dobrý a vezmou se. A to se stane. Dneska v 9.
3: Dneska v 9.
2: Tak pojď.
3: Se ožení.
2: Dámy a pánové, od 9 do 11, tedy za hodinu začíná nová show Koťáka
3: a Ivany Kulhánkové.
2: Tedy?
3: Fancy.
2: Koťák a Fancy.
3: Oh yeah.
2: To oh yeah. To čumíte, co, saláti?

0: Dámy a pánové, máte rádi auta? Ano, odpověď je ano. 8.07, teď v ranní show na Evropě 2, je článek tady připraven k tomu, abych ho přečet, že Lambo, tedy automobilka Lamborghini, má kabriolet, novej kabriolet. Mm-hmm. Ty si teď si zakroutila očima, že není pro tebe prostě.
1: No to nevadí, tak třeba to bude zajímavý.
0: Je to teda hodně placatý a hodně drahý. Mm-hmm. Takže tím pádem se to počítá, jakože je fajn o tom mluvit.
1: Jo.
0: Nebo takhle, je to zajímavý. Tipni si, kolik stojí to auto. Rovnou, začneme cenou.
1: Milion milionů.
0: Milion milionů, je přesně. Milion milionů.
1: Jsem to typla.

0: 8.13, posloucháte ranní show na Evropě 2. Říkali jsme si, že asi bychom měli v éteru zmínit velrybu, protože jsme se o tom bavili v minulosti a tady zbytek týmu to řeší mimo éter, takže dáme ty myho.
1: Tak můžeme, asi jste to už zaregistrovali, že to tedy s velrybou Timem nedopadlo dobře. Bohužel se ukázalo, že uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je právě keporkak přezdívaný Timmy. Což ono by to bylo smutný tak jako tak, ale Timmyho jsme prostě znali.
0: Byl to kámoš.
1: Jo. Sledovali jsme jeho cestu, fandili jsme mu, týden to trvalo, co se plácal na té souši, jak uvízl na té mělčině. Týden se snažili ho vyprostit, pomoct mu, což se teda nakonec podařilo, ale Timmy to nezvládl.
0: Tak jdeme na zprávy jiného charakteru a doufám, že veselější. 8.14 Evropa 2.
1: Já se teda omlouvám, ale jako když to uvedeš takhle, tak já teda asi nemůžu přečíst nic, co mám připraveného ze zpravodajství.
0: Ne, samý smutný věci,
1: no,
0: jo.
1: Jako smutný, nevím, no, tak...
0: Jakože smutný,
1: to,
0: prostě.
1: Je to jako spíše negativního charakteru, no.
0: Ty máš negativní zprávy, takové zprávy ještě existují.
1: No, mám tady muže nakažené novou nemocí, dermatofilózou po Evropě.
0: Tak to ne, skáčem.
1: Pak tady mám, kolik lidí loni v Česku se předávkovalo drogami.
0: Perfektní. A potom, jak jsme hráli se Slovenskem, ne?
1: Pak mám Ferryho. No.
0: Tak pojď.
1: Jo?
0: No tak

0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri znovu stane u soudu. Soudce nevyloučil, že by se dnes mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015. Tehdy 17-letá dívka sice souhlasila s pohlavním stykem. Feri si během něj ale údajně sundal kondom, k čemuž dívka souhlas nedala. Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Nejčastějšími oběťmi předávkování byly lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. Teď má slovo Zuzka.
1: V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Hrubá stavba je téměř hotová. Dělníci mají vyzděná a vybetonovaná všechna patra a začnou pracovat uvnitř. Hotovo má být příští rok v březnu. Počítá se s náklady okolo 180 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: V několika evropských městech evidují muže nakažené dermatofilózou, které se přezdívá dešťová hniloba a která obvykle postihuje jen zvířata, jako jsou koně či ovce. Nepříjemné kožní bakteriální onemocnění se projevuje hnisavou vyrážkou, zejména na obličeji a genitáliích. Na neobvyklé šíření nemoci v evropských městech upozorňuje, nedělám, i americké vládní centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.
2: Musíš to vytáhnout dopravou.
0: Jo, tak to taky bohužel.
2: Tak říkej.
0: Nehoda na D5C z Prahy do Plzně na 43. kilometru, srazil se kamion a dvě osobní auta. Kolona měří 4 kilometry a je na půl hodiny. A na dálnici D6 u sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru na příjezdu do Prahy z Karlových Varů také hromadná nehoda. Kolona má 6 kilometrů a zdržení přes půl hodiny.
2: Počasím to vytáhneš? No,
0: ale jo. Polojasno až oblačno bude, ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se jen výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dnes budou příjemné 16 až 21 stupňů, pouze na východě a severovýchodě místy zůstanou teploty kolem 13.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
2: Za chvilku v ranní show, dámy a pánové, Eurovision, tedy Eurovize. Máme tady odbornici, mistryni světa v Eurovizi, Katku Říhovou.
0: Jo, jo.
3: Ranní show Evropy 2.
2: Tak nám to řekni, koukala jsi?
0: Koukala jsem, v sobotu bylo finále.
2: Ano.
0: Ale nedokoukala jsem to, protože už se nám prostě chtělo strašně spát, ale říkala jsem si, no a co? Ráno jsem se v neděli ráno probudila a záměrně jsem se nekoukala na mobil, abych si to nevyspoilovala a šla jsem si to normálně pustit, takže
2: ty
0: jsem to
2: bláho.
0: Včera ráno jsem to dokoukala a měla jsem obrovskou radost, že poprvé v životě...
2: Počkej, neříkej nic.
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
2: Že poprvé v životě?
0: Že poprvé v životě vyhrál ten interpret, kterýmu já jsem fandila.
2: Tak, a za chvíli se podíváme, kdo vyhrál a hlavně, jak to zní ta píseň.
4: Dovolená u moře z Blue Style.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
10: Ahoj, jsem Blue.
9: Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
10: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
11: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
10: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
9: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
14: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
15: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Připoutej se.
19: Falcon uvádí
20: Mandalorian. Budeš trpět.
19: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
21: Chceme zabránit další válce.
20: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
19: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
22: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
23: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
24: Nová série OnePlay Originál.
25: Simona Moniová.
24: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
26: Já se tě nebojím!
24: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
27: Zpátky k muzice.

0: 8.26. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Třeba jste byli v bublině, která jela Eurovizi minulý týden, jo? A třeba jste byli mimo tuto bublinu a vůbec nevíte, o co jde, nebo vás to nezajímá. Nicméně, Eurovize prostě byla. Eurovize byla a v sobotu měla finále.
1: Tak, bavíme se tady často o fotbalu, tak to zase nezajímám tolik mě, ale já jsem eurovizní člověk, mám to ráda. Opět jsem se dojímala a prostě jsem brečela. A manžel na mě koukal a říkal, jakoby, ty brečíš u tohohle, dej to nějaký metal. A já říkám, ale já prostě chápu, co to pro ty lidi znamená, že vystupují prostě před celým tím národem a že tady mají ten svůj moment a prostě ta paní víc to pro ní je.
0: No, je to svým způsobem fenomén, ta Eurovize.
1: Jo, jo.
0: To pódium je největší pódium světa. Mm. Je tam nejvíc techniky na světě a to se počítá jako.
1: No.
0: Prostě ta technologie, která je zatím... Kdyby to bylo normální vystoupení jako a la festival, tak se to podle mě nedá vydržet. Ale ta technologie a ta výprava z toho dělá něco speciálního. Protože nikde jinde v televizi se s tím tak necrcaj, neskoušej a neinvestují do toho tolik peněz.
1: Vizuálně je to top of the top a samozřejmě má to svoji nevýhodu a to je ta hudební stránka. Já to chápu, že to jako spousta lidí kritizuje, že prostě tam nikdy nezahraje kapela naživo a vždycky ten interpret musí zpívat na half playback. Proto to zní jako nějakým způsobem pro někoho jako unilé nebo jako ne tak kvalitně, ale je to prostě kvůli tomu, no tak fakt, no, je to tak. Musí zpívat na playback, protože jinak by neměli šanci se tam střídat jeden soutěžící za druhým.
0: Musí zpívat na half playback.
1: Na half playback. Jasně.
0: Takže ten hlas tam je jako živej.
1: Ano, ale prostě nemůže hrát živá kapela, protože to by nenazvučili, že jo? To by potom ten pořad netrval 3 hodiny, i tak je to prostě strašně dlouhý, ale trval by 3 dny, kdyby tam měli zvučit každou kapelu.
0: Já jsem úplně napnutý. Kdo vyhrál, už to skoro vypadalo, že to zahrajeme, vy.
1: No.
0: A ty jsi byla tak zajímavá teďka.
1: No jo.
0: Tak si dáme zatím Linkin Park, jo. Budeme přemýšlet, o tom mohu vyhrát. Že na těch Instagramech jsou jenom kousky. My to zahrajeme celý, toho vítěze.

0: 21 minuta, dámy a pánové, tématem následujících minut bude Eurovize a vítěz, respektive vítězka. Takže, Katka Říhová každý rok slzí u Eurovize. A já to považuji za roztomilé.
1: Je to roztomilý.
0: No. Jsi boboš, no. Jsi miláček. Já jsem chtěl říct slinta, ale to není správně, ty slzíš.
1: Já slzím opravdu, jako asi zřejmě je to nějaká jako empatie a to, že mám tu hudbu ráda, že se dokážu vcítit pro ty, do těch lidí, co to pro ně musí znamenat.
0: Tak jo.
1: Vystupovat na té velké show. No, než teda uvedu nějak tu vítězku, tak bych vlastně chtěla říct, že náš Daniel Žižka skončil 16.
0: Jo.
1: Měl píseň Crossroads a provázel jí technické problémy a dokonce Česká televize podávala stížnost na Eurovizi a britský komentátor, protože tam se v jeden moment zasek obraz a pak to se nějak spadlo, to komentoval slovy, že pravděpodobně upadl kameraman. Takže to se stalo během našeho českého vystoupení.
0: Chudák. Chudák kameraman, chudák Žižka.
1: Jo, jo. No, takže to se stalo.
0: A nevypích mu prostě... oko, ten kameraman. Promiň. Chci se odpustit.
1: Vidíš, to mě nenapadlo. No, každopádně.
0: Takže prostě náš, my jsme mu drželi palce, byl jakoby sympatický, skončil 16. S tím protestem není to zbytečný, podávat protest, jako co?
1: No, tak, aby se o tom vědělo. Aby se, takhle, aby se na to příště dali pozor.
0: Na co? Že spadnul kameraman, no, chudák, jo?
1: Nevíme, prostě zasekl se v obraz, no. To se stává při živém vysílání.
0: To se stává mě, a to je zajímavý, že zrovna se to stane nám, že jo, jak se říká.
1: No, přesně, no, to je zajímavý.
0: To je zajímavý, no ne, takhle. Já jsem to nějak zachytil samozřejmě. Mm-hmm. A já bych to chtěl podrobit komentáři mému.
1: Ano.
0: Totiž to, že se to stalo, je samozřejmě smutný. A nepřeju to ani tomu klukovi, jako myslím panu Žižkovi, ani tomu kameramanovi, jestli se to stalo. Nepřeju to ani produkci Eurovize, je to prostě nepříjemná věc. Vlastně chápu i Českou televizi, že dali protest. Mně se nelíbila jedna věta. V té větě totiž bylo podezření, že to udělali schválně. A já jsem to čet a říkal jsem si, to nemyslíte vážně. Normálně, že jo? Bylo to tam, ne?
1: Nevím.
0: Bylo to v obvinění. Jakože, že má česká delegace pocit, že jim to jako udělali schválně. Mm-hmm. A to mě teda přijde jako smutný, že si tohle někdo může myslet, proč se to zbytečně pouští jako do systému, pro tu negaci.
1: V takovém světě my nežijeme.
0: Takováhle hovadina, jak to může někdo myslet, že by to jako během toho přenosu, že by zrovna si jako vytipovali chudáka našeho pana Žižku, a teď my mu to schválně zkazíme. Jako, aby jsme ho poškodili. Tam je asi 1000 soutěžících, ne?
1: Jo, jo.
0: Tak to mě přišlo jakoby blbý. Říkám tak, si, ne, ne.
1: Tak a aby jsme to teďko přehodili na tu vítěznou
0: notu. Na vítěznou notu. Podíváme se na vítěze.
1: Podíváme se na vítězku.
0: Už za chvíli.
1: Tak jo.
0: Ne, už to musíme zahrát.
1: Nebudem to asi dál napínat. No, každopádně ta vítězka vystupovala přímo po tom našem českém zástupci.
0: Moment, tady telefon, volá. Ano? Možná volá pan Žižka. Halo, ranní show, dobré ráno.
2: Halo, halo, tady Eva z Vyškova.
0: Tak co, Evo?
2: Já jsem se fakt dovolala, Leši, tak to je hustý.
0: To je hustý.
2: Mazec. Hodně hustý. Tak pojď, tak pojedeme bomby teda třeba.
0: Evo, a co máš na srdci?
2: Já nevím, já teď momentálně nemám přehled, co jste řešili v poslední minutce.
0: Je to škoda, ale to je škoda. My jsme řešili Eurovizi a proto dáme šanci někomu jinému. Ranní show, dobré ráno, halo.
3: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Povídej Tomáši.
3: Takže s tím Žižkou je to přesně tak, že on porazil Křižáky ve středověku, tak mu to teď vrátili, protože to jméno znají.
0: Jasně, jo, to byla pomsta za středověk, že to je jeho jako nějaký pravnuk. To byly kři... A ještě v Rakousku to bylo, že jo, ta Eurovize.
3: 100% vím to, protože jsem z Tábora.
0: Jo, ty jsi z Tábora!
3: No jasně.
0: Zase nás poškodili. Vozová hradba. Přenosová... Přenosové vozy udělají hradbu.
3: Přesně tak, pane Leoši a paní Katko.
0: Tak pane Jene.
1: Děkujeme za historickou vsuvku.
0: Já vím, ale pane Jene, to je jako ne na vás, to je jako na dědu našeho soutěžícího. Pane Jene, my vám to jednou vrátíme. Nebo takhle ne, my vás jednou pomstíme.
1: Pomstíme vás.
0: Tak děkujem. Čau, Tábor, ahoj. Čau,
3: čau, mějte se.
0: Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Peťa Znojmo.
0: Peťo, říkej.
4: Všechny zdravím. Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně já jsem úplně bezvýznamná osoba, takže to říct můžu. On ten Žižka stejně byl hodně slabý. Bohužel. Já jsem jako hrdý Čech, ale bylo to fakt slabý vystoupení. Oproti všem těm účastníkům, co tam byli, tak to bylo, já jsem se až zhrozil.
1: Hele,
4: to bylo jedno z nejslabších vystoupení.
1: Já bych teda neřekla jako zhrozil, ale jako chápu tvůj úhel pohledu, nicméně i to intimní vystoupení a ten intimní projev, který my jsme tam jako Česká republika vlesli.
0: Česká republika.
4: Vezli,
1: Česká republika vnesli, chápu. Tam má své ano. místo.
4: Samozřejmě se vším souhlasím. Ale na tu obrovskou scénu, na to, na ty možnosti, na to, co tam se odehrálo. A já sleduju Eurovizi každý rok, protože to miluju. A tak to bylo teda fakt slabý, jako opravdu musím říct upřímně.
1: Chápu, netrefilo slabý. Se ti to prostě do noty.
4: Jo,
1: a vítězka,
4: jo,
1: vítězka, ta se
0: počkej,
1: ti trafila?
0: Počkej.
4: No proto jsem hlasoval, proto jsem hlasoval.
0: Jsi hlasoval pro vítězku a přátelé už za chvilku si ji dáme.
4: Je, my musíme dát. Doporučuju všem.
0: Zdravíme z Znojmo, ahoj.
1: Pa, pa.
4: Mějte čau. Se, čau. Ranní show Evropy 2.
5: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC6, blíž než si myslíte. www.oc6.cz.
5: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mým sousedovi, který na mě vyběhl s vidlema.
5: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
5: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
5: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je restart.
5: Na Evropě 2.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Volkra, Fajde.
12: Jo, faded, faded.
14: Hele kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
16: Evropa 2.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, jsme zpátky. Tématem je Eurovize. Už to jedeme 20 minut a stále jsme se nedostali k vítězovi ani vítězce. Tady kolega Martin Cihlář řekl takovou větu. Ty vole, já to poslouchat, tak okamžitě vypnu rádio a najdu si jde na YouTube tu vítězku a pustím si to, že to bych nevydržel, to čekání.
17: No je to tak, dobré ráno.
1: Takhle to napínáte.
17: Strašně dlouho to napínáte. No. A to já to vím, kdo to vyhrál a sedím tady a čekám, jako kdy už to bude.
0: Kdy už. Totiž Martin se mě zeptal a ty už to slyšel a já říkám, ne, já jsem napnutý s těma lidma zároveň. Je to takový jako, je to oddalování orgazmu.
1: Je to tak.
0: Jo, představte si, jako, že prostě, že v okamžiku, kdy to zazní, je konec. Ať chceš nebo nechceš, už pak sprcha, spánek, konec. Že, jako, že, no je to tak, ne?
1: Sprcha, jo. Dobrý. Pane vychovaný.
0: Dobře, takže byla Eurovize. Nebudeme se vracet k tomu, co zaznělo. Mm-hmm. Jdeme se podívat, kdo to vyhrál. Ale ještě předtím telefon. Ranní show, dobré ráno.
18: Dobré ráno, tady Sebastián.
0: Sebastiane, vy zníte, že koukáte na Eurovizi každý rok.
18: Ano, protože jsem i tanečník, takže pro mě je to přesně to, co hledám.
0: Tak, a byl jste nadšenej letos, jaký to bylo v Rakousku?
18: Mně se to moc líbilo, takže já jsem rád a musím říct, že všechny čísla byly skvělý a i Daniel Žižka byl úžasný. Právě, že na té Eurovizi se střídají momenty, každá písnička je jiná, každý má úplně jako odlišný téma, takže za mě pak Žižka byl skvělý. Klidně bych ho umístil na větším místě třeba 10., 9.
0: A není to tím, že je to Čech? Kdyby byl třeba, já nevím, kdyby byl třeba z Belgie, dal byste ho taky vejš? Nebo vám by byl ukradený?
18: Ne, to se nemyslím, že to je podle těch zemí.
0: Vy to neberete podle zemí?
18: Ne, to ne. Mě spíš jako oslovuje to číslo, co dobře. Z toho jako vyzařuje, jaký z toho mám ten pocit. Podle toho bych to hodnotil.
0: Tak Sebastiane, já vám tady předávám moji kolegyni Katku a holky a kluci, řekněte si teďka něco o vítězce a já to potom zahraju.
1: Tak. Já začnu. Takhle, když jsem to sledovala, dělala jsem si z toho storíčka na Instagram a nedávala jsem tam samozřejmě všechny čísla, jenom ta, která mě zaujala a psala jsem tam, že to je vlastně takovej ten typický eurovizní bizar a hrozně se mi to vystoupení té vítězky líbilo. A nějaká paní mi psala, tak to se těším, že to v pondělí zahrajete, jako takovej ten typický eurovizní bizar.
0: Ano.
1: Jo. A ono se ukázalo, že vlastně ten největší bizár, co tam letos podle mě v té Eurovizi byl, nakonec zvítězil, protože oslovil nejvíc lidí. Souhlasíš?
18: Aha. Souhlasím.
1: Tak.
0: Takže ta písnička, co vyhrála, je bizár, jo?
1: No ale tak jako v jako, takovém...
18: Neřekl bych bizár, ale jako je taková ta, která vás zvedne ze židle.
1: Jo.
18: Je to rytmický, je to taneční.
0: Ano, já jsem se dozvěděl. Říkejte, Sebastian, ještě říkejte.
18: Ne, jenom jakože bangaranga, jo, že to je prostě věc, která vás jakoby chytne, takže jako pro mě tanečníka je to zajímavá písnička a rád se není za tancu.
0: Dámy a pánové, letošní Eurovizi vyhrála zpěvačka, která se jmenuje Dara. A já říkám, aha, takže Slovensko má svoji účastnici a ještě jako vyhrála. Říkal jsem si, a teďka, když o tom takhle mluvíme, že vyhrála Dara, tak takový ty slova o bizarnosti nepatří tedy Krolins.
1: Patří to bulharské zpěvačce a ještě jako pro upřesnění, Bulharsko vyhrálo úplně poprvé v historii.
0: A tady to je, přátelé. Tady to je. Věrní song, který vyhrál letošní, ne, tak ne, to je jiná Dara.
1: Třeba za rok.
0: Třeba za rok. Co? A já už to chápu, ale proč? Ještě než to zahrajeme, já už chápu, proč to by se líbila Dara.
1: No.
0: Tak to je snad jasný, že máte spolu duet.
1: No, samozřejmě.
0: Dámy a pánové, Katka Říjová. Katka Říjová a Dara Rollins. Duet na Evropě 2. A jdem. Aha. To je furt předehra ještě. Můžeš si zaspívat se samotnou Darou. Wow. Musíte si to nějak rozdělit. Pojď, a jdem.

0: Peťa. Pojď von!
1: Zajete můj úsměv, skládáš písně.
2: O češké, ne?
1: Zalúbené.
2: Oh yeah.
0: A jdem.
1: Volat cítit.
0: Katko?
1: To všechno směš.
0: Pomoc kolegyni.
2: To všechno směš.

0: 8.48, konec čekání, je to tady.
1: Už to prostě zahraje.
0: Sebastiane, děkujeme, mějte se hezky, naschle.
2: Taky, 12 bodů pro Evropu.
0: Cože, co?
2: 12 bodů pro Evropu.
1: Děkujeme.
0: Počkej, to je hodně, jo, 12.
1: To je nejvíc.
0: To je nejvíc, tak děkujeme.
2: 12 je nejvíc.
0: Děkujeme, Sebastiane, a tady to je, dámy a pánové, zpěvačka
1: z Bulharska.
0: Jmenuje se Dara a píseň se jmenuje
1: Bangaranga.

0: dobrý název prostě. Žádný problém s tím zapamatovat si Bangaranga, že? Asi vás nepřekvapí, že máme tu chvíli 617 lidí na telefonu. Na to má totiž každý názor, to je totiž výhoda, že když uděláte takovouhle věc, každý na to má názor. Jo? To je jako díra do zadku, jak se říká.
1: Jistě. A dáš tomu průchod, nebo?
0: Má každý prostě. Tak jo, radí show 8.51, to bylo finále, tohle už nejde překonat. Bangaranga. Je to teda, jak jsi to říkala, Bulharsko?
1: Ano.
0: Bulharsko.
1: Jedna z nejznámějších bulharských zpěvaček současnosti.
0: Dara.
1: Ano.
0: Takže v Bulharsku mají taky Daru.
1: Taky.
0: Hustý. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Petra. Já bych chtěla říct, my jsme minulý týden na Eurovizi jeli.
0: No.
2: Já s Katkou absolutně sdílím jako to nadšení pro to. A díky kolegovi v práci jsem loni zjistila, že i smrtelník se tam může dostat. A tak. Tím, že to bylo ve Vídni, tak nebyl jako důvod nejet.
0: Tak řekni, jak to je, prostě doma jsi si koupila lísky v nějakým předprodeji, to je třeba pro příští rok, nebo na příští rok.
2: Hele,
0: pro lidi.
2: Je to trošku proces, protože je potřeba se zaregistrovat někdy před koncem roku do nějaký jejich aplikace.
0: Aha.
2: A když oni pustí lísky do prodeje, tak ti pošlou kód a máš omezený jenom 4 lísky. A je to jako na každou jinou show, musíš si hlídat, kdy to pustí a rychle koupit.
0: A kolik to třeba stálo?
2: Ale třeba no, tak na úterý se nám podařilo sehnat lístky na preview, ne jako na live show.
0: Ano.
2: Což je ve 3 odpoledne, což je skvělý, že jsem sebou mohla vzít i 14-letou dceru.
0: Takže taková generálka.
2: Jo, jo, oni tam mají vlastně 2 preview a pak je večer, jako hlavní akce.
0: Ale je potřeba říct, že oni mají generálku ne jako u nás. V Česku, když jede generálka, tak vlastně nic nefunguje a zapínají se světla teprve. Když to, oni mají opravdu generálku, že to jedou celý, jako kdyby to bylo večer, jo?
2: Je to tak, byla to prostě, my jsme neviděli rozdíl, kromě toho, že když je bylo večer jako, nebo večer, když bylo takový to, že kdo postupuje, nepostupuje, tak v těch boxech seděli obyčejní lidi a strašně si to užívali, protože měli cedulku, třeba my jsme Česko. A teď prostě oni to fakt jeli jak zkoušku a ty lidi to prožívali a když postoupili, tak skákali, takže to bylo vlastně ještě hrozně vtipný. A ty lístky na sezení nás stály 60 € jeden.
0: Okay.
2: Takže pohoda. A na čtvrtek jsem scháněla jak šílená, protože nás první 3 songy v úterý prostě vykopli ze židlí. My obě dvě s dcerou musíme jet ve čtvrtek.
0: Hezky.
2: A to už byly dražší lístky a hodně to bylo vyprodaný, takže třeba na stání ve čtvrtek na večerní program bylo 250 € lístek, což jako je docela dost.
0: Na stání.
2: A co to vejš? Na stání. A já jsem psala i na Facebook, že lidi nabízeli a prostě, že jsem tohle nechtěla dát. A pak se mě jako ozvala jedna Češka, že viděla a dala mě nám vlastně lístky za 50 € na stání, jako pod střechou.
0: Super.
2: A jako, ale ta atmosféra, jako skvělý. To prostě.
0: Takže příští,
2: mě se splnil sen.
0: Příští rok se jede teda do Sofie, předpokládám.
2: No letíme, jasně.
0: Vemeš Sofii, Katko, jo, už jí bude 6.
1: Musíme to někdy dát.
0: Už jí bude 6, vemeš Sofii do Sofie, to bude hezký. Máme říkat, mami, to město se jmenuje jako já. Tak děkujeme za ten report, tyjo, super.
2: Vůbec není záč a opravdu, jako kdo to má rád, tak jeďte, stojí to za to. A ještě teda, jestli můžu jednu vzůvku. Když jsme vylezli vlastně ve čtvrtek večer, kdy jako 10. vyhlásili Daniela. Já jsem se tam objímala se ženskýma z Austrálie, protože to prostě lidi prožívají.
0: No.
2: Tak jsme vylezli ven a chodili, my jsme měli samozřejmě na obličeji český vlajky, v ruce českou vlajku, tak za náma chodili lidi, Švýcaři, Američan z tramvají a strašně nám gratulovali, že konečně se to podařilo. To bylo,
0: že jste postoupili.
2: Jo, hele, to bylo prostě opravdu, lidi tam byli united jako by music a
0: to je hezký. Hele, Zlatíčko, můžeš mi vysvětlit, jak je možný, že na Eurovizi je Austrálie?
2: No, to bych taky ráda věděla.
1: Teď, a to tam říkal v tom přenose, bude asijský, nějaký jako asijská odnož, ale jmenuje se to Eurovize of Asia.
2: Jako Asian
1: je, no, není to Asia vize, ale ano. Prostě normálně.
0: Každopádně tady přátelé na rádiu Australia 2. Za chvíli nová moderátorská dvojice. Tobě děkujeme za report, měj se hezky. Ahoj.
2: Papa. Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. hokejoví fanoušci. Oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
6: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
7: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 9.00, Evropa 2 vysílá zprávy.
2: Pěkné ráno, na vojenské letecké základně Mountain Home v americkém státě Idaho došlo během přehlídky ke střetu dvou stíhaček. Letecká show byla ukončena, piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. V Praze dnes začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House, potrvá do neděle. O víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 budov a prostorů. Návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti i výjimečná díla současné architektury. Teď už se podíváme za Zuzkou.
3: Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun. Do nových prostor už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, které bude celý depozitář spravovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovenci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne dnes ve 20 hodin a 20 minut.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehoda komplikuje provoz na D5 směrem z Prahy do Plzně na 43. kilometru. Kolona měří 4 kilometry a je na půl hodiny. A na dálnici D6 u sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru odklízejí následky nehody směrem z Karlových Varů na příjezdu do Prahy. Kolona je kolona má 6 kilometrů a zdržení přes půl hodiny.
1: Tak k té koloně ti něco řeknu.
2: No.
1: Já ti něco řeknu, chceš?
2: No.
1: Byl jsem na akci, kdy to bylo ve čtvrtek a byla 50 kilometrů kolona před Brnem. Nechci se vytahovat, ale zažil jsem to. 50 kilometrů. A teď mluv.
2: Já vím.
1: Ty to víš, že byla ta kolona?
2: Já jsem to hlásila.
1: Ty jsi to hlásila?
2: Já jsem to hlásila. Ona měla chvilku dokonce i 70 kilometrů.
1: 70
2: takže
1: kilometrů.
2: Takže jestli jsi byl v koloně jenom 50 kilometrů, tak vlastně pohoda.
1: Pohodička, byla to úplná pohodička.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháníky, s vyšší pravděpodobností to bude na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy naměříme kolem 13 stupňů.
1: Tak a je to tady, my zveme naše kolegy, nejsou to naši noví kolegové, ale nové kolegy na střídání do studia a jdeme na to. Ne, že bychom vás neznali, nicméně vás poprosím, abyste se sami představili, protože třeba se chcete představovat nějak jinak, nějakými pseudonymy třeba. Takže dobré ráno.
4: Dobré ráno, Leoši. Dobré ráno, Katko. A dobré ráno, Kubo.
5: Dobré ráno, Ivčo. Ahoj.
4: Takhle, já jsem měla pseudonym 20 let a už ho právě nechci mít, takže já jsem tady dneska za Ivanu.
1: Takže bude se zmiňovat, až když tě budeme, jako když tě budeme oznamovat, bude se zmiňovat tvoje příjmení, nebo to
4: ne,
1: nechceš?
4: To by bylo Ivana Kulhánková, to zní. Hele, my jsme
5: Chlupová,
4: si říkali
5: Kulhánková.
4: Davidová, tak Davidová. Já jsem byla všechno už, ale my jsme si říkali místo Ivana a Koťák, že bychom byli Kulhánková a Kotek, to už zní tak jako divně úplně.
1: Takže ty prostě jsi Ivana.
4: Já jsem Ivana.
1: Takže budeš Ivana, neříkáme Kulhánková.
4: Prosím, ne.
1: Dobře, tak vyřešeno.
4: Teď je Ivana, která teď to znělo blbě. No?
1: Vyřešeno. A teď ve větě tady zazněl Koťák, kterýho vítám, ale ty si řekla Ivano ve větě, že jsme si říkali, že bychom říkali Jakube nebo Kubo, takže se ptám Koťáka, jestli teda je Koťák nebo Kuba.
5: Pokud bych mohl, tak já bych chtěl toho Koťáka.
1: Koťák, takže ano. Můžeme říkat zítra, těšte se, bude tady Koťák a Ivana.
4: Nebo Ivana a Koťák. Že
1: nebo, to jsem chtěl nabídnout, nebo Ivana,
2: Ivana a Goťák, Ivana, to už jedna dvojice byla.
5: Ivana a Goťák.
2: Ivana a Goťák.
1: To už byla, takže co, takže chcete být Ivana a Koťák, chceš být první jako?
4: No tak jsem dáma, nebo
5: ano, už se to nehozí, už jednoznačně.
4: Jsem aspoň trošku dáma, je ráno.
1: No dobře, takže hlej, určitě si to sami, takže dámy a pánové, dneska poprvé Ivana a Koťák.
4: Ano.
5: Dobré dopoledne.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 18. května a od mikrofonu vás v tomto netradičním čase zdraví Koťák a taky Ivča. Ahoj!
1: Promiň, já jsem musela být hysterická na začátek.
0: Já to zažívám úplně stejně, jako já to v sobě malinko krotím. Tohle byla Pistácie, měli jsme tady Sofiana Mešmeše a taky Kelina. Pistácie, to je věc, která dělí, řekl bych, lidi na dva tábory. Já pistácie miluju, moje holka pistácie nenávidí.
1: A to je takhle i u zbytku světa. Počkej, já je mám taky ráda, musí být takový ty už osolený, to je něco jiného.
0: Osolený mám taky rád a já mám rád i, ale i taky ty vomáčky. No, dělají se z toho, když to nadrtíš v moždíři,
1: to není...
0: tak si můžeš udělat i velice dobrou jako omáčku z pistácí.
1: Neznám, řekneš mi, ale ti musím s něčím si ti hned svěřit, můžu?
0: Ano.
1: Takový tohle, dneska je pro mě velmi special day. Jo, vysílám s tebou první den na Evropě 2, oficiálně teď každý všední den 9 až 11. A teď já jenom usínám, krásný sny, strašně se na to těším. Sny, jak? Sny strašný. Jako, sny strašný se mi zdály.
0: Jako nepříjemný vložení.
1: Počkej, padá letadlo. Padá strašně letadlo a ty jsi vedle mě, jsme v první brázdě úplně, na takovém tom sedadle 1 a. A teď jsme, padá to, ale přežijeme to. Mezi tím, než to spadne, tak já říkám, mám tě fakt ráda a ty mlčíš. Ale bohužel to spadne a nic se nám nestane.
0: Takže bohužel se nám nic nestane, dobře.
1: To znamená, my spadneme a jasně, jsem ráda, že jsme to přežili. Zároveň ti říkám, proč jsem ti řekla, že mě, teda, že tě mám ráda a ty nic? A pohádali jsme se kvůli tomu.
0: My jsme přežili pát letadla a i přesto ta první věc po tom, co to přežijeme, jsou výčitky.
1: Přesně tak. Posloucháte Evropu 2.

0: Imagine Dragons, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin k tomu 19 minut, od mikrofonu vás zdraví Ivča, taky Koťák, ahoj. Jo, a ještě ten mikrofon bych ti mohl dát. Víš?
1: Ještě nejsi tady sám, jo? Nejsi solista. Jsme tady dva. Ivana a Koťák u mikrofonu až do 11 hodin. My jsme skončili u těch snů. Já bych chtěla pokračovat trošku, jestli to nevadí.
0: Já to jenom malinko zrekapituluji. Ivča mi tady říká před tím nástupem do toho rádia, ten jako slavnostní den, je to pro nás jako velký, důležitý, pochopitelně, tak říká, měla jsem sen, začal padajícím letadlem a skončili jsme momentálně v momentě, kdy to letadlo spadlo. Jo, my jsme přežili a Ivča mi vyčítá, proč když jsme padali, jsem jí neopětoval lásku. Jako, ona mi řekla, že mě má rád, já jsem to nestihl říct a ona mi to vyčítá. Existuje údajně i nějaká aplikace, z toho, co jsem pochopil, ano, která vám dokáže vysvětlit, co vaše sny reálně znamenají.
1: Ty už jsi hodně novátorský, já jsem teda u webu, který vzniknul asi v roce jako 94, okay, který se jmenuje snář.cz.
0: Stář?
1: Ne, stář, snář. Já jsem to řekla blbě, proč? Snář.cz, kam zadáte, tam je napsáno...
0: Počkej, já ti zlepším podkres, jo?
1: Napište, co se vám zdálo. A já jsem tady nezačala u toho, že jsi mě úplně vlastně
0: vyignoroval,
1: když ti říkám, mám tě ráda a ty nic a čekáš na tu smrt a vůbec ti nezáleželo na tom, že třeba mi to taky můžeš říct, ale já jsem začala o tom, že se mnou padá letadlo. Jo? Co to znamená? Mm-hmm. Na dnešku nám hodně záleží. Teď budu osobní, nebo spíš ano, sobecká. Mně na tom hodně záleží a tak se ptám snář.cz. Co znamená ve výkladu snů to, že se mnou padá letadlo? Za prvé, znamená to slovo padat. To ti řekne výklad snů.
0: Děkuju.
1: A pak ti to řekne. A teď? Zlepší se tvá úroveň.
0: Když s tebou padá letadlo, zlepší se tvá
1: úroveň.
0: Jako životní úroveň?
1: Tam už není sakra, mám se zase doptat?
0: Ano.
1: Ne, promiň, nebudu na tebe zlá. Když mi řekl, že mě nemáš rád. Zlepší se tvá úroveň, pak je tam. Co to znamená? Radost to znamená.
0: Pát letadla znamená radost?
1: Jo. Znamená to, nepropadej panice. To čučíš, co?
0: No.
1: A poslední, znamená to správný směr. Přísahám, tady to je černý na bílým.
0: Ne.
1: IOS.
0: Snář.cz, nelže. Ukaž mi to, pojď mi to ještě teda jednou. Stoupat, loučit se, umírat, řídit, cestovat, běžet, utíkat. Tak přátelé, snář.cz, můžeme porovnat kvalitu vašich a našich snů. Jsme Evropa 2.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2

0: Hlavy hajatý. Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2,5 tisíc korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
12: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
13: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
14: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, maximum muziky s Ivčou a Koťákem. Koťák mi teď řekl tady během toho, co nám zaspívala Emma Smetana spolu s Nobody Listen a Chase It, že má nějakou radu, na to jsem teda zvědavá, Koťák má radu, pro mladé a nesmělé. A je to pro mladé a nesmělé muže nebo lidi?
1: No, já bych to nerad takhle generalizoval. Zkrátka chtěl bych říct, že pro nesmělé lidičky, prostě pro holky, pro kluky, tady mám radu od... řekl bych atraktivního muže, který se jmenuje Henry Cavill. Protože jsme v rádiu a už jsme trochu zkušení, tak víme, že je potřeba vysvětlit, kdo je Henry Cavill. Tak Ivčo, kde by se začala ty?
0: Je to Superman, ne? Takový ten nejnovější nebo jeden z nejnovějších?
1: Je to ten nejnovější Superman. Ne, pozor, ne. Ano, není. Oprava. Je to předposlední Superman.
0: No, tak není to, ale je to jeden z nejnovějších.
1: Je to jeden z nejnovějších.
0: Ano.
1: Hele, 190 cm.
0: Brunet. Je to něco jako ty ve větším, trošku.
1: Ježišmarja, děkuju. Děkuju. Abych se nalepil nějaký chlupy na hruď ještě. No zkrátka, velmi charismatický, dmoucí se, bicepsy, havraní vlasy. Na YouTube existují sestřihy, která k jeho herecké kolegyně, ale opravdu jako by ty áčkový super herečky, na něj zamilovaně kouká.
0: Ale je tam Natalie Portman. Jsou tam dokonce takový femme fatale, který se někde jako už vdali. Jo, a řekne si člověk, ty asi neflirtujou a oni na něj koukají. To jsi chtěl říct vy?
1: Flirtujou dost.
0: Je tam
1: Gal Gadot a všechny jeho herecký kolegyně. Už bych nemusel nic přidávat, Henry Cavill ještě miluje pejsky, takže na jeho Instagramu on má nějakýho, nevím jestli mastifa nebo malamuta, jakýho obrovskýho pejska, je to jeho velký parťák. No a zároveň je to takovej geek, on má rád videohry, takže hrál i v Zaklínačovi. Tak, ukončuju prostě představačku Henryho Cavilla. Je to prostě charismatický muž. Mm-hmm. A jeho rada pro nesmělé zní takto. Když se ti prostě líbí, pozvej na rande. Mně to funguje vždycky.
0: To je výborný. Teď si představ prostě nějakýho Pepu z Karviny. Nebo prostě, jakoby, třeba i tebe, promiň.
1: Děkuju.
0: Nebo třeba mýho muže. Zkrátka normální lidi, který jako jenom, takže mám jí sakra jenom pozvat. Mimochodem, já jsem se tady začala víc googlovat. Ty vidíš teď, co si tady googluju. Na něm jsou postavený taký memečka, geniální úplně, kdy prostě všichni, když se trošku opijou, tak vypadají jako blbě, že jo? Ale Henry Cavill, ty na to teď koukáš, já to popíšu. Henry Cavill vypadá jako, že baby jsem v té nejlepší formě a udělám ti nejlepšího supermana na světě.
2: My chceme zabránit další válce.
3: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
4: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
3: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
4: V pořádku.
3: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
4: Já vás doženu. Leďte.
3: Už za dva dny v kinech.
5: Mandalorian, budeš trpět.
3: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Máme 9 hodin 39 minut k tomu. Od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivča.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Co ty? Hele, my jsme začali o Supermanovi. O pánovi, který se jmenuje Henry Cavill. Je to jeden z předposledních Supermanů v rámci těch úplně velkých superhero Marvel movies. Nekecám. A bavili jsme se o tom, jak fakt je moc hezký a že bohužel mu to asi moc nedochází, protože dává třeba rady mužům, jakože co s tím
0: naděláte. Když se ti líbí nějaká holka, prostě jí pozvi ven.
1: Protože mě to vždycky vyšlo.
0: Mně to funguje vždycky.
1: Aha, to je strašný překvapení, že ti to vyšlo.
0: Ale já tady mám, co mě jako teda baví nejvíc, jestli mám něco rád na český nátuře a pochopitelně, když lidi něco glosujou na sociálních sítích, tak když si rozklikneš tenhle ten jeho článek, kde prostě je přepis této jeho rady, tak tam potím si lidi dělají srandu podobnými radami typu Cristiano Ronaldo, prostě dej gól. A tak podobně.
1: Jako kdyby prostě řekl Karel Gott, tak vyhraj prostě Slavíka.
0: Vyhraj Slavíka, nebo
1: tak
0: prostě...
1: Tak jako o co jde, vyhraj.
0: Ano, prostě nebo ještě řekne Einstein.
1: Jsi to chytrý?
0: Prostě buď chytrý, ano.
1: Nemyslel si Epstein. Posloucháte Evropu 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropě 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivo kartu zdarma.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
8: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
9: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
10: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejvýhodnější.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
3: Piggy tábor na Monínci?
2: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
3: Ty jo, to bude super zážitek.
2: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: Zdravíme všechny posluchače ladící Evropu 2. Máme 18. května od mikrofonu a zdraví Koťák a taky Ivča. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. My jsme se tady bavili o reakcích, které někdy dokážou být na Instagramu, na sociálních sítích a vůbec na internetu, ale vlastně i v normálním životě. Vtipné. A mě to připomnělo jeden případ, který mi přijde skvělej. Možná vám něco říká slovo roasting. To znamená v rámci komedie něco, nebo stand-up komedie něco, kdy si někoho postavíte před sebe, anebo ho vidíte na sociálních sítích a rozhodnete se ho zneškodnit. Slovně zneškodnit.
0: Já teda možná doplním, pokud máte třeba Netflix, tak je tam Kevin Hart, slavný americký, afroamerický komik, kterého si teďka vzali právě na paškál jeho kolegové a on, jak řekněme, není toho nejvyššího vzrůstu, tak tam jsou prostě tisíc narážek na to, že měl hrát Hobita a tak dále a tak dále.
1: Ano.
0: Zkrátka super, ale oni to podstupují dobrovolně, to musíme říct.
1: Ano, ano.
0: Že Kevin Hart si sedne a přicházejí kolegové, kamarádi, stand-up komici.
1: Kteří ho chtějí opravdu slovně zneškodnit, vysmívají se mu za jeho životní rozhodnutí, třeba, že opustil jednu rodinu, že podvedl manželku, že má 1000 dětí, neví s kým. Tohle se tam všechno děje. Tomu se říká roast v tady tom světě stand-up komedy. A mě strašně pobavil jeden pár, který taky zažil roasting, ale úplně vlastně na druhém spektru. Kvůli tomu vzniknul nové slovní spojení, kvůli tomu vzniklo, které se jmenuje perfection roasting. A to znamená, že někoho jako kdyby urážíš za to, že je dokonalý. Protože...
0: A tím jsme se vlastně dostali přes téma Henryho Cavilla, který dává radu prostě mladým lidem. Hele, když se někdo líbí, prostě ho pozve na rande, jo. Ale když to říká někdo super atraktivní, tak to zkrátka vyzní trochu jinak.
1: A jestli někdo super atraktivní, tak je to určitě Isabel Marie se svým manželem. Kdybyste viděli tu fotku, já vám je trošku popíšu, jo. On je Afroameričan, nádherný. Ona je bioložka, nádherná. Mají dvě děti, takový krásný mulaty a opravdu je radost na ně pohledět. Přísám, že když jsem dělala poprvé jejich fotku, tak si říkám, co to sakra, co to je, jakoby, co to je? A chtěla jsem taky něco, jako kdyby.
0: Zkrátka, kdyby je vyrobili na 3D tiskárně, jako, jsou to velice atraktivní lidé.
1: A to by byl přesně ten roast, co jim tam lidi píšou. Vás vyrobili na 3D tiskárně, oni tak opravdu vypadají. Takže jim třeba lidi píšou, vypadáte jako, počkej, vypadáte, jako že jste úplně brand new. Jakože nový, jakože někdo opravdu vyrobený. Vypadáte jako, že dneska bude všechno úplně OK. Jo? Vypadáte, že jste nejčistší ze všech, jako nejčistších. Vypadáte prostě, že jste recycled. Vy jste recyklovaní. A teď se tam lidi ale předhánějí. Vypadáte jako example, tady někdo píše. Jako příklad lidstva.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale lidi se začali předhánět pod jejich postem, kdo napíše takovou jakoby relevantnější,
0: větší lichotku.
1: A vlastně tam za to sbírají lajky. Největší komentář, teda nejvíc lajků má komentář a teď má, víš kolik? 36 milionů má třeba.
0: Takže lidi se rozhodli... 36 milionů dostal komentář pod příspěvkem.
1: Ano, vypadáte, že jste approved. Jakože jste schválení. Jo, ono je to těžko trošku jako převoditelný do té češtiny, ale líbí se mi, že někdo byl prostě roustovaný v pozitivním slova smyslu. Mě by zajímalo, kdyby my jsme dneska třeba na Evropu 2.
0: Ale to je skvělý trend, jako když vidíš, jak se lidi jako urážejí na sociálních sítích, že by si prostě extrémně lichotili. Víš, úplně odporně hezky by se lichotili.
1: Úplně, to by bylo tak hezký, veď? Někdo jim tady vypadáte jako opravdoví lidé. Prostě...
0: Zbytek témat za chvíli a pochopitelně taky Káťa Říhová a zprávy Evropy 2.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
4: Pojďte to zjistit k nám.
3: Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
4: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vinetu.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volkera,
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Ahoj, já se tak těším.
11: Na co se těšíš?
10: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
11: Je, yeah, a kam?
10: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
11: Fakt? Já chci je taky.
10: Tak mrkni na www.piggy.cz.
11: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
2: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
16: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
17: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné dopoledne, nový týden přináší do Česka více slunečních paprsků a vyšší teploty, které se postupně budou pohybovat až kolem 20. V odpoledních hodinách se však budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by pak měl přinést teploty atakující hranici letních 25 stupňů. V Praze dnes začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House, potrvá do neděle. O víkendu zdarma zpřístupní více než 100 budov a prostorů. Návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti i výjimečná díla současné architektury. A teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Rekonstrukce prvorepublikového kina v Turnově na Semilsku na Muzeum veteránů zvítězila v soutěži o stavbu roku Libereckého kraje. Stavba získala hlavní cenu, která od roku 2019 nese jméno autora hotelu a vysílače Ještěd, architekta Karla Hubáčka. Porota v letošním ročníku soutěže posuzovala 25 staveb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D6 je momentálně směrem z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná na 27. kilometru. Vyprošťují tam kamion, sjíždějte už na 25. kilometru.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty dnes příjemné 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy ale jen kolem 13. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
0: Je to tak, budeme spolu až do 11 hodin a já bych chtěla Koťákovi vyprávět o jednom novém logu. Můžu?
4: Ne.
0: Děkuju.

Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, tohle to byl Joe, což pokud máte tenhle ten single rádi, tak pokud se nepletu, je to momentálně historicky nejstreamovanější písnička na Spotify. A pokud neznáte ty souvislosti, tak můžu jako doplnit, že ten Joe

0: Vyníka je Joe Carey, kterého můžete znát ze seriálu Stranger Things.
1: Ano, je to ano. Tak, je to tak. Jestli něco nejstreamovanější, tak se to vždycky pojí buď no z iTunes, anebo ze Spotify.
0: Jo, já ti dám jenom lepší podcast.
1: Ano, to už jsme si řekli, to už jsme si řekli. A teď Spotify udělalo věc, my znáte, když se řekne Spotify, si představím něco zeleného. Představím si ty tři takový ty čárky. A takhle to máme v těch mobilech, kdo takovou má Spotify.
0: Takovou tu Wi-Fi prostě.
1: Jo, tu Wi-Fi, takovou jako ryby, na obrácenou. A já teda, abych se přiznala, ke Spotify jsem se strašně dlouho vlastně, když jsem si pořád říkala, proč to mám mít, když mám jako jiný platformy, že jo?
0: Teď jaký jaký to... jiný platformy?
1: No tak
0: jakože třeba jako 20 Apple
1: let,
0: Music, nebo?
1: Třeba no právě, iTunes a věci a tohle Spotify.
0: Nebo kazeťák.
1: Jakože ještě ze Švédska něco prostě, to jo, prostě jo. Nebude tak novátorský, přitom tam je všechno novátorský, od aby po Spotify. Jo.
0: Je to tak.
1: A teď prostě přišlo Spotify, teď jsme si všichni zvykli, nebo všichni, většina z nás si troufám říct, zvykli na to logo, který to máme v těch mobilech už
0: jo,
1: teda.
0: Ano.
1: Zelený a tohle. A teď oni ho změnili. Jo. A teď já jsem si, nejprve, než jsem si toho všimla, tak jsem si začala číst komentáře lidí. Koukni si na to, koukni si na to,
0: jdi na to.
1: Koukni si na to, vy, co jste to ještě nezaznamenali, koukněte se na to.
0: Nech toho.
1: No počkej, nech to, teď. Koťák vidí něco poprvé, co tam vidíš teď?
0: Nech toho. Diskokoule, co to je?
1: Diskokoule zelená. Je to to samý, akorát z toho zeleného je zelená diskokoule.
0: No.
1: Akorát to vypadá tak, jako kdyby rozrastrovaně. Ježíš, ona
0: jako
1: to kouká.
0: Rozpixelovaně to vypadá, ano.
1: Vypadá to tak jakoby rozmazaně prostě a teď já jsem nejprve četla, než jsem to viděla, tak jsem nejprve četla diskuzi někdy na nějakém českém jako fóru, jak lidi strašně tomu jakoby...
0: Mejou tomu zadek?
1: Ano, to jsem přesně chtěla říct. Prostě strašně tomu dávají.
0: Já jsem rád, že jsem tady od toho, abych mohl upřesňovat ty sprostěrny, který ti lítají hlavou.
1: Ano, přesně. Prostě tomu dávají to na frak. Takzvaně, ano, na fráček českej. A teď, no, proč to udělali tohle? No zkrátka, oni slaví výročí, teď prostě udělali tomu novej háv, ale velmi jako, velmi dobrý, pěkný a dává smysl. Dává smysl, protože oni tomu teď říkají party desetiletí, party dvacetiletí.
0: Okay, okay.
1: Takže party znamená tu diskokouli a tohle. A teď já jenom četla ty komentáře a říkám si, že ty lidi fakt už, jakože jim něco nabídneš.
0: Vy.
1: A oni stejně...
0: Pořád nespokojení.
1: Pořád nespokojení. A víš, co se mi včera stalo? Já si chci zapnout Spotify a teď na to koukám a říkám si... Ty vole, proč to prostě nemohli nechat tak, jak to je, mě to prostě...
0: Taky ti to štve?
1: Taky mě to normálně začalo, ale strašně štvát.
0: No, když jsme u těch log, já to možná doplním až v příštím vstupu, já mám hrozný problém s jedním ikonickým logem jednoho slazeného nápoje, který podle mě byl v devadesátkách jako úplně odzbrojující.
1: Začíná to na S?
0: Ne, začíná to na P, a to si řeknu na chvíličku.

0: Single These Days, máme 10 hodin a 20 minut, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Od mikrofonu má zdraví Koťák a taky Ivča, ahoj.
1: Ahoj všem, dopoledne, všem, co poslouchají Evropu 2. Ty jsi mi slíbil, že mi dáš nějaký dneska
0: já tady hrozně
1: návod
0: nechci
1: na skincare.
0: Ne. Jo, takhle, promiň, já jsem slíbil totiž v tom předchozím vstupu, že řeknu to logo, který se mi nelíbí.
1: Logo,
0: tak já myslel, já nechci do někoho kopat, jo,
1: ale
0: a zároveň tu značku neřeknu, protože tady nemůžu dělat reklamu, ale představte si, já vás navedu. Mně se strašně líbilo 90-kový logo jedné slazené limonády. A
1: ano.
0: Představte si třeba
1: jak vypadala ta limonáda?
0: Ne, představte si tu paní, která stojí u toho automatu a jmenuje se Cindy Crawford. A už asi víte.
1: Je to taková černá limonáda, hnědá?
0: Je to hnědá limonáda, je to hnědá voda, no přesně. Hnědá sladká voda. No a ty měli v 90-kách podle mě naprosto jako ikonický logo. Mm-hmm. Michael Jackson je ještě taková ta éra, která hrozně tu značku a to logo proslavila.
1: Britney taky ne?
0: Britney taky ještě. Ale jak se to zlomily ty 2000, tak pak to šlo hůř a hůř. A dneska se mi to logo té jedné konkrétní společnosti jako strašně nelíbí, že nechápu, jak mohli tak downgradeovat ten hezký vizuál. Mimochodem, ten jejich historický vizuál mě trošičku připomíná logo Evropy 2 z dneška.
1: Takže krásný.
0: Mrkni se za sebe,
1: počkej,
0: no nádherný.
1: Hele, no vidím, já to vidím i za tebou, prý, ty to máš taky za sebou.
0: Takže
1: krásný logo.
0: Kdo
1: krásný
0: logo. Kdo pochopil, ten pochopil a my teďka jdeme na soutěž, kterou pro vás máme hnedka první den našeho vysílání připravenou.
1: Já si ji trošku beru na svý bedra, protože co si budeme povídat, je to takový jako blbý, ale co se týče skincare, kosmetických procedur, krémů a věcí, co s tím souvisejí, tak si myslím, že je tak jako v podvědomí i českým, že ženy o tom mají co mluvit. Jenže
0: ne,
1: to neznají mě, to neznají mě. Já jsem schopná, a je to strašný, a já se tím nechlubím, já jsem na sebe strašně naštvaná, jsem schopná jít jako někdy i neodlíčená, což je strašný.
0: Kdyby jako do Hajan, jo?
1: Do Hajan.
0: Ale máš ale ucpaný pory a tyhle věci.
1: No samozřejmě. Ale jestli nás dali dohromady kvůli dopolední a kvůli tomu, že tady budeme každý všední den 9 až 11 a má tady někdo mít vyčištěné pory, tak to nejsem rozhodně já, ale je to Koťák. Dej mi nějaký fígl. Potřeba, to myslím vážně, bo dělá skincare.
0: Já chci říct, že ano, i muži se starají o svoji pleť. Já jsem jako nedávno začal, nepřeháním to, ale moje holka mi právě řekla, že předtím, než jdu spát, že by bylo jako fajn si něčím vydrhnout, nějakým čistícím olejem prostě jakoby obličej a potom třeba aplikovat nějaké noční sérum. Ale pozor, mě to začalo bavit a pozor, já jsem si normálně začal, Ben Kristoval mi doporučil nějakou instagramovou stránku.
1: Počkej, Ben Kristoval ano, tobě doporučil.
0: Mě doporučil, protože Benovi taky bude 40, možná už je. Takže si jako, jsme si vyměňujeme nějaký tipy, jak vypadat mladě.
1: Jako
0: a
1: vážně?
0: Ben mi začal posílat nějakou paní, která si svýma rukama masíruje obličej.
1: Jako face jogu dělá.
0: Dělá face jogu. A pozor, a teďka jsem si všiml, že ta paní má nějaký kamínek. Tak to jako posílám Benovi, říkám, hele, a ty si masíruješ ten obličej i tím kamenem? A on, no jasně, to je guaša. Takže já jsem si pořídil i guašu, přátelé, jo?
1: Nekecej.
0: Masážní šuter na obličej.
1: To ti bude zajímat jedna věc. Já, jak jsem říkala, já nejsem kosmetický typ, ale víš, na co jsem typ? Na něco, když je to profesionálního. A je to jako fakt jako vy ty český zlatý ručičky, to má v sobě, jo. A chci tady mluvit o značce, o kterou budete moct už za chvíli soutěžit. Jmenuje se For Life and Madaga a je to česká profesionální kosmetika s více než 30-letou tradicí. Jinak nabízí vám takovou tu širokou škálu pro každý typ pleti a je tam fakt jako základní péče, ale i takový jako luxusnější řady. Jsou tam produkty pro citlivou pokožku, jsou tam produkty pro exematiky a i třeba, pozor maminky, kojence, jo. Takže vy si můžete dopřát přesně tady tu kosmetiku na www.forlifemadaga.com. No a dneska budeme i pro Koťáka, i pro všechny kojence a i pro mě soutěžit o balíček právě kosmetiky od této značky s obsahem exozomů a taky PDA-REN. Ano, je to tak, je to tak. Tady ty, prosím vás, ty exozomy a PDRN jsou aktuálně jednou z nejvíce diskutovaných látek beauty světa. Koťáku, poslouchej mě, jestli poslouchá Ben Kristoval, prosím taky, jo?
0: Kupujeme.
1: Stali se objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti úplně na novou úroveň. Tady ten balíček můžete teď vyhrát a my máme jednu zásadní otázku. Jakou roli hrají v kosmetice exozomy? Tak za A.
0: Ne.
1: Co ne?
0: Zavolejte na 257-400-888.
1: Ne. Jo, ty je chceš hned jako.
0: Já. A ty jsi ale hrozně hodná. Ty jsi teďka řekla, jaká bude otázka, víš, ale neřekneme ty možnosti.
1: Dát otázku, pak ať volej a pak, abychom byli hodní. Dnes jsme tady první den.
0: Což je velice originální. Hele, beru to. Tak rozhodně správnou odpověď najdete na forlifemadaga.com a Ivča vám teďka prozradila teda soutěžní otázku, která padne ale pouze tomu, kdo se dovolá jako třetí pořadí.
1: Dáme vám velkou šanci s Evropou 2.
0: A pozor, soutěžní signál bude John Wolfhooker se singlem 1999. Takhle to zní.
1: Zní to krásně.
0: A až tohle uslyšíte, volejte 257-400-888 na Evropě 2, když budete třetí, soutěžní otázka jde k vám.
1: Držíme palce.

0: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Hartley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši, hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
12: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
15: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
16: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
17: Nová série OnePlay Originál.
18: Simona Moniová.
17: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
19: Já se tě nebojím!
17: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
20: Připoutej se.
21: Falcon uvádí
22: Mandalorian. Budeš trpět.
21: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
23: Chceme zabránit další válce.
22: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
21: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.

0: éteru Evropy 2, nebojím se to říct, ale John Wolfhooker, to zní prostě jak Blink 182, je to dobrý a je to naše. Takže...
1: Je to úplně skvělý a musím říct, že úplně si to trefil. Já vždycky slyším Fall Out Boy, yeah. Blink 182 přesně a možná někdy i ty Linkiny.
0: A oni jak tam mají ty, ono to je hodně specificky o tom, jak to máš vyskládaný podle mě i ty bicí, že ten sound je jako Travis Barker trochu, což je mimochodem téma, který se šetřím na zítra, taky tady mám k němu nějaký zajímavosti, ale teďka jsme tady od toho, abychom vám předali ceny, které si zasloužíte, pokud se rádi staráte o svoji pleť a je jedno, jestli jste kluci nebo holky.
1: Je to úplně jedno. My dnes soutěžíme tady spolu s Evropou 2 o balíček kosmetiky s obsahem exozomů a taky PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga. A já jsem tady něco říkala zásadního o těch exozomech. Jo. A Koťák říká, na vás nejsem zas tak hodná, tak já už nebudu, já už nic neřeknu. Možná jenom soutěžní otázku za chvíli, co?
0: No ti z vás, co byli chytří, tak se šli podívat na forlifeandmadaga.com,
1: ano.
0: Kde měli možnost právě zjistit tu nápovědu, kterou ty si jim dala. Ale každopádně ten, kdo se dovolá jako třetí do studia Evropy 2, bude mít tři možnosti, tři nápovědy od Ivči, pokud se uvolí teda.
1: Uvolím.
0: A může vyhrát velice zajímavé ceny.
1: Je to tak. Tak máme tam někoho? Myslíš, že se někdo dovolal?
0: Já jsem z toho lehce nervózní, ale halo, halo, tady Evropa 2. Halo.
1: Halo. Halo. Halo, halo.
0: Já teda teďka, abych vám, přátelé, ne, no, abych se přiznal, já jsem to dlouho nedělal, ale...
1: O čem mluvíme? Mluvíme tady o zvedání
0: teďka
1: telefonu?
0: Mluvíme o zvedání telefonu a teďka nevím, tak co? Vyjel jsem si... Počkej, už to vidím, nebo nevidím. Halo, halo, tady halo. Evropa 2.
2: Slyšíte mě?
0: Slyšíte mě?
1: Ježíš, já mám takovou radost, slyšíme, taky, slyšíme tě. Jak se jmenuješ?
2: Filip, zdravím vás.
1: Čau Filipe, než prosím tě začneme soutěžit, víš vůbec, k čemu ses teď zavázal a dovolal?
2: Nějaká kosmetika, podle mě.
1: Podle tebe úplně nějaká to není. Je to skvělá česká profesionální kosmetika For Life and Madaga. A já mám pro tebe jeden zásadní dotaz a ty pak dostaneš a vyhraješ skvělý balíček. Chceš?
2: Určitě, určitě.
1: Tak jo. Hele, já ti řeknu otázku, pak řeknu tři možnosti a u té správní mrknu, jo? Hlasově mrknu. Hlasově mrknu. Jakou roli hrají v kosmetice exozomy? Tak to je ta otázka. A teď za A, žádnou. Za B, zabraňují tvorbě pigmentových skvrn. Za C, aktivně podporují obnovu buněk, čímž redukují jemné linky a vrásky.
0: No tak...
1: Filipe, jestli to, Filipe, jestli to poděláš, tak mám zkažený ráno.
0: Já doma tě zablokuju tady v tom phoneboxu, už se nikdy nedovoláš.
1: Pojď.
2: Tak asi vyřazovací metodou, tak bych dal asi Cčko, no.
0: Tak počkej, my to dáme do systému. Filip bude mít pleť jak dětskou prdelku, gratulujeme.
1: Filipe, jsi úplně skvělý takhle po dopolední nebo při dopolední. Tak prosím tě, ještě mě ale zajímá tady ten krásný kosmetický balíček. Doufám, že využiješ sám, nebo ho někomu budeš darovat?
2: No tak podle mě tak na půl, no, nechám to tak někde doma.
1: Ale kdo ráno přijde, ten mele.
2: Je tak.
0: Tak Filipe, hele, my ti hrozně moc gratulujeme a já jenom, když se budeš starat o tu svoji pleť dostatečně kvalitně, jako třeba já nebo Ben Kristovao, pochopitelně, tak máš možnost se třeba přihlásit, pokud ti to věk dovolí, do jedné soutěže, na kterou vás chceme pozvat ústy Evropy 2.
3: Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2? S Ivanou a s Koťákem. Dneska jsme tady s vámi byli poprvé, těšíme se už na zítra, ale teď už je tady s vámi někdo, kdo tady bude s vámi do 13 hodin a je to Pavel Cejnar. Čau,
1: chyba,
0: Pavle.
1: Chyba, ahoj.
0: Do kdy?
1: Do 15.
2: Ty máš dvoják ne. dneska.
0: Aj. No, ne, kdo pa tu dneska chybí?
2: No, tak Jindra se někde fláká.
0: Asi, to tak vypadá. Co dělá ten kluk. Pavle, dneska spoustu témat tady zaznělo, ale jedno z nich bylo i naše takový soutěžní. Měli jsme tady krásnou soutěž s jednou českou značkou kosmetickou. Co ty a skincare, protože já jsem se tady dozvěděla.
2: Takže tady můžeme začít úplně od píky.
0: Skincare je péče o pleť prakticky. Ano. A tady vlastně Koťák říkal, že něco o tom ví, že prakticky vlastně dokonce s Benem Kristovem si vyměňují nějaký jako...
2: Abyste si nepředstavili, že si každý den něco posíláme. Zkrátka Ben mi dal tip na Instagram, kde si jedna influencerka má takový prostě videa o tom, že si masíruje tvář, víš, a masíruje se tadyhle ty části, nebo si strká prsty do pusy a zevnitř si masíruje a díky tomu nemá vrásky, redukuje tím teda tvorbu vrásek.
0: Ben prostě doma, ty vole, asi jo. A teď úplně ho vidím, jak si masíruje.
2: No a pak ještě takový kámen, kterým si můžeš masírovat obličeje. Já jsem se právě ptal, jestli má Ben i tohle. Říká, jo, i tohle používám. Tak já se omlouvám, že jsem ho takhle napráskal, ale vypadá to, že ty teda kámen na masáž obličeje zatím.
0: Teda ne, že by to tak vypadalo, vypadáš skvěle.
1: Ale já to nepotřebuju. A no, někde jsem slyšel, že ti chlapi, co to dělají, tak ještě o tom nevědí, že v budoucnu se to o nich jako projeví, jako no. Že a co to je hodně ženská záležitost.
0: Jo, takhle.
2: Jo, pozor, my tady máme tohle.
1: Ty se mažeš, jo?
2: Tak
1: kámo.
2: Ne moc, nepřeháním
0: to. Kluci, běžte si to vyřešit jinam.
1: Měl by ses nad sebou zamyslet trochu.
0: Běžte si to vyřešit jinam, posloucháte Evropu 2 a teď je to tvoje, Pavle.
1: Děkuju.
3: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
6: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
5: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, od Alena Walkera Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Stop. stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples, je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
2: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Před chviličkou odbyla 11. hodina, ladí vás Evropa 2, teď Káťa Říhová má ty nejčerstvější zprávy, pojďme do nich.
1: Pěkné dopoledne, bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri znovu stane u soudu. Soudce nevyloučil, že by se dnes mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015, tehdy 17-letá dívka sice souhlasila s pohlavním stykem. Feri si během něj ale údajně sundal kondom, k čemuž dívka souhlas nedala. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom irská média. O zemřelé Češce média neuvádějí žádné další informace. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: V Klatovech bude od 1. července městská hromadná doprava zdarma. Město tak bude na MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů. Navíc Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moci nastupovat všemi dveřmi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovenci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. Utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20 hodin a 20 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na silnici 37 v Trutnově počítejte s komplikacemi, probíhá tam oprava vozovky a kyvadlový provoz je tam řízen jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháníky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy teploty ale jen kolem 13 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 má teď slovo Pavel Cejnár.
0: Ano, děkujeme, Káťo. Po 11. hodině pokračujeme spolu a z Maxima muziky hned jsem vybral Miles Smith anebo skvělý Swedish House Mafia. Tak hezké pondělí. Yeah,

skvělý, Swedish House Mafia na vaší dopolední, stále ještě dopolední Evropě 2, teď Pohoda na Maximum Dajla, anebo Will.i.am na Evropě 2.

0: 11 hodin, 17 a půl minuty k tomu, vaše uši ladí směr Evropa 2, za to jsme samozřejmě rádi, no a celý tento týden mezi 11 a 13 hodinou se budeme věnovat kampani, která se jmenuje Hele motorka. Už jste o tom slyšeli? Je to o tom, že bychom chtěli, aby vy řidiči, pokud nás posloucháte v autech, jste dávali dobrý a velký pozor na motorkáře, protože ty nehody, které se stávají, jsou opravdu velmi zbyteční. No a u této příležitosti, jelikož tady máme kampaň Hele motorka, mám tady i dnes soutěž o voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. A teď se možná ptáte, jak se k tomu dostanete. Je potřeba, abyste velmi pozorně poslouchali Evropu 2 a jakmile někde mezi songy uslyšíte tento motorkářský zvuk, tak volejte sem do studia na 257-400-888, protože je to cena, která je u vás velmi žádaná. Za chviličku se budeme věnovat trošku umělé inteligenci, na co si máte dát pozor, protože umělá inteligence je stále víc a víc kolem nás. Tak zůstaňte s námi, Zayn, Joel Corey a já vám všem přeju pohodové pondělí s vaší stále ještě dopolední Evropou 2. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hleděl si, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
1: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Tady se vám blíží splátečka a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
14: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
15: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
16: Žádná kouzla?
15: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1 000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.
4: Mondays are the worst for me, count to three, gotta save the energy, anxious when you hold my hand. I know something you won't say anyways, mama said.

0: pondělní, stále dopolední Evropa 2, hezký den vám přejeme a venku to opravdu vypadá hezky. Ale teď moje nahodilá otázka zní, jak často se ptáte na něco umělý inteligence. Kolikrát už dneska jste se zeptali umělé inteligence na nějakou tu otázku. Já bych chtěl říct, že pro vás Evropa 2 vždycky chce jenom to nejlepší, abyste si na to dali majzla, protože možná vám digitální asistent jen maže takzvaně med kolem huby. Možná bych mohl říct pusy. Umělá inteligence se totiž naučila přikyvovat i nesmyslům jen proto, aby vás potěšila. No a v otázkách zdraví jde však o hru, která končí někde v čekárně u doktora. Takže sečteno potrženo, prej, když to řeknu velmi jednoduše a rychle, umělá inteligence má sklony k podlézání poskytováním špatných rad. Tak dejte si na to pozor. Za chviličku Thomas Robin, Imagine Dragons. My, Evropa 2, rozhodně nejsme jako umělá inteligence a rozhodně vždycky, teda skoro vždycky, mluvíme pravdu. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha 100 důlky, Zdiby a Černý most.
2: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera, Fade It. Fade It.
4: Jo, Fade It, Fade It.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Držíme ti flek i v Kutné hoře. Evropa 2, 105,5 FM.

Pondělní dopolední Evropa 2, lehce před polednem, mám tady takové příjemné zaspomínání, nevím, jestli rádi vzpomínáte, my tady v rádiu 100% a já tady mám zaspomínání na jeden legendární, a dá se říct legendární večerníček, který vznikl kvůli zákazu. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Tak si to představte, že legendární Maxi Pes Fík patří už několik generací mezi nejoblíbenější postavy českých večerníčků a letos slaví 50. narozeniny. Je to vlastně 50 let od chvíle, kdy se vůbec poprvé objevil na televizních obrazovkách. Pokud vám to nic neříká, tak to je vlastně takový ten velký chlupatej pes, který dělal společnost Malé Aje, stal se symbolem dětského humoru i typické televizní tvorby právě 50 let nazpátek. Za vznikem stojí spisovatel Rudolf Čechura a původně přitom plánoval úplně jiný večerníček. Jeho nápad o rakousko-uherských vojácích ale v době normalizace prostě neprošel a tak se nechal inspirovat skutečným bobtailem, který ho znal ze svého okolí. Vzpomínal, že chtěl nakreslit velkýho psa, který bude působit přátelsky a trochu komicky zároveň. A to se mu samozřejmě povedlo. Tak jenom si vzpomeňte, až uvidíte Maxi Psa Fíka, že letos slaví 50. No a když jsme u toho vzpomínání a vy posloucháte hudební rádio, tak takhle ta znělka skvěle začala. Pamatujete si? To je prostě pohoda. Maxi Pes Fík a Aja.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je tady pondělní poledne, posloucháte Evropu 2 a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy. Víc Káťa Říhová.
1: Pěkné poledne. Na vojenské letecké základně Mountain Home v americkém státě Idaho došlo během přehlídky ke střetu dvou stíhaček. Letecká show byla okamžitě ukončena. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Nejčastějšími oběťmi předávkování byly lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. A teď už má slovo Zuzka.
2: Ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Náklady budou téměř 207 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V několika evropských městech evidují muže nakažené dermatofilózou, které se přezdívá dešťová hniloba a která obvykle postihuje jen zvířata, jako jsou koně či ovce. Nepříjemné kožní bakteriální onemocnění se projevuje hnisavou vyrážkou, zejména na obličeji a genitáliích. Na neobvyklé šíření nemoci v evropských městech upozorňuje i americké vládní centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na silnici 37 v Trutnově počítejte s komplikacemi, probíhá tam oprava vozovky a kyvadlový provoz je tam řízen jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháníky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy teploty ale jen kolem 13 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 má teď slovo Pavel Cejnar.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
4: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
3: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Ještě nebyla soutěž, bude taky flashback a já vám přeju pohodové pondělí a dobrou chuť k obědu. Tady je vaše Evropa 2.

Hladí vás dnešní pondělí, teď už odpolední Evropa 2, VR domy a za chviličku Sombr a pozor, očekáváme soutěž Evropa 2.

0: Ve vašich uších je pondělní Evropa 2. Celý tento týden vždycky někde mezi 11. a 13. hodinou soutěžíme s Besipem a jeho kampaní Hele Motorka. Už jste o tom slyšeli? Tady ta kampaň upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali pozor. Svou nepozorností totiž zaviní polovinu střetů s motorkami. Dnes soutěžíme o voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Pokud byste je chtěli, tak právě teď. Popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 400 888. Pokud někde jedete autem, tak dávejte dobrý pozor. Vždycky, když uvidíte nějakou motorku, řekněte si, hele, motorka, ať náhodou nedojde na nějaké neštěstí. Na to vás celý tento týden budeme upozorňovat. A já se ptám, komu se podařilo dovolat právě teď do Evropy 2? Halo, kdo tam je? Tady je Evropa 2.
1: Čau, tady Kuba.
0: Kubo, jseš motorkář, anebo jezdíš jenom autem?
1: No, chystám se.
0: Chystáš se bejt motorkář?
1: Chystám se být motorkář.

0: Tak prosím tě, hlavně opatrně, až to nakopneš a pojedeš, protože, jak už jsem tady říkal a budeme říkat celý týden, je to nebezpečný, kolikrát řidiči třeba přehlédnou, tak dejte si na to pozor. A já tady mám otázku, která s tím souvisí. Ptám se, jak se nazývá jev, kdy mozek vytěsní z krátkodobé paměti objekt, který v zorném poli neočekával nebo se na něj nesoustředil. A je to buď za A, slepota z nepozornosti, nebo za B, nepozornost z hlouposti, nebo za C, zákon schválnosti.
1: Tak já bych zkusil za A.
0: Za A, zkoušíš a ty to víš a je to správně, slepota z nepozornosti, je to tak. No tak jo, tak prosím tě, voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun je tvůj, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a podrobnosti, jak si ho převezmeš, jo, měj se hezky, ahoj.
1: Super, díky, čau.
0: No a vy ostatní nezapomeňte, pokud budete někam cestovat, na výlet, na dovolenou, nebo kamkoliv, do práce, z práce, za babičkou, za dědou, za milenkou, nebo já nevím kam, až uvidíte motorku, tak si řekněte, hele motorka... A dávejte dobrý pozor, ať se něco nestane. Takže šťastnou cestu vám přejeme Evropa 2.

0: největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
0: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
12: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
0: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.

0: hodně vzpomínat.
1: Evropa 2.
0: Ano, i v novém čase vždycky lehce před půl jednou budeme hudebně vzpomínat a vždycky si budeme dávat flashback, tak jak jste byli zvyklí ještě minulý týden v afterparty Evropy 2. Tak vydáme se do roku 2004 a dáme si taneční záležitost. Myslím si, když vám řeknu švédský band Alcazar, tak mnozí z vás budete vědět, vy, co jste v roce 2004 chodili na diskotéky, tak prostě tohle se hrálo. Tak pojďme, tuhle muziku milujeme a myslím si, že se hodí na to dnešní poobědí tady u nás na Evropě 2. Tohle jsou Alcazar a single, který má název This is the world we live in. A myslím si, že to tempo a všechno okolo je prostě geniální. Tak pohodové pondělí vám přejeme, tohle je Evropa 2, flashback a Alcazar. Jdeme na to.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo z DEV regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
3: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
5: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
4: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
9: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
10: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
11: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
12: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
13: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

Odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026. S odpolední show Evropy 2.

0: 9.49, ve vašich uších je pondělní Evropa 2 a teď slyšíte, tahle muzika je velmi známá, James Bond. Pokud jste vlastně fanoušky Jamese Bonda, tak u nás na stránkách Evropa2.cz se řeší a myslím si, že se tam nabízí, a pokud máte rádi bondovky, tak byste si to měli přečíst, kdo bude nový James Bond. Casting na Agenta 007 odstartoval a ve hře jsou opravdu slavná jména. Kdo to nakonec bude, to jsme sami zvědaví. Každopádně bondovky máme rádi stejně jako vás a i muziku. Takže Dermot Kennedy, za chviličku taky Mála a ve 13 hodin dáme čerstvé zprávy. Tak hezké pondělí s vaší Evropou 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
7: Piggy tábor na Monínci?
6: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
7: Ty jo, to bude super zážitek.
6: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, 13. hodina a Lucka má čerstvé zprávy, jsem s nima.
1: Pěkné odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Hrubá stavba je téměř hotová. Dělníci mají vyzděná a vybetonovaná všechna patra a začnou pracovat uvnitř. Hotovo má být příští rok v březnu. Počítá se s náklady okolo 180 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Bílých Karpatech, Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech přibývá medvědů. Pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z mapy projektu Pozor medvěd, která sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15 minut se zdržíte na D1 u Holubic směrem na Brno mezi 214. a 218. kilometrem a na D4 směrem na Písek pozor na porouchanou dodávku. Na 59. kilometru za sjezdem na Pečice stojí v odstavném pruhu, místě se zpomaluje a pohybují se tam lidé tak opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme polojasno až oblačno, na východě ještě ojediněle hlásí dešťové přehánky. Teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů Celsia.
0: Já si myslím, že si v tom počasí řekla úplně všechno. Jasno, polojasno, někde jsou ještě dešťové přehánky, jenom to chumelení mě tam chybí.
1: Tak to příště napravím, ale jinak jsem se to naučila od meteorologu.
0: Prosím tě, ne, hlavně to chumelení už nechceme. Bude už jako výhledově nějak to léto, nastartuje to, zjišťoval jsi to?
1: Když se podíváš z okna, ano, tak jak to vypadá?
0: Je tam krásně a bude líp a líp a líp. Tak Lucko, děkujeme za zprávy. Tohle je Evropa 2, 3 minuty po 13. Pokračujeme. Ano, dál pojedeme spolu a budeme dokonce i soutěžit, ale nebudeme předbíhat. Teď Gavin James a nebo Lost Frequency z pohodové pondělí s vaší Evropou 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte pondělní Evropu 2, přeju vám hezké odpoledne, máme už 17,5 minuty po 13. hodině a jsme rádi, že jste s námi. A já jsem slíbil, že i v tomto čase vám dám něco k dispozici vyhrát, protože budeme soutěžit taky s novým dobrodružstvím ze světa Star Wars, které dorazí exkluzivně do českých kin už ve středu 20. května. No a co já dávám k dispozici, tak za prvý, mám tady merch k tomuto filmu, tričko lahev a takzvaný tote bag. Víte, co to je tote bag? Je to vlastně taková látková plátěná taška do ruky anebo přes rameno. Vypadá velmi dobře.

0: A ještě je to made in vlastně Star Wars. K tomu přidávám 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn právě do sítě Multikin Cinestar. A teď jakým způsobem můžete tuhle cenu vyhrát? Je to, přátelé, úplně jednoduchý. Je potřeba, abyste velmi pozorně, ale opravdu velmi pozorně poslouchali Evropu 2. No a někde mezi songy opět tady mám vlastně takovou, jak se říká, takový zvuk, který vás k tomu jako propustí a vlastně otevře naši telefonní bránu. Jelikož očekáváme Star Wars už ve středu, tak vlastně je to už, můžeme stříhat takový metr a je to několik hodin. Takže jakmile uslyšíte někde mezi songy tíkající hodiny, tak to je pokyn pro vás. Pokud chcete vyhrát tuhletu cenu, abyste popadli telefony a volali sem do studia na 257 408 888. Tak buďte pozorní u poslechu Evropy 2. Michael Schulte, Supporti, anebo Jonas Blue a Jacka Jack už za chviličku. A já vám přeju stále hezký den, hezké pondělí s vaší Evropou 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na sklad do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
13: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele Motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele Motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
14: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No, to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: pondělní odpolední Evropa 2, no a já tady mám jednu zajímavost, která k nám přiletěla až z Dánska, krása samozřejmě nemá. Já tady mám docela takovou velkou krádež, nevím, jestli používáte, když chodíte nakupovat do potravin takový ty samoobslužný pokladny, samozřejmě to urychluje činnost nakupování a tak podobně. A co se stalo? Představte si, že jedni návštěvníci si naplnili takovej ten koš úplně až po okraji, že jim to skoro připadávalo. Potom přijeli k těm samoobslužným pokladnám, naskenovali jedno balení kvasnic a potom normálně zaplatili ty kvasnice a odešli pryč. No a nedokážu si představit, že v době kamer a všelijakých zabezpečovacích prvků si tohle z toho jako dovolej. Dokonce i zákazníci jako čuměli a tak jako lehce to na ně práskli. Ostraha už přicházela, samozřejmě jim to neprošlo, takže tohle se prostě nedělá. Jenom chápete to, nakoupili, ale to opravdu ten košík jako přetejkal, přepadával. Oni naskerujou jedný klasice, no tak tohle prostě nejde. I kor v této době jako. Takže vám přejeme, ať se vám hezky nakupuje, pokud půjdete dneska, no a tohle to se prostě nedělá. No a k tomu, aby se vám dobře nakupovalo, nebo cokoliv jinýho dělalo, Evropa 2 bude hrát už za chviličku další muziku. Taylor Swift anebo Polly Garant. Tak hezké pondělí vám přejeme z Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. A to jste věděli, že Exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem Exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, od Alena Volkra a Tří Fajde.
5: Hele, to si, jak se tam zpívá, to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vultano.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
9: tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní, to vzhledný.
0: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
11: Já bych si přál

0: furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Je to tady. Nové dobrodružství ze světa Star Wars dorazí exkluzivně do českých kin už ve středu 20. května letošního roku. Star Wars, Mandalorian a Grogu. Tak, těšíte se? My se samozřejmě těšíme opravdu moc. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina, tedy Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga. Jak to všechno dopadne, to se nechte překvapit, ale pozor. My celý tento týden budeme soutěžit právě s tímto filmem a mám tady merch, tedy tričko, láhev a takzvaný tote bag. Já už jsem říkal, co to znamená. Je to vlastně taková látková až plátěná taška do ruky přes rameno. K tomu přidáváme 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar. Pokud chcete tuhle cenu, tak právě teď popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 400 888. Nemám žádnou otázku, jakmile se dovoláte, je jasné, že tu cenu si odnášíte. Tak kdo to bude? 257 400 888, právě aktuální číslo pro mnohé z vás. Jestli máte rádi Star Wars, měli byste volat a neměli byste to nechat jen tak. A já se ptám, kdo půjde do kina, kdo si dá popcorn a dobude fantasticky připraven na nový Star Wars. Tady je Evropa 2, kdo se dovolal? Halo, kdo tam je?
1: Dobrý den, dovolala se Ina.
0: Ino, já tě zdravím, ahoj! Takhle jednoduchý to je. Ino, viděla jsi nějaký Star Wars?
1: Už dávno, ale ano.
0: Líbí se ti to? Líbí, samozřejmě.
1: Líbí se hlavně synovi.
0: No, ježiš, tak ten bude naprosto šťastný, protože, jak už jsem říkal, získáváš tričko lahev, takzvaný tote bag, 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar. Moc si to tam užijte, pozdravuj syna a vám ostatním i tobě, ať se nový Star Wars, tedy Mandalorian a Grogu líbí. Kdybyste chtěli více informace, mrkněte na stránky distributora, tím je Falcon. Tak ještě jednou velká gratulace, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily. A hezké pondělí. No, měj se, ahoj.
1: Ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
8: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Walkera, Fade It.
11: Jo, Fade It.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: 14. hodina je tady mezi námi. Máme pro vás čerstvé zprávy. Posloucháte Evropu 2, Lucko.
1: Ano.
0: Jdeme na to.
1: Krásné odpoledne. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata místo 700 tisíc, pak 800 tisíc korun. Platit má od 1. ledna a týkat se bude nově narozených dětí. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře. Více než třetina zaměstnavatelů v Česku očekává, že letos proti loňsku vzroste počet zaměstnanců. Desetina podniků naopak předpovídá pokles. Firmám přitom chybí 10 000 lidí a nejčastěji jim u zaměstnancům schází technické dovednosti a kreativita. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce. A teď už Zuzka.
2: Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun. Do nových prostor už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, které bude celý depozitář spravovat. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním mistrovství světa se Švédy vynechal ze zdravotní důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem dnes večer tak visí otazník. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Pražském okruhu počítejte se silným provozem a zdržením okolo 20 minut u Jesenice a za tunelem Lochkov ve směru na letiště Ruzině. A 20 minut budete popojíždět v koloně na D1 na trase Vyškov-Brno mezi Holubicemi a Rohlenkou.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, na východě ještě ojediněle hlásí dešťové přehánky a teploty dnes odpoledne vystoupají maximálně na 16 až 21 stupňů Celsia. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už maximum muziky a Pája Cejnar.
0: Jak říkala Lucka, ještě hodinku spolu, za chviličku si dáme kultovku a já vám všem přeju pohodové pondělí.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Do dnešní pondělní kultovky jsem vybral single z roku 2002. Vybral jsem opravdovou pohodovku na maximum. Kapela Keen jsou z Holandska a jejich single Rain Down On Me je prostě pohodovej. Tak pojďme volume doprava. Tohle je kultovní věc pro dnešní pondělní den a první pracovní den v tomto květnovém pracovním týdnu. Keen, Rain Down On Me na vaší odpolední Evropě 2.

0: časté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně

0: 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
4: Nová série OnePlay Originál.
5: Simona Moniová.
4: Tereza Ramba v životní roli, v příběhu, který změnil pohled na násilí.
6: Já se tě nebojím!
4: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
7: Připoutej se.
8: Falcon uvádí
9: Mandaloriane, budeš trpět.
8: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
10: Chceme zabránit další válce.
9: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
8: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
12: Teď se fotím já.
13: Řekni Epet.
14: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
13: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
14: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
15: Zpátky k muzice.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: pořád vás ladí dnešní pondělní odpolední Evropa 2 a teď taková prosba, pokud jste ještě nezahlasovali do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart, tak můžete zahlasovat, hlasuje se až do zítřejšího poledne, tedy do úterního poledne, no a hlasování probíhá na Evropa2.cz na našich internetových stránkách. Mimochodem na těchto stránkách, a to už jsem říkal pár desítek minut naspátek, se řeší, kdože bude novým Jamesem Bondem. I to se tam dozvíte, ale teď to je o hlasování. Pokud jste nezahlasovali, dejte hlas svému favoritovi, protože bez vás by ten žebříček nevznikl. Tak tedy zahlasujte do Evropa 2 Music Chart na našich stránkách Evropa2.cz. Evropa 2.
1: A Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar nazad.
4: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
10: Co je za otázky, blbý?
11: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
10: Takže jsi je psal ty?
11: Samozřejmě, jako všechny.
4: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
12: No, to seš odvážnej teda.
4: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: odpolední Evropu 2. Za chviličku z maxima muziky Evropy 2 se stane odpolední show. No a já se loučím. Těším se zítra v 11 hodin a opět budu mít pro vás takovou přidanou hodnotu. Už jste slyšeli o akci Hele Motorka, jestli ne, zítra si řekneme víc, ale dávejte pozor na cestách. Pokud právě teď cestujete, tak vám Evropa 2 přeje šťastnou cestu. Pokud uvidíte nějakého motorkáře, řekněte si Hele Motorka a navíc zítra na Evropě 2 mezi 11. a 13. hodinou vyhrajte skvělou věc. Kdybyste chtěli detaily, najdete na našich stránkách evropa2.cz. Loučím se s vámi, pokračuje odpolední show Evropy 2 a zítra naschledanou. Ahoj! Maximum muziky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
2: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte Evropu 2, startuje odpolední show, jsou tu zprávy a s nimi Lucka Hněvkovská. Tak pěkný den všem.
1: Hezký den. Vláda dnes podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Za současných podmínek si řidiči musí v případě, že se jejich jízda protáhne přes půlnoc, koupit jednodenní známku za plnou cenu jako pro den, kdy cestu zahájí, tak pro den, kdy cestu dokončí, i kdyby se jednalo o pár minut. Podle ministerstva dopravy si řidiči mohou koupit desetidenní známku, která je o 70 korun dražší než jednodenní. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží na 44 korun a 43 haléřů. Naftu pak budou moci na benzínkách v Česku prodávat nejvýše za 42 korun a 2 haléře. Teď už má slovo Zuzka.
2: Rekonstrukce prvorepublikového kina v Turnově na Semilsku na Muzeum veteránů zvítězila v soutěži o stavbu roku Libereckého kraje. Stavba získala hlavní cenu, která od roku 2019 nese jméno autora hotelu a vysílače Ještěd, architekta Karla Hubáčka. Porota v letošním ročníku soutěže posuzovala 25 staveb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Dnešní zápas opět začíná ve 20:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu nákladního auta s osobním vyšetřují na Pražském okruhu směrem od letiště, kde jedničce na 22. kilometru zdržíte se kolem 10 minut a na D8 na výjezdu z Prahy se srazila dvě osobní auta, kolem se jede plynule, jen opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme polojasno až oblačno, na východě ještě ojediněle hlásí dešťové přehánky a teploty celkem vysoko stoupají na 16 až 21 stupňů Celsia. Je po zprávách, startuje odpolední show na Evropě 2 s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Tomáš a Zorka a máme dva důvody pro vás, proč poslouchat odpolední show.
4: Já jich mám teda rozhodně víc.
0: No tak máme dvě soutěže, no.
4: No a já mám tolik zajímavostí, Tomáši.
0: A tak to nikomu moc nebere.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. My jsme, nebo respektive takhle, já to řeknu úplně upřímně,
1: ano, kolegyně Hejdová
0: otočila pár listů bulvárního plátku, který tady leží na stole a řekla, máme témata na hodinu a půl.
1: Já se omlouvám, já jsem z toho úplně rozrušená. Já nečtu bulvár totiž, jo. Já se mu vlastně docela i vyhýbám. Zatímco to
0: ale
1: máš tady...
0: prosím tě, ty Ježíši
1: Kriste. Ty tady listuješ v tom každý den, já vůbec to
0: bulvární
1: servery
0: stojí v podstatě na tobě a tvojí návštěvnosti.
1: Co kecáš,
0: stejně jako většina e-shopů tady v České a zahraniční republice.
1: No to republice. Ano, modní e-shopy ano, ale bulvár já nečtu moc.
0: Restaurace, půlka restaurací se živí na tobě, Zorko,
1: ano, to ano.
0: Na tvojí rodině.
1: Ano, ale bulvár, opakuji, zas tak moc nečtu. A dneska
0: ale
1: jsem tady...
0: tištěné podobě.
1: Tištěné podobě.
0: Ano, to ne.
1: A já jsem tady vzala prostě do rukou asi ten nejznámější, který mi tady ležel přímo na stole a já prostě se úplně uvytržím, co se to děje všechno, jo. Tam jsou strašně zajímavý drby.
0: Začala si tím, že, tak, což je velmi šokující a to je o naší
1: šokující.
0: Velmi známé lyžařce a snowboardistce,
1: ano,
0: že jo.
1: O Ester Ledecké. No, představ si, jo, drb, rozchod, teda. Prostě šokující drb. A to není jen takhle nějaký
0: no,
1: rozchod,
0: právě.
1: Protože toho borce, jo, i vyfoukla Lindsay Vonová.
0: No.
1: Je to přijde úplně neuvěřitelné. To je jak z nějaký, počkejte, jak námět k filmu, ne?
0: Lindsay Vonová. To je ta, mimochodem, kdo neví, to je ta lyžařka, která na olympiádě utrpěla ten krutý pád a má tu nohu rozlámanou asi na 1000 kousků a chodí v obedlích pořád, mimochodem.
1: No. Takže já jsem prostě tady byla úplně rozrušená z toho, že to mi přijde jak námět na nějaký jako film.
0: To musím zavěnovat, ty neotáčí další stránky, jak je možné, četla si ten článek, co se vlastně teda stalo?
1: No z toho se to, že se rozešla a on začal randit s Lindsay. Ono to jako nemá úplně detaily, jo.
0: Asi prostě jako Lindsay umí dobře vyfouknout, se zdá.
1: No píšou, že tady vyfoukla,
0: no. Právě.
1: A zároveň taky píšou, že pro Ester dobře, že ona stejně neumí být poslední.
0: No. A taky super, že ta Lindsay Vonová, tak ten týpek má jistotu tomu daleko neuteče teďka, že jo.
1: S berlema.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara. Ve vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný

0: Dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: odpolední show na Evropě 2. Zorka rozhodla, že celá první hodina bude hlavně o bulváru a tak to hodlá splnit opět článek z denního tisku, který je šokující. Já vlastně nevím, co se o tom myslet. Hovořit o tom v žertu je vůbec nevhodné.
1: Jak to? Mně to přijde docela vtipný.
0: To docela vtipný, jo, že ten týpek vdává 16. dceru.
1: To přijde docela dobrý, no.
0: Jako, já nevím.
1: A tak to nikdo nikoho jako nezneužívá, Tomáš, že to není žádný drama, ona se vdává z lásky, ale je 16.
0: Ale musí to, jasně, tak když to schválí ty rodiče nějak, že
1: no samozřejmě, a k tomu se právě dostáváme, jo. Je to totiž dcera legendárního boxera Tysona Furyho. Tady, titulek praví.
0: Stará Furie to je.
1: Praví tady, no stará ne, praví, mladá Furie. Titulek praví, legendární boxer Tyson Fury provdal 16letou dceru. Již to mě...
0: Víš, kdo on je tím pádem? On je otec Furie. Jo, to je z Fury.
1: Jo. To znáš jenom ty, Tomáši, víš, otce Furie. To nikdo
0: počkej, ne... tak každý zná pevnost bojárné.
1: No. Jo.
0: Papa Fury.
1: No. Můžu pokračovat.
0: Jo.
1: A tak to mě zaujalo, jakože si říkám 16. Chápeš 16, to, ta holka bláznivka, to já jsem si myslela, že jsem se vdávala mladá, ale 16. 20,
0: ty jsi vdávala v 21,
1: 23.
0: Ne? 23 ti bylo?
1: No, za týden mi bylo 23, no.
0: Aha.
1: Jo, a v 16 říkám,
0: takže to 20, takže ve 20,
1: myslím. No, jo. A říkám si, 16, to je strašně málo, ne?
0: Je to málo.
1: Takže pozor, už jsem to odhalila, jo. Ono samozřejmě je to jako nelegální, existuje jenom pár míst na světě, kde se souhlasem rodičům se můžeš provdat už vlastně za nějakých speciálních okolností v 16.
0: Ani... To u Bohuše Matuše na zahradě je to.
1: Není, je to na ostrově Man, jo, na ostrově Man. Se brali, ale já jsem si říkala...
0: Man.
1: To se vyslovuje Man?
0: Myslím, že ten Man ostrov.
1: Tak
0: no.
1: To je úplně nepřipraven tohle téma.
0: Tam se jezdí závody na motorkách.
1: Ježišmere, tak to se omlouvám, tak je to ostrov Man. Ale co mě na tom pobavilo nejvíc tady, cituji maminku, jo. Na svůj věk je hrozně vyspělá. Následuje moje kroky, protože já se taky vdávala brzy. Vysvětlila maminka Paris v závorce 36 let.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
6: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
6: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
6: Taneční skupina roku CZ.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volka, Faded.
7: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
2: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
12: Evropa 2.
13: Evropa 2. You were staring down desire.

0: Show na Evropě 2 se hlásí ze startovních pozic před vytáčením Mámy.
1: Obávám se, že kdo není při pondělku ve startovních blocích, je tvoje máma.
0: Pondělky nesnáší a já si myslím, že se to znovu ověříme tímto telefonátem.
1: Pojďme na to.
0: No nazdar.
1: Dobrý den.
2: Čau. Čau. Teď jsem přilítla domů.
1: Odkaď?
0: Ty jsi letěla, jo?
1: Má to koštěné. No,
2: přilítla jsem, no, vyloženě. No nic, no, v práci jsem byla, teď je pondělí, že jo?
0: No, my se divíme, že vůbec ještě něco děláš.
1: Já jsem si myslela, že už jsem v důchodu.
2: Já se divím, že prostě furt, mně to přijde, že je každý den pondělí. Já to pondělí prostě nenávidím. Já ho nechci ve svém životě a potřebuji nějakým způsobem projevit nějakou protestantskou protestaci.
1: Maminko, a teď to projevujete už 5 let, co vám voláme?
2: No,
1: každý pondělí.
2: A furt mě to nepomáhá. Já byla, nestačí, že je pondělí, zase jsem byla v práci, pak jsem zase běžela na nákup, zase všude plno lidí, hele. Já nevím.
0: Tak tomu neříkej pondělí, říkej tomu třeba před úteří.
2: A všude narváno, prostě ty lidi, mě to přijde, jak kdyby nežrali měsíc. Ale já nechci zase, aby to vyznělo nějak hnusně.
1: Pozdě.
2: Vlastně. Já nepřeju nikomu nic špatného. Já ty lidi mám ráda ve finále. Ale nejradši je mám hlavně, když jsou doma.
0: No jo.
2: A já taky, samozřejmě.
0: Jo. No tak to máme pravidelnou dávku pondělních negativních emocí za sebou.
1: Takhle, já jsem chtěla říct, že lidi vás taky mají nejradši, když jste doma, ale táta by asi hovořil jinak.
0: To je jedinej.
1: Ten jedinej to cítí jinak.
2: Hele, co máte vy?
1: No, vůbec nic.
0: My máme
2: dobrý,
0: už...
2: tak si zavoláme v úterý. Čau.
0: Ahoj.
1: Naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla.
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
8: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
9: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
3: Na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trzání. S

0: hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Volka a Three Fighter.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
0: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj, docentem Ondřejem Roubalem, o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Agentura Elit vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
0: Evropa 2. Evropa 2.
6: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find some.

0: 16. hodina odbyla, odpolední show na Evropě 2 servíruje další zprávy, konkrétně s Luckou Hněvkovskou.
1: Dobré odpoledne. Veterináři ve spolupráci s policií a celníky odhalili v pražské tržnici Sapa auto, které nelegálně převáželo potraviny. V autě byla nevyhovující teplota. Dále narazili na prodejnu s nelegální provozovnou na zpracování masa a masných výrobků. Češi považují za nejlepšího po revolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: V Klatovech bude od 1. července městská hromadná doprava zdarma. Město tak bude na MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů. Navíc Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moci nastupovat všemi dveřmi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Bílých Karpatech, Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech přibývá medvědů. Pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z mapy projektu Pozor medvěd, která sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, D1 je uzavřená na 208. kilometru směrem na Ostravu, se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranné složky. A zdržíte se na D8 na výjezdu z Prahy, řešili tu dopravní nehodu a v místě se stále zpomaluje.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme oblačno až polojasno, teploty stoupají na 20 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky, s menší pravděpodobností také bouřky. Zítřejší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: A v této hodině otevřeme náš pytel se soutěžemi. A i s hrami samozřejmě, takže no, si počkejte, o co soutěžíme.
1: Jo. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My se budeme bavit o fotbale, ku podivu teda, protože Zorka tomu nerozumí a já jsem na tom ještě o trochu hůř. Ne, tak vím, že se hraje, že jo, 11 hráčů na každé straně, chtějí dát góla a kdo dá víc vyhrál.
1: Je to tak, je to tak.
0: To je dobrý.
1: Je to tak.
0: Většinou se hraje na trávě, někteří to hrajou i třeba potom naivně na betonu, na škváře, odřený kolena, že jo.
1: A známe i spoustu hráčů, že jo, třeba Ronaldo.
0: Ronaldo. No. Nebo třeba Messi. Tak,
1: Messi.
0: No. Potom jsou i další.
1: A my je známe, ale nemusíme se tady zdržovat. V podstatě,
0: my nechceme jmenovat, abychom zbytečně neadorovali.
1: My chceme mluvit o tom, že po Waka Waka, což byl samozřejmě obrovský hit do dneška spojený s fotbalovým mistrovstvím světa, přichází opět Shakira, zase tato kolumbijská superstar, aby to přebyla novou písní, která se stává tady oficiální skladbou mistrovství světa ve fotbale 2026, píseň s názvem Die Die.
0: Jsme řešili, co to vlastně znamená, protože když Zorka říkala, že Shakira naspívala fotbalovou píseň s názvem Die Die, tak jsem se v angličtině překládal a říkám, hele, já nevím, jestli jako umři, umři, jestli to je jako dobře.
1: Naštěstí je to z italštiny.
0: Ale je to z italštiny, naštěstí.
1: Je to z italštiny a znamená to, vlastně je to stejný citoslovec, nebo je to stejný použití jako Waka Waka.
0: A je to znamená, da i, mimochodem da
1: i. Je to da i, da i, da i.
0: Ne, die, die,
1: a znamená to prostě jako come on, let's go, to znamená hecovačka fotbalová.
0: Ano,
1: prostě,
0: znamená, italský znamená come on, let's go.
1: Come on, let's go. No. Prostě pojďme do toho, jedem, fandíme, jo, no. Rozumíš, je to hecovačka. Ale třeba na Slovensku jsou hodně spokojen s tím textem, tam prostě daj, daj gola, daj.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pochopitelně, že jsme mluvili o Shakiře a jejím novém hitu, který má být v rámci světového šampionátu. Hymnou.
1: Jako ne, má být, on je.
0: No je už. Už
1: je to prostě nová hymna, Shakira, píseň Daj Daj.
0: Ano, původně byla Vaka Vaka, teďka je Daj Daj.
1: Daj Daj.
0: A my jsme tady řešili, že bychom měli pustit, protože přeci jenom odpolední show je od toho určená, abychom přinášeli nové věci. Zorka říkala, že bychom měli ještě vybrousit program odpolední show.
1: Je to tak, měl bychom být inovativní prostě.
0: Je to jako přebrousit diamant, tady už má dokonalý tvar, tak tak dlouho brousíš diamant, až ho prostě úplně zničíš.
1: Jo.
0: Jo. Takže pozor na to zase, Zorko.
1: Já se tohle úplně jako nebojím.
0: Opravdu velmi ostrý nůž, tak ho brousit dál není dobré.
1: Tak dobře, dobře. Každý to vnímáme po svém. Nicméně já jsem tady teda mluvila o tom, že Shakira kromě toho, že oni budou mít tu Halftime show, Tomáše, co na to říkáš, ty nic, viď? To by to nezajímá.
0: S Madonou.
1: S Madonou a ještě někdo tam bude. Madonna, Shakira.
0: No a Mia tam ještě bude.
1: Míra? Můj?
0: Ne, Mia. Madonna Mia. A Mia tam bude ještě.
1: Jo. Jak říkám, bych se toho přebroušení diamantu nebála.
0: Tak pouštíme Shakiru radši. To je její nový hit, no, tedy Daj Daj, oficiální FIFA World Cup 2026.
1: A mně to přijde teda super, co ty si o tom myslíš?
0: Zatím jsem si nezvyknul, tak ti to řeknu.
1: Jak nezvyknul?
0: No tak na první poslech nejsem z toho urvaný.
1: Nechytlo tě to, jo, já jsem z toho úplně urvaná. Tak ne, vidíš, my jsme tak rozdílní.
0: Nelítám tady v bocích úplně.
1: Já lítám v bocích pusto.
0: Tak lítěte v bocích, přátelé. MG. A tak je to docela jako, co za to říct, to hlasitý, no.
1: Tomáš, co chceš víc, to je úplná fotbalová hymna tohle.
0: A jo, no tak
1: takhle, tam, takhle si to představuju.
0: Jsou tam míče, tráva, je to hlasitý.
1: Pojď, zavrť bůčkem.

0: top, je to top. Shakira a Burna Boy, co na to říkáš, 10 z 10?
1: No tak, jak jsem říkal, Zorka je prostě taková jako nadšená ze všeho rovnou, to je dobré, já to mám rád samozřejmě. Ale jo, je to hezký, má to rytmus.
0: Dobře, a kolik z 10?
1: Já bych tomu na první poslech dával třeba, nevím, tak já jsem takový skeptický, 7 z 10 třeba.
0: To si děláš srandu, ne?
1: Kdybych chtěl srandu,
0: Luci, řekni,
1: kdybych chtěl srandu, řeknu 10 z 10, řeknu. To bych si dělal srandu.
0: Je to přijde skvělý teda.
1: Je vždycky prostor si nechat trochu jakoby na hodnocení nějaký buffer, jak se říká. Co když třeba vydáš někdo nějaký lepší song?
0: No
1: oficiální.
0: To nevydá. Jediný oficiální, a já to doporučuji i s klipem, ona je ta Shakira pořád dobrá, člověče.
1: Jo, tak umí tančit ještě. Vrtí
0: boky. Tam krásně těma bučkama.
1: Skutečně paní, co jí dělala make-up, tak udělala taky slušnou práci.
0: To máš. Já mám vypnutý mikrofon. Máš... Luci, řekni k tomu něco. Možná jsme to neměli už komentovat ten song.
1: Já jsem to říkal, že to nebudu vracet. Zorka říká, musíme, je to top prostě. Říkal, no tak já to už si říkal, že to je top už na začátku.
0: No, možná jsme se k tomu neměli vracet.
1: Lucko.
2: Ne, je to prostě taková letní tacka, mě to sedí.
0: No. Je to super. 10 z 10. No. Čau, jak Evropa 2.
1: 7 z 10 max.
3: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
11: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
10: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
12: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
13: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
14: Nová série OnePlay Originál.
15: Simona Moniová.
14: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
16: Já se tě nebojím!
14: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Říkali jsme, že soutěžíme dnes celkem dvakrát. První soutěž, kterou pro vás máme, vás může dostat k pěkné poukázce na 5000 korun na nákup kávovarů, které jistě podle značky dobře znáte.
1: Je to tak.
0: A možná je sami používáte.
1: Ale nenechte se zmást. Nejenom, že soutěžíme tady s Evropou 2 a se značkou kávovarů, o které bude ještě řeč, ale soutěžíme také s nejprestižnější modelingovou soutěží světa, která vyhlašuje opět po roce své castingy. My vám řekneme všechny podrobnosti, ale teď je pro vás klíčový pouze výherní signál.
0: Ano, tedy pokud se podíváte do zrcadla a vypadáte už jako fotka z katalogu, tak
1: tak to je čas právě pro vás.
0: Je, a my vám řekneme všechny podrobnosti, jaký věk, výšku a tak dále musíte mít, abyste se mohli takových castingů zúčastnit.
1: Takhle, Tomáši, jako by postřeh dobrý, ale může to být matoucí.
0: Může, protože je pravda.
1: Záleží, co je to za katalog.
0: Je to pravda.
1: V podstatě i ty můžeš být jako z nějakého katalogu.
0: Pravda. Pravda.
1: No. Třeba ale, nějaký hobby market, já bych tam klidně dala.
0: Ale oblečit ani nemusí kolikrát.
1: Nemusí.
0: Tak čekáme, prosím vás, na zvuk kávovaru, který je opravdu velmi specifický a zajímavý, protože ten zvuk nezní jako kávovar. Jinými slovy, je to jako hodně vyrachtaný kávovar. Až se ozve tento zvuk, tak to je výherní signál, voláte 257-400-888.
1: Žádná soutěžní otázka vás nečeká, pouze milý rozhovor s námi dvěma.
0: Musíte být třetí volající a to je samo o sobě dost komplikovaná soutěžní otázka.
1: Je to tak. Držíme palce a těšíme se na vás na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Instagram Evropy 2 jede bomby.
5: Tohle si jsem připravil.
0: Dík to říkám. Dej follow E2.cz a bav se na maximum i ty.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volka, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.

0: hrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Modelu. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. My pro vás máme slibovanou výhru, tedy pro jednoho z vás, ale ještě předtím vás zveme na castingy Omoda Elite Model Look Česká republika 2026.
1: Je to tak.
0: Můžete ochutnat kávu z kávovaru Krups. Skvělý den začíná dobrou kávou, se značkou Krups si ji užijete přesně podle své chuti.
1: Ano, a my soutěžíme o poukaz na 5000 korun na automatické kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush právě od Krups. A proč? Protože agentura Elite Prague vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look Česká republika 2026 a právě třeba i na castingu si můžete užít kvalitní kávu.
0: Ano. Castingová tour Omoda Elite Model Look Česká republika 2026 se uskuteční od čtvrtka 21. května do středy 27. května v obchodních centrech v regionech České republiky a do soutěže se mohou přihlásit dívky ve věku od 13 do 23 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 25 let s výškou nad 183 cm.
1: Ano, můžeme ještě připomenout, že ambasadorem soutěže je cestovatel, influencer a youtuber Martin Sarev, který castingy provází, a pokud by vás zajímaly konkrétní termíny, tak není nic jednoduššího, než se podívat na webové stránky elitemodellook.com, ale abyste věděli, tak říkali jsme, že to startuje ve čtvrtek a toho 21. první casting je ve Westfield Černý most v Praze. Mm-hmm.
0: My máme třetího volajícího, je to Ondřej. Ondřej, ahoj.
2: Já vás zdravím.
0: My tebe, ano, taky. My tebe taky. My jsme tady hovořili o tom, že mladí muži se mohou přihlásit do 25 let, tedy od 15 do 25. Kolik let máš do 15 nebo kolik let máš od 25?
2: Od 25 mám už 9 let, takže už to nestíhám.
0: Nestíháš.
1: To už je pase.
0: A jak by to bylo s výškou 183 cm?
2: Ta výška by asi ještě odpovídala. Ta výška.
0: Dobrý.
1: No tudíž máme poloviční úspěch. V modelingu už kariéru možná neurveš, ale zatímco tady uspěješ, protože ti dáváme tu poukázku na 5000 korun a můžeš ochutnat a využít vlastně na kávovar Krups a můžeš si užít kávu u tebe doma.
0: Přesně tak.
1: Nádhera.
0: To je nádhera.
1: Nádhera.
0: Dobrá brazilská káva u Ondřeje doma.
1: Je to tak.
0: A máš partnerku nebo ženu? Nebo budeš zvát nějakou, jestli bude zvát na kávu nějakou budoucí třeba přítelkyni, nebo jestli bude lákat dívky na kávu?
2: Dívky asi úplně lákat nebudu, no. Ale snad si se mnou dá kávu můj partner.
0: No tak,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Ty jsi zbytečně škatulkoval,
0: Tomáši. Já jsem zbytečně škatulkoval a měl jsem to rozšířit, pochopitelně. Takže,
1: tak to je krásné. A partner má rád kterou kávu? Jakou si dává? Kapučínko, presíčko?
2: No, když už tak preso s mlíkem.
1: Tak
2: no,
1: já tě můžu uklidnit.
2: Kávě neholduje, takže to zběde jenom pro mě.
0: No tak to máš dobrý.
1: Takhle, tak dobře. Tak tím pádem si zavolal správně, kávovar náleží právě tobě, respektive poukázka na kávovar Krups. My ti gratulujeme, měj se krásně a pozdravuj partnera.
2: Díky.
0: Ať se vede, Ondro, vydrž na lince.
1: Ahoj.
0: A my soutěžíme celý tento týden, přátelé. To znamená, kdo má rád kávu, kdo by chtěl kávovar nebo poukázku na kávovar Krups.
1: A nebo touží po modelingové kariéře.
0: To všechno tento týden v odpolední show může uspokojit.
1: Evropa 2.
3: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
4: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
5: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: já jsem ti říkala, nechoď čurat.
1: No jo, ty jsi mi to říkala, ale já jsem dověděl, že mi 46, tak to bude trvat tak dlouho.
0: To bylo prostě strašně dlouhý čurání, Bůh ví, jestli čurání.
1: No tak to jsme zabředli zbytečně do takzvaného bláta.
0: Nikam nechoď, Tomáši.
1: A my tady máme zprávy s Luzkou Hněvkovskou 2 minuty po 17. hodině.
0: Tak.
1: Ostatně, hele, kdo se někdy nespozdil, že jo? Ať hodí kamenem.
0: To tak.
2: Já se taky odskočím.
1: Ty jdeš taky?
2: Já jdu taky.
0: Tak až po zprávách, teď už musíme.
1: Tak, jdeme na ně.
3: Tak. Hezké odpoledne. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa nebo praktika. Bude se tak možné objednat přímo bez žádanky. Informuje o tom dnes Všeobecná zdravotní pojišťovna. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Feri vinu odmítá. Trvá na tom, že se skutek nestal. A teď už Zuzka.
4: Ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s přestavbou 2 nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Náklady budou téměř 207 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním mistrovství světa se Švédy vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem dnes večer tak visí otazník. České hokejisty dnes čeká 3. zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: D1 je už po nehodě otevřená na 208. kilometru směrem na Ostravu. Se srazila 2 osobní auta, v místě počítejte s menší kolonou. A 20 minut se zdržíte na Pražském okruhu u Jesenice a za tunelem Lochkov ve směru na letiště Ruzyně.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Zítra nás čeká oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den místy může i pršet s menší pravděpodobností bouřky a nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už může pokračovat odpolední show s Tomášem Zástyrou a Zorkou Hejdovou.
1: Jak říká známé pořekadlo, kdo odpolední show poslouchá, lepší život má, tak teď se to potvrzuje, protože máme pro vás další soutěž.
0: Jo. Evropa 2.

0: Youngblood za námi, před námi lákání na další soutěž.
1: Ano.
0: Je to jako v podstatě tokání, kdy my v podobě samečka lákáme vás, v podobě samečky, co v přírodě teďka funguje.
1: A vy si myslíte, že to je jenom na éter, ale kdybyste viděli, jak tady Tomáš vrtí ocáskem, jak se nakrucuje.
0: Ano, je to takový milostný tanec, abychom vás nalákali k tomu, abyste hovořili do éteru Evropy 2, abyste se dovolali jako třetí volající, protože pro vás máme opět lákavou cenu. Dneska tady zaznělo, že benzín a nafta jsou trochu dražší opět, což je výhodná věc pro vás, kteří vyhrajete, protože máme pro vás tankovací kartu na 5000 korun.
1: Ano, palivová karta v hodnotě 5000 čeká na někoho z vás. Ovšem tady už i se soutěžní otázkou. Ovšem krok číslo 1 pro vás je dovolat se na výherní song.
0: A protože se budeme bavit o jedné značce vozů, tak jsem jako výherní signál vybral zvuk odjíždějícího vozu, je to tedy nadupaný vůz a tato automobilka má i řadu velmi, velmi nadupaných vozů, musím říct.
1: Je to tak.
0: Legendárních.
1: Dozvíte se podrobnosti, zatím jako jsme trošku tajemný, jo. Chceme si nechat nějaká esa v rukávu.
0: Kam se hrabe hrad kvarpatek, přátelé?
1: Každopádně, až zazní zvuk motoru, tak voláte 257-400-888 a soutěžní otázka na sebe taky nenechá dlouho čekat. Prostě bude mít někdo z vás hezčí den.
0: Za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Odpolední show.

0: pondělní odpolední show Evropa 2 a teď už i soutěž, protože soutěžíme o palivovou kartu v hodnotě 5000 korun a to s Nissanem, který dlouhodobě přináší vozy, které propojují moderní technologie, bezpečnost a taky radost z jízdy, ať už jde o každodenní cestování po městě, rodinné výlety nebo delší cesty za zážitky. Cílem Nissanu je nabídnout řidičům spolehlivého partnera pro každý den.
1: Aktuální letní nabídku, to je příležitost vybrat si nový vůz Nissan výhodněji a navíc k němu získat tankovací kartu zdarma. My jednu takovou nabízíme, jak říkala Zorka, za 5000 korun. Navíc páteční výhra je ošperkovaná o dalších 15000 korun navrch, tedy v ranní show v pátek máte možnost hrát s Nissanem o palivovou kartu v hodnotě 20000 korun. Ale ano. Dnes vítáme třetího volajícího a to je Lukáš. Lukáši, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Lukáši.
1: Seš znalec automobilů Nissan?
2: Vyznám se trošku.
1: To je dobře, protože ta otázka, předpokládám, pro tebe bude tím pádem úplně jednoduchá.
0: No, takhle, Tomáš, já si myslím, že člověk ani nemusí být znalec automobilu, aby věděl správnou odpověď.
1: To je pravda, že tato otázka není znalec.

0: Nejtěžších ale schválně zkusíme. Který Nissan je průkopníkem segmentu crossoveru a nabízí technologii e-power, neboli e-power? Za A. Nissan Gaučkaj, za B. Nissan Qashqai, anebo za C. Nissan Godhai.
1: Je to těžký, no.
2: Tak je to Qashqai.
1: Je to Qashqai, tady ale možnost B.
0: Jsi si teda jistý, nebo jako?
1: Prosím tě, nech obejít.
0: A třeba Nissan Godhai?
1: Nech toho Lukáše. Lukáši, jsi si jistý, odpověz mu. No, vidíš, teď se rozhodil.
0: Já jsem ho zvykl.
1: Lukáš teď neví.
0: Lukáši, seš tam, nebo jsi spadnul z linky?
1: On z toho spadnul z linky.
0: Počkej, on tam možná není.
1: Počkej,
0: Lukáši, neseš tam, ale on... Lukáši, halo?
1: Halo.
0: Na lince je. Lukáši.
1: Lukáši.
0: Je to teda záhada.
1: Přátelé, vyhlašujeme pátrání po Lukášovi, jo?
0: Lukáš jako by na lince je, ale nějak jako není. Já to zkusím ještě také proto.
1: No, zkus s tím něco udělat, Tomášku.
0: Ne, on tam není, on vypad, opravdu.
1: On vypad. Lukáš vypad.
0: Halo? Halo?
1: No ale tak prostě už dal správnou odpověď, tak musíme no asi Lukášovi prostě pak zavolat a dořešit s ním kontaktní údaje.
0: To je obrovský problém.
1: Obrovský problém, že přece nemůžeme nevím vzít dalšího volajícího, když Lukáš již správně odpověděl naší soutěžní otázku. A kdybys to by vám nezdržoval.
0: To je pravda, no, a tak by vypadl těsně potom, no.
1: Tak by vypadl těsně potom a bylo by to aspoň uzavřený.
0: Jenže já teďka nevím, jestli jako máme technický problém my tady s naším studiem, anebo jestli Lukáš
3: halo?
0: Má... Halo? Halo, Lukáši?
3: Halo? Ale jo, už se slyšíme.
1: No ne. Tak zaplať pánbůh.
0: Takže ty jsi měl technické problémy, co se stalo?
3: Já nevím, já jsem furt přepínal mezi mikrofonem a hlasitým a najednou to jde.
0: No to
1: no
0: je
1: tak, tak zaplať pánbůh, Lukáši. Takže ano, řekl jsi správně Nissan Qashqai, tím pádem ti náleží výhra. Máš tankovací palivovou kartu.
3: Jo! Na...
1: No vidíš, 5000 korun. O tohle bychom byli ošizeni, o tuto ryzí radost.
3: Wow.
0: Jak je vidět, vyplatí tak se počkat. Už jsme tě chtěli odepsat původně, ale pak jsme si řekli ne. Lukášovi necháme tu šanci, aby vyhrál.
2: Dobře jste udělali, děkuji.
1: Tak gratulujeme, Lukáši, zůstaň nám na drátě. Už nikam nepadej. A velká gratulace. Zítra si soutěží taky na Evropě 2.
0: Tak ahoj, Lukáši.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ano, jak jsi říkala, zítra se soutěží taky a v pátek připomínáme ještě jednou s Nissanem hra v ranní show o palivovou kartu v hodnotě 20 000 korun.
1: Jedině na Evropě 2.
4: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, ale na volka tří fajde.
0: Faded. Jo, faded, faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
5: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
4: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Díky moc a užijte si to.
4: A to jste věděli, že Exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem Exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
9: S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
12: Připoutej se.
13: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
14: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
15: Chceme zabránit další válce.
13: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
14: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
17: Zpátky k muzice.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčár.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Show na Evropě 2 se hlásí ze startovních pozic před vytáčením Mámy.
1: Obávám se, že kdo není při pondělku ve startovních blocích, je tvoje máma.
0: Pondělky nesnáší a já si myslím, že si to znovu ověříme tímto telefonátem.
1: Pojďme na to.
0: No nazdar.
1: Dobrý den.
2: Čau. Teď jsem přilítla domů.
1: Odkaď?
0: Ty jsi letěla, jo?
1: Má to koštěné. No,
2: přilítla jsem, no, vyloženě. No nic, no, v práci jsem byla, teď je pondělí, že jo?
0: No, my se divíme, že vůbec ještě něco děláš.
1: Já jsem si myslela, že už jsi v důchodu.
2: Já se divím, že prostě furt, mně to přijde, že je každý den pondělí. Já to pondělí prostě nenávidím. Já ho nechci ve svém životě a potřebuji nějakým způsobem projevit nějakou protestantskou protestaci.
1: Maminko, a to projevujete už 5 let, co vám voláme?
2: No,
1: každý pondělí.
2: A furt mě to nepomáhá. Já byla, nestačí, že je pondělí, zase jsem byla v práci, pak jsem zase běžela na nákup, zase všude plno lidí, hele. Já nevím.
0: Tak tomu neříkej pondělí, říkej tomu třeba před úteří.
2: A všude narváno, prostě ty lidi, mně to přijde, jak kdyby nežrali měsíc. Ale já nechci zase, aby to vyznělo nějak hnusně.
1: Pozdě.
2: Vlastně. Já nepřeju nikomu nic špatného, já ty lidi mám ráda ve finále. Ale nejradši je mám hlavně, když jsou doma.
0: No
2: a já taky samozřejmě.
0: Jo. No tak to máme pravidelnou dávku pondělních negativních emocí za sebou.
1: Takhle, já jsem chtěla říct, že lidi vás taky mají nejradši, když jste doma, ale táta by asi hovořil jinak.
0: To je jedinej.
1: Ten jedinej to cítí jinak.
2: Hele, co máte vy?
1: No, vůbec nic.
0: My máme
2: dobrý,
0: už...
2: tak si zavoláme v úterý. Čau.
0: Ahoj.
1: Naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
3: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
2: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, pondělí za námi a jak často říkávám, před chlapci Ondrem a Ondrou.
1: Ondrem.
0: Před Ondrem a Petrem.
2: Ty už chytáš tu brněnštinu, tu moravštinu od manželky.
0: Před Ondrem to tady ještě máme a před Petrem. No. Tak před nima to ještě je ten pondělek a ten jejich pracovní výkon. Ahoj kluci.
3: Ahoj, čau.
1: Ahoj kluci.
2: Pro nás je to příjemný, já si sem kolikrát chodím odpočnout od rodiny.
1: Kéž bychom tohle mohli říct my dva, Tomáši.
0: Líbí se mi, kéž bych to mohlo říct, já bych to řekl, ale bojím se.
1: Ale ne, tak my samozřejmě si takhle jako, že jo, pošťuchujeme vzájemně v rámci srandy, že jo.
0: Ale ne, mně se líbí, jak Ondra je upřímnej. Jo, že vlastně to řekne úplně naplno.
2: Tak dvě malí děti, já myslím, že kdo je má, tak mě pochopí. No, nemyslím jasně. To zlé. Nemyslím,
1: a když Tomáš to má taky tak.
0: Já to mám taky tak. Jenže,
1: jsem chodí odpočinou.
0: Jenže Zorka dneska prohlásila, poslouchej to, jo. Já ti tady takhle pošťuchuju proto, aby jsi byl trochu v tenzi. Ty jsi pořád v klidu, říkám.
2: jo.
0: Takže já dojedu od rodiny s dvouma dětma prostě, pořád v tenzi, ne? A přijdu do práce a Zorka řekne, malinko tě musím popichovat, aby jsi byl trochu v tenzi.
3: A znova, pojď.
0: A znova.
1: Já si myslím, že když je člověk moc v klidu, tak to škodí.
0: Já se připravím k tětiva už normálně v životě. To je rozdíl.
1: Ale až ty se jednou uvolníš, Tomáši, tak to s tvou věci teda.
0: To budou, no. A bude tam všude hodně černý, si myslím, ale... A do skytek.
1: Snad ne. Tak já tě
0: tak
1: chvíli nechám.
0: Tak dopadne, ale to bude za dlouho, neboj se.
1: Ale ještě 5 minut ve studiu budeme, já už tě nechám.
0: Tak jo.
1: Ať si odpočineš.
0: Uf.
1: Tak ahoj.
3: Tak ahoj, čus.
0: To je uvolnění.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
6: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
7: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav. Téměř plná 5letá tovární záruka. 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
4: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No what, Alena Volka,
0: Jo, fade it, fade it.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: like until I hit the ground. Večer na Maximum už za okamžik, teď je připravena Lucka Hněvkovská a tady jsou zprávy na Evropě 2.
1: Hezký večer. Vláda dnes podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Za současných podmínek si řidiči musí v případě, že se jejich jízda protáhne přes půlnoc, koupit jednodenní známku za plnou cenu jak pro den, kdy cestu zahájí, tak také pro den, kdy cestu dokončí, i kdyby se jednalo o pár minut. Podle ministerstva dopravy si řidiči mohou koupit desetidenní známku, která je o 70 korun dražší než jednodenní. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží na 44 korun a 43 haléřů. Naftu pak budou moci na benzínkách v Česku prodávat nejvýše za 42 korun a 2 haléře. Teď už má slovo Zuzka.
2: Rekonstrukce prvorepublikového kina v Turnově na Semilsku na Muzeum veteránů zvítězila v soutěži o stavbu roku Libereckého kraje. Stavba získala hlavní cenu, která od roku 2019 nese jméno autora hotelu a vysílače Ještěd, architekta Karla Hubáčka. Porota v letošním ročníku soutěže posuzovala 25 staveb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Dnešní zápas opět začíná ve 20:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15 minut naberete na D1 u Holubic směrem na Brno mezi 214. a 218. kilometrem a zdržíte se na D8 na výjezdu z Prahy. Odpoledne tu řešili dopravní nehodu a v místě se stále zpomaluje.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Zítra nás čeká většinou oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky a nejvyšší zítřejší teploty ještě o stupínek výš než ty dnešní 17 až 22 stupňů. Zprávy končí, startuje večer na Maximum a na Evropě 2 už také Petr Říbal a Ondra Urban.
4: A my jsme rádi, že jste si pro dnešní večer vybrali právě nás.
5: Ano, jsme po víkendu odpočati, tak startuje večer na Maximum.
4: Na Evropě 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a startujeme pondělní večer na maximum.
1: 18. května i květen už je plnoletý, už se můžeme i v máji, v měsíci lásky, líbat, pusinkovat.
0: Ne, máj je jediný měsíc, kde se můžeš líbat už od prvního dne.
1: Fakt?
0: No musíš dokonce, tak prvního máje, ne?
1: Já jsem si myslel, jakože třeba od 15. Ale jakože už takhle jo, hnedka celý.
0: Tak první máj je jediný měsíc, kdy můžeš.
1: Je to pravda, je to pravda. No.
0: Tak songy na přání 257-400-888, taky song za trest a bude i Petr Švancara.
1: Takhle hnedka z hurta?
0: No.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi se měl?
0: Mám se skvěle, děkuji za optání a startuje večer na maximum.
1: Děkuji, že jsi se zeptali mě.
2: 18 až 20.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Pondělní večer na Maximum, pondělní Evropa 2 a Švanci.
2: Dobrý den všem, zdárec, zdárec. Všiml jsem si na Instagramu, že vyšel rozhovor s tvým synem.
3: Ano.
2: Danim Švancim.
3: Už dělá rozhovory, ty.
2: To je hvězda.
3: To je tady. Akorát mě tam pomlouvá trošku.
2: No, chci to citovat právě. S tátou jsme si hodně podobní. Já jsem možná trošku víc svalnatý. Povahově jsem ale naštěstí po mamince.
3: Bohužel je to pravda. Po mamince asi bude v něčem, to je jako bez debat. Nicméně jsem rád, že ten rozhovor jako má hlavu a patu a je to prostě jakoby tak, jak to vlastně bylo. Popisuje tam ty začátky, 12 let, 13, takový to, když už začal vnímat i to, že je protekční a tak dále, všechno možný, čím si jakoby prošel. No a to, že říká, že jsem nebyl úplně svalnatej, nesouhlasím, jo. Za mě nebyli tolik kondičních trenérů, že jo, protože já bych jinak jako měl ty svaly.
1: To je jasný.
3: Oni to nechávali na nás, jakože my máme sami ve svým volnu jako posilovat. Proč já bych, vole, ve svým volnu něco dělal navíc, když jsem nebyl v práci, to je volno. A co ty holky bary a takový ty věci jako kolem.
2: Když by byly smutný ty holky, kdyby se jim nevěnoval.
3: Přesně tak.
1: Kdy na to člověk má vzít část.

0: Zista 888, dneska poprvé jdeme dám telefon Evropy 2.
1: Kdo to dneska v pondělí 18. května otevře? Haló?
2: Ahoj, tady Marek.
1: Marku, ahoj. Kam tě zdravíme až?
2: Do Přerova.
1: Čiu, to je teda kus. Teda samozřejmě záleží, jak to bereš, ale Praha Přerov už je kus.
2: A tak teď je to lepší, že jo? Už je to rychlejší ta cesta.
0: No, D1 dostavěná, je to paráda. Povedlo se to.
2: Fantazie.
1: Ty jsi to už jel?
0: Já jsem to jel, no.
1: A?
0: No, jede to rovně, rychle, dobře.
1: No. Počkej, věta D1 jede, je fakt jako sci-fi.
0: V tomhle úseku jede, si myslím, tam není ten provoz.
1: Jakože za Brnem dál je to v pohodě.
0: Za Vyškovem dál.
1: Za Vyškovem dál, jasně. OK.
0: Je to tak, Marku, můžeš potvrdit?
2: Potvrduju. No.
1: Čili Přerov na drátě.
2: Kromě Brna je to dobrý vlastně. Všechno ano. Je fajn, když není Brno.
1: Ale prosím tě.
0: Všechno kromě Brna je perfektní.
1: Víš o tom, že tady máme Brňáka.
0: Ale ne, já s tím souhlasím, ten úsek je tam prostě špatný té D1.
1: Vlastně v Brně je všechno super. V Brně je všechno super, jenom ta dálnice tam je taková zakletá. No.
2: Trošku.
0: To víš, každý by tam chtěl jezdit, tak jsme to trošku zabetonovali. No.
1: Jo.
0: Tak pojďme k muzice, Marku, co můžeme zahrát do Přerova?
2: Do Přerova King of My Castle. Dáme trošku retro. Já už jsem tak oficiálně starý, takže...
0: No to, kolik ti je, co to znamená oficiálně starý?
2: 33.
0: Ale tak to jsi se zbláznil. Ty dětku starej.
1: To z nás pobavil. Počkej, ty ve 33 ještě slyšíš vůbec?
2: Já mám jako takový dobrý hensi na slouchátko.
1: Přesně tě, tak bacha, ti nevypadnou zuby a hrajeme ti muziku, jo?
2: Díky.
0: Čau.
1: Ahoj, čau.
2: Evropa 2. Večer na max.

0: Posloucháte Evropu 2, přejeme vám krásný pondělní večer.
1: Pojďme vyrazit k protinožcům do australského Sydney, kde právě teď probíhá módní událost roku, australský Fashion Week, oslava módy a vkusu. No a představte si, že v rámci australského Fashion Weeku se konala taková ranní módní přehlídka.
0: Ráno.
1: Představte si pláž. K té pláži vedou takový schody, členitý jako Harry Potterovi.
0: Aha, Harry Potterovi byla pláž?
1: Ne, ale byly tam ty schody, ne?
0: Jo, schody. Dobře, tak schody si umím představit.
1: Takže schody, pláž, na té pláži sedí lidi a koukají na módní přehlídku.
0: Módní přehlídka na pláži?
1: Jo, a modelové...
0: To je dobrý nápad.
1: Jo, a modelové a modelky na tu módní přehlídku přichází po těch schodech.
0: Jo, to je dobrý.
1: Super. Teď z ničeho nic na těch schodech objeví borec, košile plážová, kraťasy, igelitka, ručník přes rameno a jde.
0: A nebyl to model.
1: A teď lidi koukají, co se jako děje.
0: A říkej si, to je skvělá košile.
1: No, počkej. On na těch schodech normálně tu jednu modelku předběhl.
0: Aha.
1: Došel dolů na pláž, takhle vyprášil ten ručník, položil si ho, začal se převlíkat. Tělo teda antického boha.
0: Jakože byl nasekanej?
1: No, moc ne.
0: Aha.
1: No a šel plavat.
0: No.
1: A pak se vrátil.
0: Tak co jiného chceš dělat na pláži, že jo?
1: Počkej. A teď do toho tam probíhala ta ultra vyhypovaná přehlídka australského Fashion Weeku. Ty lidi jako seděli, koukali a mysleli si, že to je součást té módní přehlídky.
0: Jo?
1: Protože po něm nikdo nešel. Oni ho tam celou dobu nechali. No a teď se právě řešilo, ta zpráva vyšla včera a řešilo se, jestli to je nebo není součást. No a není. Ten chlap tam fakt prostě prošel, nikdo si ho nevšim a koupal se během přehlídky australského Fashion Week.
0: A že měl největší potlesk?
1: No, to si zdaleka největší.
0: Úplně největší měl, když si sundal plavky.
1: Jasně, zároveň byl i nejlíp oblečený.

0: největším tanečním festiáku zadara. Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, pondělí 18. A kdo je na drátě?
1: 257-400-888, můžete vybírat, diktovat, někoho pozdravovat. Haló, kdo tam?
2: Tady Alena, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Aleno.
0: Dobrý večer.
1: Zde Petr a Ondra, jak se máte, Alenko?
2: No úplně fantasticky.
1: Taky se těšíte na hokej dneska večer?
2: No určitě. Moc se těším, jak budu fandit a jak budu vážný fanoušek.
0: Mimochodem, to se málo ví. Alenka se jmenuje Alenka Jágrová. Alenko, jak to dopadne dneska večer?
2: No, jako mohla by být remíza, no kdyby bylo vítězství, bylo by to úplně fantastický.
1: Souhlas.
0: To trošku znělo jako pan ministr Plaga?
2: Ne, já nechci srovnávat žádným s panem ministrem. To ne. Určitě nevyrovná.
0: Jak říkal, situace takové. Bude buď špatná, stejná, anebo se zlepší, tak to bylo dobrý. Buď to bude remíza, nebo vyhrajem, anebo prohrajem.
2: Přesně tak, vždycky jsou tři možnosti.
1: Co k tomu hokeji můžeme zahrát?
2: Nejlépe jakoukoliv skladbu od Phila Collinse.
0: Dobře.
1: Pro milovníky takové, jak to říct?
0: Klidné melancholické
1: tak,
0: muziky.
1: Děkuji.
0: Vlastně, rádi.
1: Super. Tak Alenko, díky za výběr a držíme palce hokejistům. Ahoj.
2: Ano, taky ahoj.
0: Ahoj.

0: Večer na Maximum, ten pondělní, tady na Evropě 2. I když jsme rádio, tak samozřejmě registrujeme i streamovací platformy, kde můžeš poslouchat muziku. Máme rádi třeba YouRadio, anebo známe Spotify.
1: No, YouRadio jsme vlastně my.
0: No. Máš Spotify v telefonu?
1: Jo.
0: Že se změnila ta ikona?
1: Ty bláho, tak já ti něco řeknu. Já jsem samozřejmě tu kauzu chytil, jenomže já ti to ukážu, že nekecám.
0: Ty máš furt starou ikonu.
1: Jo, já jsem si to schválně kvůli té nový ikoně neaktualizoval.
0: No, mně se to teda změnilo samo automaticky no. A mám třpitivou ikonu Spotify. Jak tam jsou ty zelený proužky, tak najednou se to třpití, no, je to takové tmavší.
1: To je diskokoule, ty jsi to nevšiml.
0: Diskokoule. No. Jenomže většina uživatelů si stěžuje,
1: jo.
0: Píšou jim, to jste se zbláznili, to je hnusný, to nechceme. No. A Spotify couvlo. A vrátí to zpátky.
1: Nekecej!
0: Ano, já budu citovat. Jasně, chápeme, že třpitky nejsou pro každého. Vaše obvyklá ikona Spotify se vrátí příští týden.
1: Chápu, když jsi jako death metalák a máš tam najednou diskokouli.
0: To je pravda.
1: Je to jako zvláštní, ale počkej, mně se to tak nelíbilo, že jsem si radši nechal zastaralou aplikaci.
0: Jo.
1: No.
0: Takže ty máš ještě písničky z roku 1980.
1: Já ti pustím, co poslouchám na Spotify. Já na Spotify třeba teď aktuálně, tohle můj největší hit, tady to.
0: Novinka v playlistu.
1: No, teďka jedu. Co?
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: A je to tady. Evropa 2 večer na maximum a my už chystáme song za trest.
1: Můžete si postěžovat na někoho nebo na něco, co vás naštvalo, ať už dneska nebo během víkendu.
0: Je to tak. Mohla se toho nashromáždit spousta, třeba...
1: Třeba váš oblíbený hokejový tým prohrál s outsiderem turnaje.
0: Pojďme se tomu pověnovat před songem za trest ještě. No, chápu, tak... že Slovinsko-Česko, ten zápas byl v pátek.
1: No, ne.
0: V sobotu.
1: V sobotu.
0: Já jsem se vlastně vrátil z práce. Počkej, ještě dobrý bylo, že já to naštěstí zaspal. Hmm. Já jsem si pak myslel, že mi nefunguje internet, když jsem to četl.
1: To si vyhrál. Ty jedinej jsi ten zápas vyhrál.
0: No ale víš, co je nejsympatičtější? Jak tam vlastně chytal brankář Horák. Hmm. A on chytal za Slovinsko. Mm-hmm. Je to Čech. Mm-hmm. Tak jsem viděl docela dobrý popisek, že Horák byl nejlepším Čechem na hřišti.
1: Tak jestli vás něco naštvalo, berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2.
2: Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo bude trestat v pondělí 18. května? Haló?
2: Haló, ahoj, tady Mirka.
1: Ahoj Mirko, teda zníš tak hezky usměvavě, ale jistě ti něco trápí, protože voláš do songu za trest.
2: Ano, já jsem si už řekla, že mám dost toho, jak moje děti neustále se dožadují a doptávají, co bude k obědu a k večeři, a nechám jim poslat song za trest.
0: No, tebe už unavuje pořád vymýšlet, co bude jako k jídlu.
2: Ano, přesně tak. Každý den pořád nakupovat a pořád jenom vymýšlet, co bude k jídlu.
0: A kolik let je dětem, jenom ať víme?
2: No hodně, 16 a 17.
0: Aha, no, tak to už by se mohli sami postarat občas, co?
2: Mohli, ale jaksi jsou líní. Takže jim posílám nějaký hnusný song za trest.
1: No počkej, a tak jedna věc je to vymyslet, druhá věc je to uvařit, takže ty to ještě vymyslíš a uvaříš.
2: Ano.
1: Chápeme to správně, jo?
2: Ano.
1: Tak co bylo třeba o víkendu k obědu?
2: Tak to byl pečený buček s knedlíkem a špenátem.
1: Ale.
2: A jednou špagety s krevetama.
0: Teda, já bych chtěl být tvé dítě.
1: Počkej, to kecáš.
2: Hodně lidí, i manžel by chtěl, různý chlapi by chtěli být mým manželem.
0: Počkej, manžel to jídlo nedostal, to dostali jenom děti.
1: Jenom děti, jasně.
2: Ne, ten to taky dostává právě, manžel, má se dobře.
1: Manžel, objednej si kebab tady. Ne, tak a nemůžem někdy přijít třeba na oběd nebo na večeři s Ondrou?
2: Jenom na zbytky. No.
0: A to jsem se chtěl zeptat, co bude zítra k obědu?
2: No, zítra je všední den, tak doufám, že půjdu do jídelny školní.
0: No, aspoň, no, vidíš. No,
1: ale bude uho s knedlíkem, to je super.
2: Jo.
0: Tak my ti dáváme možnost, aby si dětem přes éter Evropy 2 něco vzkázala. Jsem na to zvědavej, pojď.
2: Jo, tak já jim vzkazuju tak jako skoro každý den, aby jednak si to jídlo vymysleli a aby se naučili vařit. Song
1: za trest. Já bych si tak něco dal, když jsme o tom teď mluvili.
0: No tak pojďme na to, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Jiří Šlitr a tady je dnešní song za trest Evropy 2.

0: To koukáte a posloucháte, co jsme měli dneska k obědu. Jiří Šlitr se postaral o dnešní song za trest Evropy 2.
1: Já bych nerad koukal, ale teď teda jeli obrazy v hlavě a já jsem si představoval, jak naše posluchačka mluvila o tom, že dělala špagety a krevety. Jak dělala bůček.
0: To je frajeřina. Doma tohle uvařit je frajeřina. A to se nedivím dětem teda, že se nechtějí stravovat sami někde jinde, protože takovej mama hotel jo. Bych si nechal líbit.
1: No to se říká, dokud maminka funí, zůstaň u ní. Tady v tom případě teda dvojnásobně.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 8

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a večer na maximum.
1: Teď budeš předmětem našeho testu a schválně, jestli to vyleze tak, jak říká statistika.
0: Je to test IQ? V tom bych vynikal.
1: Svým způsobem nějaký inteligence určitě. Ale jo, pozor, hele. Taneční muzika, Tepeto.
0: Je to Šoutek a písnička Bujach.
1: Ano, správně.
0: Uspěl jsem.
1: Prošel si. Hudebním testem si prošel. Teď jde o to, jestli si prošel partnerským testem.
0: Aha.
1: Tak když jsi byl mladík, tepalo to, chodil si na diskotéky a měl si partnerku, pomáhal si doma s uklízením.
0: Já když jsem byl mladík, tak jsem neměl partnerku. Já jsem začal až ve stáří.
1: Tak až ve stáří, když jsi měl partnerku,
0: ano.
1: Ale ještě jste nebyli manželé.
0: Ano.
1: Ještě jste nebyli manželé. Uklízel jsi nebo ne? Pomáhal si doma.
0: A bydleli jsme spolu. Jako?
1: Jo, jo.
0: Aha, no jasně.
1: Pomáhal si, už si vysával.
0: Jistě.
1: Pravidelně.
0: Jistě.
1: A potom přišla ta chvíle, kdy...
0: Ano.
1: Proběhla svatba.
0: Ano.
1: A po svatbě změnilo se něco?
0: Ano. Uklízím ještě víc. Musím, no.

0: Ladíte Evropu 2 pondělní večer na maximum.
1: Pojďme se vrátit k tomu úklidu ve chvíli, kdy se z tebe stane manžel a z tvé přítelkyně se stane manželka.
0: Tedy to, o čem jsme mluvili před chvilkou, ještě to dojedeme.
1: No jasně, tak no. Je potřeba to objasnit, protože se jasně ukázalo, ale počkej, to je napříč celým světem a napříč každou věkovou kategorií. Ano. I když má někdo svatbu třeba v 60 anebo ve 20, je to stejný. Pokud seš partner a ne manžel, jenom partner, doma uklízíš,
0: jasně,
1: pomáháš. Jakmile se tvůj status změní a z partnera se stane manžel, tak chlapi přestanou uklízet.
0: A ne, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
1: No. To spíše z druhé strany, ne? Když ptáčka lapají.
0: No ne, tak ty se snažíš, aby si tě vzala.
1: Jo, já
0: tě
1: chápu.
0: Si tě vezme, tak,
1: no, no, no.
0: Tak na to kašleš.
1: To kašleš. No a to takhle fakt je v rámci celého světa a všechny věkové kategorie to mají úplně stejně, že po svatbě neuklízíme.
0: Čest výjimkám, nám pod pantoflákům, kteří uklízíme i po svatbě. Ba co, ještě víc.
1: Jak se k tomu hrdě hlásí.

0: Večer na Maximum, Evropa 2 a teď někdo na telefonu.
1: 257-400-888, vytáčíte a my se ptáme, kdo se dovolal, haló.
2: Ahoj kluci, tady Pavel z Brna.
0: No
2: ahoj.
0: Brnéčko.
1: No bavili jsme se o tom, že jediný problém Brna je dálnice D1. Jo. Pavle, můžeš to potvrdit?
2: Jelikož pojedu ve středu na Prahu, tak uvidíme, jaký to bude.
1: Už dneska si z toho ve stresu, že?
2: No, to teda.
0: Ne, pozor, ty už by si dneska měl vyjet.
2: No, uvidíme, tak, možná vyjedu v úterý.
1: Ale co ti můžem zahrát na cestu teda, povídej.
2: Hele, úplně ne mě, ale můžete zahrát mé manželce, protože jsme měli výročí něco od Polio Garanta. Aha. A výročí svatby. A tím, že jí čeká operace, tak ať má hodně síly, tak něco pozitivního.
1: Je. Yeah. Dva dotazy, kolikáté výročí?
2: Je to první výročí.
0: Tak to je čerstvý.
2: Před rokem a dnem.
1: Super, tak to gratulujeme.
0: My jsme před chvilkou mluvili o tom, že jakmile se z tebe stane manžel a změní se status z partnera na manžela, že doma přestaneš uklízet. To by nás zajímalo, jak je to u vás.
2: Tak je pravda, že víc uklízí manželka.
0: Vidíš?
2: A občas to jako pokulhává, ale když chci, tak pomůžu a o tom to je.
1: No, přesně.
0: No ale jakože předtím, před svatbou, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají, to si uklízel víc.
2: Hele, neřekl bych, máme to rozdělený a občasně prostě jako víc uklízí ona samozřejmě, no.
0: Jste ideální manželství, no tak ať vám to klapé samozřejmě.
1: A manželce držíme palce na tu operaci, ať to dobře dopadne a ať jste zdraví.
2: Děkujem.
1: Čau.
2: Mějte se hezky, čau.

0: Večer na maximum, Evropa 2, milý hokejový národe, dneska hrajeme večer se Švédskem.
1: No, v podstatě za hodinu to vypukne ve 20:20, velký zápas, který otestuje reálně naše síly, tak rychlá typovačka, jak to dopadne. Jsme pozitivně naladění.
0: Jo. Já si myslím, že fakt jsem velice pozitivně naladěn, koukám na to velice optimisticky a prohrajeme jenom o 3 góly.
1: No, já to vidím podobně asi.
0: To tak vidíš.
1: Ne, já mám tady sestavu, protože po tom zápase se Slovinskem trenéři avizovali, že ta sestava se promíchá, že budou velké změny.
0: Proč? Teď jsme hráli skvěle.
1: Jo. Tak na dnešním tréninku to vypadalo tak, že Červenka, Sedlák, Blimel, to je první formace.
0: Jedou domů.
1: Boženílek, Tomášek, Flek, druhá formace. Zajímá tě to takhle, jak hra naše sestava? Ne,
0: řekni to, proč mi to zajímá, pojď.
1: Hronek, Kaut, Blimel, Červenka, Sedlák, to je přesilovková formace.
0: Aha.
1: Jo.
0: Nepočí, až budou hrát přesilovku, já to budu koukat, já si tenhle ten okamžik vybavím, že jsi mi to říkal.
1: A tak si říkám, počkej, vyprdneme se na českou sestavu, dáme si švédskou, vždy ta je mnohem zajímavější. Pojďme na to zazpomínat.
0: Jasně. Legendární švédská sestava tady na Evropě 2.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s utkáním našich proti Švédsku.
3: Dále.
2: Trenere.
3: Ano.
2: Pane Adamčiku, no. Mám tady tu sestavu toho Švédska na dnešek.
3: Už to sehnal, jo? A jak to vypadá?
2: Je to špatný.
3: Jak to?
2: Je to špatný. Vypadá to, že je to těžký.
3: Jak to?
2: Sestava v bránce extrém.
3: Ježíš.
2: Obrana Klaxon, Robinson, Seberkrem. Další obraný dvojce Ibalgin, Trautenberg, Rozerval, Parkund a útok Pivson, Simpson, Sonny Eriksson, Parkinson.
3: Tak to skračujem. Do toho nejdu.
2: Teď těžký, budeme mít co dělat, co?
3: Hlavně ta předposlední trojka, tam by to je blbý. Rozerval.
2: Rozerval, Parkund, to je strašná.
3: No tam nechci vidět. Večer na maximum.
4: Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
5: Já, ty vole, já. Tam bude mít radost. Já vás miluji.
6: Ale víš co?
5: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
6: Ani

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: For Life Amadaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifeamadaga.com.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: kouzelný večer na Maximum, pondělí 18. května. Kdo je na drátě?
1: Haló.
2: Zdarec, tady Pepa.
1: Zdarec, Pepo, asi z Moravy, že jo, Pepo?
2: Jo.
1: To je dobrý.
0: Jak jsi to poznal?
1: Pepo, jak na Moravě vidíte dnešní hokej proti Švédům, jak to dopadne?
2: To nevím, moc jim nevěřím, klukům teda.
0: Jako Švédům?
2: Ne, našim.
1: Moc jim nevěříš, takže prohrajem opět třeba.
2: Může být, no.
0: Jsme skvěle naladěni. Teda jestli se třeba v kabině teď poslouchá Evropa 2, musím no. říct, že teda jako příprava mentální na zápas fantazie.
1: Můžou jenom překvapit.
2: Třeba je to pozbudí a nakopne kluky.
1: Třeba. Hmm. Tak Pepo, co zahrajem, pro koho to bude?
2: Tak můžeme Offenbach a pro ty naše hokejisty, ať se jim to bude trošku líp večer.
1: No, to je motivace.
0: To je ono, jedem.
1: Tak jo, Pepo, fandíme, držíme palce, ahoj.
2: Taky díky.
0: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Pondělní Evropa 2, pondělní večer na maximum.
1: Chodíš občas na samoobslužné pokladny v supermarketech?
0: No, vlastně jsem je neměl moc rád a můžu říct, že poslední rok je to moje nejoblíbenější kratochvíle.
1: Jo.
0: Být v klidu, v pohodě na samoobslužný pokladně.
1: A upřímně, naskenuješ tam všechno, co kupuješ?
0: Jo, no totiž, ale přiznám se jo. Jednou jsem byl v jednom obchodě, kde jsi mohl navážit třeba i mražený věci.
1: Aha.
0: A teď já tam třeba hodil o 2 zrníčka hrachu mraženýho víc. Měl jsem z toho skvělý pocit, že mám jako 2 zrníčka hrachu navíc, zadarmo.
1: Jo.
0: No jenom, že ta pokladna mi to samozřejmě nevzala. A teď přišla ta paní pokladní, musela jsem jí zavolat, ona koukala a říkala, vy tam máte něco navíc. A já, ale ne, a ona, ale jo. Tak to byla taková ostuda, tak jsem řekl, že už nikdy nic takhle nedám navíc, takže já tam přijdu a v klidu si skenuju, co potřebuji.
1: Vidíš, tady máme chytré ty pokladny, odhalila tě, ale v Dánsku v jednom supermarketu takové chytré pokladny nemají. Přišel tam pár, vozík plnej, kotel, úplně kopec zboží,
0: no.
1: A oni naskenovali jeden balíček kvasnic. Zaplatili ten balíček a s celým tím vozíkem odjeli pryč.
0: No to jo, to jde ale i u nás.
1: Je vlastně, ten, když máš vozík.
0: No jasně, ty vlastně, když to naskenuješ, tak to pak musíš položit. Ale co nenaskenuješ,
1: jo.
0: Tak to nepokládáš.
1: To je pravda, to mě no. Nenapadlo. Tak oni byli takhle chytří.
0: Dobře, že jsi to řekl.
1: Ale nutno říct, že byla tam všímavá paní pokladní, která je natočila na telefon.
0: To si myslím.
1: Natočila i jejich auto s SPZ-kou, takže policie je potom chytla a všechno to museli vrátit.
0: No vidíš, to já s tím mým hráškem úplně v pohodě. Paní řekla, omlouváme se vám ještě a já, to se nemlouvejte. Přiznám se, hodil jsem si tam 2 hrášky navíc a ona, ne, to se nic neděje, to je v pohodě.
1: To si nechte od cesty.
0: To si nechte.
2: Večer na maximum.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. A už je čas na poslední last call.
1: Kdo se dovolal? Halo?
2: Halo, halo, ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Natálie u telefonu.
1: Natálko, čau, zdravíme tě. Jak jsi se dneska měla?
2: Tyjo, dnešek začal tak nějak nic moc, po tom víkendu strašně unaveně, tak bych právě chtěla všem, co jsou takhle z víkendu strhaný, nějak zlepšit náladu nějakou dobrou písničkou.
0: Co jsi dělala o víkendu, prosím tě, že jsi strhaná?
2: Tyjo, sobota moc nevyšlo počasí, takže to jsem dělala domácí práce a v neděli venku na zahradě až do večera, jak bylo hezky.
0: Tak to jo, tak to jo.
1: Já mám kamaráda a ten, když dělá domácí práce, tak víte, co to je?
2: Tak to bohužel ne, na ne. To už byla síla.
0: Nevadí. A co můžem zahrát teda, aby byla síla?
2: Jo, tak dáme něco třeba od Bruna Marse?
1: Jo, jo,
0: jasně.
1: Dáme. Tak ať to jde pěkně od ruky, domácí práce, ale i všechno ostatní a hrajeme, jo?
0: Ahoj.
2: Děkuju moc.
1: Ahoj.
2: Mějte se, ahoj. Večer na Max.

0: Moc děkujeme za přízeň, hezky to uteklo, ale ještě rozhodně nekončíme, před námi velké finále ve třech i s panem Petrem Švancarou.
1: Ještě než vyrazíme k velkoplošným obrazovkám na Staromák sledovat dnešní zápas
0: o finále, všichni. Finále!
1: Pro nás je to vlastně finále proti Švédsku. Jo. Tak ještě než vyrazíme, bude tady Švanci, já bych probral jeho rodinné vztahy. On má syna, ten taky hraje fotbal. Pojďme do toho šťornout trošku.
0: Jakože VKVčka, rodinná pouta.
1: Velmi křehké vztahy.
0: No.
1: Jo.
0: Já jsem na to koukal. Je to, chci říct historku, jenom v rychlosti. Ve velmi křehkých vztazích hrál přece Tomáš Krejčíř.
1: Ano.
0: A on byl potom můj kolega ve snídani s Novou.
1: Ano.
0: A my jsme byli v Plzni na výjezdu. A já jsem s ním měl pokoj. A teď prostě já tam byl úplně novinka. Úplně jako nováček, jo. A já jsem s ním měl ten pokoj a on se přede mnou převlíkal. A já viděl prostě nahýho tenkrát Tomáše Krejčíře.
1: Jako úplně nahý. Jo.
0: No ne, tak úplně nahýho ne, ale kdybych chtěl, tak i nahýho, úplně, no. To až potom večer pod dekou.
1: A druhý den se fotky Tomáše objevily v Blesku, že? To je zajímavý.
0: Jo, to je náhoda. No já jsem, pamatuju, jak jsem volal domů a říkám, mami, víš, jak koukáme na VKVčka, velmi křehký vztahy, tak já jsem na pokoji s Tomášem Krejčíře, on se tady převlíká. Mamka, fakt, a já, jo, je tady. No, že tak.
1: Super, tak.
0: Petr, tak něco takového probereme ze Švanci.
1: Petr Švancara za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
3: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
3: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
3: Taneční skupina roku CZ.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Pondělní večer na maximum, pondělní Evropa 2 a švanci.
2: Dobrý den všem.
3: Zdarec, zdarec. Všiml jsem si na Instagramu, že vyšel rozhovor s tvým synem.
2: Ano.
3: Danim Švancim.
2: Už dělá rozhovory, ty.
3: To je hvězda.
2: To je tady. Akorát mě tam pomlouvá trošku.
3: No, chci to citovat právě. S tátou jsme si hodně podobní. Já jsem možná trošku víc svalnatý. Povahově jsem ale naštěstí po mamince.
2: Bohužel je to pravda. Po mamince asi bude v něčem. To je jako bez debat. Mm. Nicméně jsem rád, že ten rozhovor jako má hlavu a patu a je to prostě jakoby tak, jak to vlastně bylo. Popisuje tam ty začátky, 12 let, 13, takový to, když už začal vnímat i to, že je protekční a tak dále, všechno možný, čím si jakoby prošel. Hmm. No a to, že říká, že jsem nebyl úplně svalnatej, nesouhlasím, jo. Za mě nebyli tolik kondičních trenérů, že jo, protože já bych jinak jako měl ty svaly.
1: To je jasný.
2: Oni to nechávali na nás, jakože my máme sami ve svým volnu jako posilovat.
1: To
2: proč já bych, vole, ve svým volnu něco dělal navíc, když jsem nebyl v práci, to je volno. A co ty holky bary a takový ty věci jako kolem. Jo,
3: když by byly smutný ty holky, kdyby se jim nevěnoval.
2: Přesně tak,
1: kdy na to člověk má vzít část.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: something I want to talk about.
1: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím pouze imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte. Leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: největším tanečním festiáku zadara. Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
1: You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: I guess you moved on really easily.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jalo!

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím bouře imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prčák.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte, leďte.
1: Už za dva dny v kinech.
3: Mandalorian, budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: hlavě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: My chceme zabránit další válce.
1: No, konečně někdo. Akorát si na to budeme muset zajít zatím leda do kina.
2: Lovím bouře imperiální válečné zločince. Dejte mi čas a zločinci z vašeho balíčku zmizí.
1: No to by nás asi taky bavilo ve skutečném světě, co? A asi to bude i prča.
2: V pořádku.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu.
2: Já vás doženu. Leďte.
1: Už od zítřka v kinech.
3: Mandalorian. Budeš trpět.
1: Exkluzivně s Evropou 2. It's Friday, then.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

talk about. Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.